0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí dnes poprvé Milan Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Pan redaktor Tomáš Kačner mě pozval, protože všechno žádané desky, pásky i vzpomínky mám a můžu se o ně s vámi podělit. V jistém smyslu jsem totiž svůj život prožil s písničkami a právě ty budou v této hodince, pardon, doufám, že v řadě těchto hodinek hlavní. Bylo jich moc. Ať už jsem se s nimi jen potkal, nebo jsem jim pomohl na svět. Třeba téhle.

jedna z těch, které mám nejradši. Zpívali Iveta Simonová s Milanem Chladilem, hrál orchestr Karla Vlacha. Abych k téhle zahraniční lidové melodii napsal český text, k tomu mě asi tak před 40 lety vyzval tehdejší televizní dramaturg v redakci Zábavy a hudební skladatel Miloslav Ducháč. S nímž jsem se později zpřátelil. Směl jsem mu říkat Mílo a jeho jméno tady určitě nepadlo naposled. Ostatně můžeme si jednu z jeho vlastních písniček připomenout hned, k tému napsal slova a mnohem dávněji, brzy po druhé světové válce, Jiří Traxler, muzikant původem z Tábora, který skládal nejen hudbu, ale psal i texty. Uměl to výborně. A tahle, ani ve snu bych se nenadal, byla první, kterou jsem si jako 13letý kluk přehrával na gramofonu, když jsem si ho na rodičích doslova vyžebral.

Musím vám vysvětlit, jak hodlám tyto pořady naplňovat hudbou. Řeknu to jednoduše, co nejpestřeji. Bez ohledu na hudební žánry a bez ohledu na módu, na tu, ať dbají jiní. Mě život přesvědčil, že co kdy bylo dobré, to dobré zůstává. Třeba že v tom, nebo právě proto, je pořád otištěna pečeť dnů, ve kterých to vzniklo. Soudnému, zvídavému člověku to něco prozradí také o té době, čili o historii. A zajímat se o to, co bylo a z čeho vyrůstal dnešek, ať už nás to těšilo nebo štvalo, ať jsme souhlasili nebo nesouhlasili, to je vždycky užitečné. Především nám samým, každému zvlášť a každému asi jinak, ale to nevadí. Byl jsem velký a vděčný konzument hudby. Už v Kočárku, když jsme velmi často jezdili z Opočna do pohoří číslo 124 k babičce a k dědovi do typicky českého vesnického stavení, kde se žilo a přebývalo ve dne v noci hlavně v kuchyni, převezla mě maminka nebo babička do zadní místnosti, abych měl klid na odpolední spánek. A zpívávali mě, uj ty bože, na mou duši si to pamatuju, zpívávali u kolébavku ze Smetanovy opery Hubička. I když jsem ještě nemohl vědět, kdo ji složil a že do opery. Poslechněme si, jaký poměrně nedávno naspívali Petra Černocká a její dcera Bára Vaculíková.

Jedním z klíčů hudebním vzpomínkám, a má to tak myslím každý, jsou zpěváci. Kdysi oblíbení, protože osobití, s jedinečnými hlasy, s určitým jen sobě vlastním způsobem výslovnosti, svébytní typem hlasu, svým zjevem, ženským půvabem nebo naopak mužností. Tak například už zmíněný Rudolf Cortés byl bezesporu mužný a přitom hezký, obr, ale krasavec. A brněcká Jarmila Veselá byla krásná, štíhlá a její hlas provokativně ostrý. Brněnský původ v ní byl jasný, ale jen co by se za nehet vešlo. Uměla se pohybovat na tváři, měla stálý úsměv, moc se mi líbila tím, jak vypadala i jak zpívala. V roce 1962 mě okouzlila písní, kterou převzala z divadla Semafor z jeho představení Šest žen. Už aby tady byl. Složil ji Jaroslav Jakoubek. Ten by si zasloužil širší vzpomínku, tak si ji schovám do budoucna. Slova napsal Jiří Suchý. Od té doby jsem ji neslyšel. A poznámečka. Podezírám se, že se mi tenkrát v duchu toužebně vnímal jaksi v jiném gramatickém rodě. Už aby tady byla.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Jak jsem si tak Jarmilu Veselou vybavoval, přišlo mi líto hned ji opustit. Pojďme si dopřát její ještě veliký, kdysi obrovitý hit Slunečný ostrov. Původně to byl velký úspěch Harryho Belafonta. Pro Jarmilu Veselou a orchestr Gustava Broma počeštěný textařem Jiřím Štajdlem. To je nahrávce, to mi připadá až neuvěřitelné, je dnes 64 roků. Není to lehké být pamětníkem a nepodlehnout sentimentu.

Avšak nikoli dva, nýbrž tres faciunt collegium, tři dělají společnost. Když jsem v roce 1947 v září nastoupil coby primán do gymnázia v Dobružce, měl jsem mezi předměty i latinu. Klavikula, to je český klíční kost, klavikule, klavikulam a tak dále. Docela mě bavilo učit se tomu mrtvému, leč důstojnému klasickému jazyku. Jenomže týž muž, po němž se gymnázium v Dobružce jmenovalo profesor doktor Zdeněk Nejedlý, tehdy ministr školství, nám osmiletá gymnázia už o rok později zrušil. Tím padla i latina. Promiňte, tedy všecko souvisí se vším. Latinské rčení mě přivedlo k myšlence, že i písničky zpívané Jarmilou Veselou musí být tři, abych jí vzdal náležitou čest. Tak mi dovolte nabídnout vám český evergreen Václava Pokorného a Jiřího Mládka, ano, Jiřího s Ivanem Mládkem, na kterého někdy také jistě dojde, je to jen schoda men. Říkej mi to, prosím, potichoučku. Paní Veselá ho naspívala s orchestrem Karla Vlacha a je to nahrávka z 10. května roku 1957 z koncertu v tehdejším divadle Estrády a satyry v pražské Vodičkově ulici. Dnes je to divadlo ABC.

Tož to bylo okénko zpěvačky Jarmily Veselé. Její nahrávka téhle písničky mě ponouká, abych zdůraznil radost, že dávný foxtrot, říkej mi to prosím potichoučku, opakuji od Václava Pokorného a Jiřího Mládka, žije dodnes. A proto udělám něco, co se obvykle nedělá, že sem pozvu současný soubor Blue Star Václava Marka a dáme si s ním a se slečnou Zdeňkou Veselkovou repete. V novém provedení, ale v původním aranžmá autora Václava Pokorného. Trochu jsem ho znal, nebo líp. Párkrát jsem se s ním setkal. Byl to ohromně milý pán, ale to si taky schovám na jindy. Teď poslouchejme.

Mimochodem Václav Marek, zakladatel a vedoucí Blue Star, je také východočech, původem z Vilantic, z obce za Jaroměří a za lázněmi Velichovky. Mimochodem, však ho dobře znáte, tady v pořadu Desky, pásky, vzpomínky byl nedávno také, a to několikrát. Je to vnuk všestranného muzikanta Blahoslava Blahovce, šéfa vlastní kapely a hráče celé řady někdejších slavných pražských orchestrů, například Jaroslava Maliny. To jen abych nezanedbával souvislosti, ty jsou důležité. Vidíte, a teď by mě rádi vedli právě k orchestru Jaroslava Maliny, jenže já této návaznosti odolám, jenom mi slíbím zase do budoucna, poněvadž jakýmsi šestým smyslem cítím, že bych měl na chvíli obrátit pozornost k hudbě ještě dávnější, klasické. Často se jí také říká vážná, ale podle mého to je označení, které některé posluchače zbytečně odrazuje. Navíc i v ní, ve vážné, jsou kousky velmi populární, široce známé. Vzpomínám si, že i můj otec, jinak nepříliš muzikální, když měl dobrou náladu, zpívával si Stálo prase na terase, houpalo se na ocase, což je vlastně sprosto národně otextovaná melodie humoresky Antonína Dvořáka. A ta je parádní v jakékoliv podobě. I v orchestrální připravené pro symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dirigentem Václavem Smetáčkem. Tady je.

Ale tak se to vyvinulo, že pod tímto označením se ukrývají písničky, které nejsou jen nezávaznými popěvky, jako například někdejší šlágr Já mám 9 kanárů, ti mě nejdou do páru, ale jsou i k zamyšlení. Takže nedá se nic dělat. Odvážně sáhnu do vlastního autorského archivu a zkusím to na vás písní, kterou jsme napsali s mým kamarádem, hudebním skladatelem Lubošem Slukou, rodákem z našeho domovského Opočna. Jemu vděčím za to, že mě ve studentských letech uváděl a zasvěcoval do hudebního a vůbec kumštýřského prostředí Prahy. Poslyšte náš posmutnělý protějšek jedné slavné písně Karla Haschlera. Ten zpíval o starých, my o nových zámeckých schodech. Tedy my, ne. My jsme o nich jen napsali pro zpěvačku Markétu Vankovou, kterou laskavě doprovodila skupina Jaromíra Klempíře.

teď chtě nechtě podlehnu zákonu kontrastu. Po stezku vesele. Mám moc rád šansoniérku Janu Richterovou a považuji si za čest, že jsem s ní mohl dokonce několikrát vystupovat. Ona zpívala svoje chytré písničky, já jsem četl své verše, sonety nebo haiku a slíbili jsme si, že si to někdy zopakujeme. A nevím, roky mi přibývají pořád rychleji, ale teď vám i sobě předepíšu Janin účinný lék. Cituji.

i předem z jejího dílka s názvem Chechtací. Tak říkám si, že na světě je mraků vždycky dost. Než odplujou, tak zasmějte se jen tak pro radost. Že písnička je přiblblá, to vůbec nevadí. Tak třeba úsměv vyloudí a třeba pohladí. S chutí souhlasím, protože ano, určitě jen to je rozhodující. Zpívá a na kytaru hraje Jana Richterová, na housle hezky přizvukuje Vladimír Iljič Pecháček. A vy se můžete přidat vlastním chechtotem.

sadí a září jako sluníčko a nic mu nevadí. Já říkám, vždyť už přišel mráz a zleje, psali to. On smál se jako pitomej a to neměl na lito. A pak mi na to povídá, to nesmíš si tak

A jeden malej prodavač se na mě usmíval. A fakt už nevím, kde to bral, že pořád se jen smál. Vždyť trčíš tady celý den, co ze života máš, a pořád běháš tam a sem a jen se usmíváš. A on mi na to povídá, já

0: Bude to v příštím roce 20 let, co naše divadlo Járy Cimrmana vystoupilo v rámci pořadu 6 z 60. v pražské Lucerně spolu se Semaforem, s Radošínským naivným divadlem, s Činoherním klubem, se studiem L plus S a se studiem Y, tedy se soubory a scénami vzniklými v 60. letech plných nadějí. Mě tam potěšilo, kromě jiného, že Milan Lasica za doprovodu akordeonu Miroslava Kořínka z Ypsilonky zaspíval dvě slovenská tanga, nebo chcete-li slovenské tanga, z těsně poválečné doby. To bylo tehdy víc jak půl století po jejich vzniku. Autoři hudby Frank Zemplínsky a Gejza Dusík, autoři textů B. Boča a Otto Kaušic. Zmínil jsem se před chvílí o sentimentalitě, tak promiňte, teď se k ní přihlásím a prosím bez omluvy znovu.
1: Skôr než odjídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odjídeš, aspoň ma pobos.

0: sex, rozkvitnú záhrady, večná bude zase jar. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zalúbené, s úsmevom sme sa zišli, aj sa rozídeme. Mirek Košina.
1: Tak, slabá hodinka je za námi. Neodolám dalšímu dobrému zvyku, že není nad to obsat kruh a uzavřít ho. Začal jsem vzpomínkou na Miloslava Ducháče, vzpomínkou na něj, proto i skončím. Vzpomínkou netypickou. Míla byl především swingař, pravá ruka dirigenta Karla Vlacha, ale když jsem ho jednou požádal, aby mi svižně zhudebnil text jiného žánru, napsal jsem ho do televizního pořadu s Laďkou Kozderkovou Čaje a bylinky od naší bábinky, tak vůbec neprotestoval a zhudebnil ho přesně, jak jsem si představoval. Melodie je okamžitě k zapamatování. Dodnes mám pochodovou písničku Zaspíval špaček rád. A že ji o pár let později nahrála také dechová kapela Veselka Ladislava Kubeše s Milanem Černohouzem, to mě těší dvojnásob. Mějte se prima, pokud jsem vám aspoň chvílemi padl do noty, přihlásím se vám v pořadu Desky, pásky, vzpomínky i za týden. Váš Milan Čepelka.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu, anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
2: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
1: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.
0: Humoriáda.

0: Můj hrad.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Volkovinách. A vyprávili.
3: No. Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasnýho něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Jako pirátská loď, jako tady.
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, že jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali po lese s pirátama.
3: Ne, ale to tak vypadalo, že ta romantika.
5: To byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. No. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě krásno. Vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, čtvrt hodiny a se uzalo. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Napředku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, tak ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo, tak co bychom jim ukazovali, a tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se hned napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noemova archa nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: nás posílají. Nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda odpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešil, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví, nemohli jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: A v angličtině studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
5: No tak a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Mayerová?
2: Na lodi?
1: Na moři.
2: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali a já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum starodávné, nádherné,
1: tu pevnost,
2: v podstatě
1: tam
2: arabské,
1: do přístavu,
2: pevnost, ale je to prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne. Nepoznala jsem.
1: Asi, že to
2: zas tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, potápět ne. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec, já jsem milostivá paní lékárníková. Ano, ta
1: co plave.
2: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa a tak.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila.
1: A jen.
2: A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
1: A zase vylézt. A na loď raději.
2: Ano.
1: Carmen Mayerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, když už to bylo taky slovem.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Delimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen. Její hlas je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
2: Dobře. Dobrá, tak, ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko tedy. Dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne. Vám přeje posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuju.
5: Nemáte zač a Patriku vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím Patriku a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo, máte ho mít tedy, když chcete. Ty hlasy proto rozhodli Naďa Konvalinková, Karel Černoch a Na lodi v Řecku.
7: Jestli někdo z vás byste chtěl zážitek opravdu s Naďou Konvalinkovou na moři, Naďa se totiž vůbec moře nebojí, tak vám můžu říct, že Naďa v té největší
8: bouři,
7: takzvaný severní vítr je krutý. To znamená, že svítí sluníčko a severní vítr, jsou 6-metrový vlny.
8: Všichni
7: a
8: byli.
7: Všichni zvracno. Všichni zvrací dáma, promiň. A Naďa stojí na tom předku, má v ruce knížku s veršema a řve k obloze. Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
9: Pane, vy víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. No víte, Naďo.
10: No, na dálnici jsem.
9: Víš? Na jaký dálnici?
10: No, meditační.
9: Že takhle na cestě, na dálnici.
10: No.
9: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona jde v protisměru.
10: Ne,
9: já si to umím představit, taková duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
10: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Konvalinková, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. to velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Nic se říkala, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
9: Na turecký no. židli?
10: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a on říká, ale Naďo, to je přece zbytečný, ty jsi myšlenek prostá.
2: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
10: Ne, já.
2: Dokážete si představit, že byste třeba 3 dny seděla na židli a
10: meditovala? Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
2: ano.
10: Což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
2: Jo.
10: To
2: no
10: ne.
2: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
10: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano, no. Tak to samozřejmě.
2: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
10: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
2: prknu
10: podlahu.
2: Žehlička a vy si opakujete roli.
10: No, ano, já se to učím.
2: Takže
10: ano.
2: Meditace žehličkou.
10: Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Mm-hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko.
2: Vyšinutá.
10: Malinko cákla, protože vedu samomluvu.
2: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
10: Ne, já to nemám ráda. Ne.
2: Ne?
10: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
2: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo to Petr neumí?
10: Musíte vlastně znát i ten text toho.
2: Ano. Partnera.
10: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak jako, že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
2: Mm-hmm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
10: ano,
2: ta poslední
10: rozumím.
2: Slova, ty šlágvorty.
10: Ne, já to nechci.
2: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
10: Ano.
2: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového, takhle bylo potřeba?
10: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju. Ta svá představení, která mám, takže...
2: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
10: To, ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No, takže to je vlastně v červenci jsem se učila. Máte pravdu. Ano?
2: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host. A my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Carmen Majerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 5 minut 7.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza... Já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já, když vidím ten jeho vepřový ksicht...
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku Pitralu, no prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No
3: v tangu,
4: tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: Ale no výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhej platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani
2: ne.
1: S jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila, už je to mnoho let, televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu, já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Jak ale... se tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano. Byla to taková ta komedie. Ano.
1: A... byl čas na to zkoušení. Někde jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace. A pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme, ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás herců.
2: To byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího, vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No, Ježišmarja.
1: Z takových těch velikánů, jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana Žizera Filipa jsem točila, u Podskalského taky. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda, ano, tyto pořady.
2: Ano, u něho často, u pana režiséra Kachyni. Ještě, no, teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel.
1: Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: Možná štěstí.
2: Ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra, ano. Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A těm jeho, no, takovým, ano. Ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby
2: ale
1: a účesy.
2: Ale on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat, my to do dneška jste Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let.
1: Úžasný.
2: A on tenkrát, že jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To
2: a to bylo hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: to bylo
1: všechno.
2: Nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje a proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04 nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Jenžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý
2: zdravím
3: den.
2: Zdravím aj vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně.

0: Hlasím za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
2: Já vás zdravím, paní, zdravím.
1: Ano,
2: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
2: Na procházku na Vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Jenžerová, Petr Nárožný, Mila Neděla a Červánky Nový dní pokračují.
3: Janíku, tvé názory. Ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
4: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříkal s jejím manželem?
3: Proč? Co myslíš?
4: Aby nás otravoval.
3: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky Nových dnů?
4: To je nějaká básnička nebo co?
3: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
4: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
3: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
4: Neblbni, Maruš, prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
3: No, i mě. Mě taky.
4: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
3: Janíku, ne, ciferník, to ne. To je on. Janíku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
4: Ale co to plácáš, prosím tě, jdi otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
5: Dobrý den.
4: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
5: No a jaký na to máte názor?
4: Že je to blbost. Tych jste oba starý.
5: Někdo začíná nový život třeba v 50.
4: Ale jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
5: Tandem? Jaký tandem?
3: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
5: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
4: No, no, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
7: Ne, ne.
1: Ne, ne. A na kole jste někdy někam jeli?
7: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
7: Ne, my ne. Jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm-hmm. Nikdy takhle jste nepodnikali.
7: Ne, buď mi pěšky já vám rozumím. Na procházku, anebo autem.
1: Jo.
7: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak, šli jste někdy puťák?
7: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
7: Ale ne, no to vůbec. No to vůbec, ne.
1: Vás to úplně rozesmálo, ta představa.
7: No.
1: Já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale...
7: Ani, to už ani by bylo tenkrát, když jsme tak... byli mladí.
1: Jo.
7: Ne, jedinkrát jsme, to jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem a cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali,

0: Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
0: Tak jako pod Širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
0: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
0: Ano.
1: No.
0: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
0: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
0: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Satinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMS-ku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor mezera A pro Dalimila Klopku, imitátorské dovednosti a nebo Scénka v žaláři s Milanem Lasicou, Julím Satinským a Kamilou Magálovou. Humor mezera B. Hlasujete.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karel z Bojkovi. Zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, ano. Anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, Standa Zedník, vás, Patriku. Zdraví, paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak
5: děkuju,
1: můžu to říct.
5: Nastanou.
1: Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Věda pořalejch už sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. Onehdá jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká jinýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru Sterny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštvál.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
8: Když vám takhle nosí mistra automobil po ulici a šíleně prudce mu vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl zpitej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdá si, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
9: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinový valčík. Tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá, no tamhle sedí v rohu a pan Kerál, tamhle v rohu pan Kerál. A to byla ženská, měla 1,50 m v pas. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. Promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalimil Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No, bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem provázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra, právě teď.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Na území Národního parku Šumava unikají podle ministra červeného toxické látky. Tři lázeňská města v Karlovarském kraji oslaví 5 let v UNESCO. Na Velké Aně v Novém Sedle je nový cyklotrail. A dnes bude skoro jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. V Národním parku Šumava už 3 roky unikají do půdy toxické látky. Po jednání vlády to včera řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Podle něj nebezpečné látky pochází z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle Červeného to předchozí vedení resortu vědělo a nic s tím nedělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL odmítá. Českému rozhlasu řekl, že musí jít o nové zjištění.
2: Jsem byl v roce 23 informován o tom, že v roce 20 se tam propadly sklepy. Je to bývalý vojenský areál, který československá armáda předala Národnímu parku, že tam byla nějaká toxicita, která byla právě z úrovně Národního parku na základě veřejné zakázky prostě sanována. To je celé.
1: Jak situaci dál řešit, oznámí zástupci současné vlády během dneška. Mariánské lázně, Karlovy Vary a Františkovy lázně oslaví na konci tohoto týdne 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Západočeské lázně jsou součástí 11 velkých lázeňských měst Evropy, které uchovávají tradici lázeňství. Oslavy trvající 3 dny se zaměří nejen na propagaci lázeňství, ale i na infrastrukturu a moderní mobilitu. První den oslav bude v Mariánských lázních. Podle infocentra začne na nádraží, pak na kolonádě a večer u lesního mlýna. V sobotu se oslavy přesunou do Karlových Varů, kde vznikne ve Dvořákových sadech UNESCO park. Oslavy doplní festival Vary září. A neděle bude patřit Františkovým lázním, kde navážou na Chebský den železnic a otevřou některé běžně nepřístupné architektonické památky. Nové Sedlo převzalo dokončený cyklotrail na Velké Aně. Jedná se o jednoduchou rekreační trasu, která kopíruje v bezpečné vzdálenosti stezku pro pěší. Podle vedení města nabídne nová trať obyvatelům další možnost sportovního vyžití.
3: Výstavba trailu stála přibližně 1,6 milionu korun a 800 tisíc korun pokryla dotace od Karlovarského kraje. Trail kopíruje pěší stezku a je vhodný pro děti i dospělé. Z důvodu křížení s pěší stezkou se bude začátek trailu posouvat přibližně o 10 metrů. Z Karlových Varů Anna Bečková, Český rozhlas.
1: Německý kancléř Friedrich Merz označil výsledek zemských voleb v Sasku-Anhaltsku za nejhorší porážku posledních 10 let. Jeho křesťanští demokraté tam získali jen 17% hlasů, zatímco vítězná alternativa pro Německo 44. Politický kurz ale vláda v Berlíně podle kancléře měnit nebude.
4: Friedrich Merz řekl, že vláda se prostě musí naučit nezbytné reformy lépe vysvětlovat, tak aby se kromě rozumu dotýkaly taky lidských emocí. Za průbířský kámen ale německý kancléř označil vůli bránit se ruským hybridním hrozbám. Kdyby ta polevila, tak se podle něj Německo a jeho hodnotový rámec odsnou ve skutečných problémech. Za kancléřem se sešikovali taky špičky křesťanských demokratů. Šéfka kancléřského úřadu a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Varkenová řekla, že nakladení personálních otázek je nejhorší čas a že země potřebuje především stabilitu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
1: České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně porážkou s obhájkyněmi titulu ze Spojených států 64-105. Na turnaji prohrály všechny 3 zápasy základní skupiny a obsadili konečné 15. místo.
0: Počasí.
1: Dnes bude skoro jasno až polojasno, večer se při přechodně zvětšené oblačnosti jen výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý jižní vítr, rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž střední na stupni 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Pěkné úterní ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 5:05 a právě teď jste si naladili naše začínající ranní vysílání aneb dobré ráno. U jehož poslechu vás vítá a dobré jitro přeje Jitka Brošková. Hned na rozjezd jsme si pro vás připravili písničky, co nestárnou od Františka Nedvěda a Václava Neckáře. Po nich pak dáme prostor dětem v anketě Ahoj rádio. A v prvním ranním příspěvku se vypravíme do lesa. Je smrtelně jedovatá a houbaři si mohou splést třeba s bedlou anebo se žampionem. Mluvíme o muchomůrce zelené. Právě po konzumaci této houby končí lidé nejčastěji v nemocnici ve velmi vážném stavu. Selhat jim můžou játra i ledviny. A podrobněji o tom budeme mluvit už za 15:45 v dobrém ránu, které právě začíná. Tak příjemný poslech a dobré ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jaké povolání je podle vás nejtěžší?
1: Podnikatel, protože on má hodně v hlavě jako ty údaje.
2: Doktor, protože si to musí plno zapamatovat.
3: Chemik?
4: Chirurg, protože když operuje ty lidi, tak když se splete, tak potom ten člověk může umřít.
5: Elektrikář, protože může dostat, když opravuje zásuvky 220 V a může zemřít.
6: Hasič, protože když zachraňuje někoho v domě, tak tam může uhořet.
7: A zvěrolékař, protože může při ošetřování omlít.

0: Spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do úterního rána, které má jasnou oblohu. Teploty se nám pohybují od 11 do 14 stupňů Celsia a porostou nahoru. Čeká nás slunečný den s letními teplotami.
1: Počasí.
0: Je čtvrtý na 6:02 minuty a dnes bude skoro jasno až polojasno. Večer se při přechodně zvětšené oblačnosti jen výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách naměříme 22 až 25 stupňů. Fouká slabý vítr, odpoledne to bude až mírný vítr jižních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně příznivé, během dne ale budou postupně dobré a biozátěž té dnes na stupni číslo 2, tedy střední.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: úterního dobrého rána přispěla svou písničkou zpěvačka Anna K. a za 9 minut bude 17:30. Až 200 Čechů ročně skončí podle statistik v nemocnici kvůli otravě houbami. Lékaři upozorňují, že by se lidé při jejich sběru měli mít na pozoru a z lesa si odnést jen ty, které opravdu dobře znají. K nejjedovatějším houbám u nás patří muchomůrka zelená. Připomínat může žampion anebo bedlu. Proto je také nejčastějším důvodem těch nejzávažnějších otrav.
1: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesolil, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
2: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem muchomůrkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
1: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře a následně padl do apatického stavu.
2: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty z nejzávažnějších otravami starají.
1: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická.
2: Druhý den ráno byl Adamův stav naštěstí o něco lepší a lékaři ho mohli vyškrtnout z čekací listiny na transplantaci jater. Muchomůrka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
3: Máme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
2: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam ji nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
3: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy v nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
2: Při otravě houbami je nutné kontaktovat záchranáře na lince 155 anebo toxikologické informační středisko na non-stop lince 224 91 92 93.
3: Hlavně si dávat pozor na ty lupenité houby, na ty houby, které neznáme, neochutnávat syrové houby. Vždycky je lepší se dvakrát poradit, než sníst něco, co mi uškodí.
2: Lékaři také nedoporučují důvěřovat mobilním aplikacím, které s určením druhu pomáhají. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinu současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinerií. Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově zůstane v omezeném režimu až do poloviny října. Aby kraj mohl správně nastavit její trvalou otevírací dobu, potřebuje nejdřív vyhodnotit dostatečné množství dat z praxe. Lázeňské lesy a parky dokončily v Počernech stavbu zastřešeného pódia u místního fotbalového hřiště. Vedení Karlových Varů slíbilo jeho výstavbu při setkání s místními obyvateli, kteří upozorňovali na problémy v této městské části. Městská policie Karlovy Vary otevírá už 17. ročník Senior Akademie. Tento vzdělávací program pomáhá seniorům lépe se orientovat v každodenních situacích, chránit své bezpečí a získávat nové znalosti. Přihlášky je možné vyzvednout do 20. září na městské policii. Ve Žluticích bude dnes beseda se spisovatelkou Jitkou Blaškovou. Autorka na ní představí román Anna, Cesta ze Sudet, který je druhým dílem její autorské série z prostředí Sudet. Setkání začne v 17 hodin v sále Žlutické základní umělecké školy. Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce zápasem proti Norsku, které na minulém turnaji získalo bronz. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila program světového šampionátu v Německu na svém webu. A dnes bude skoro jasno až polojasno, večer jen výjimečně přehánky, teploty 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ve Františkových Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz na úseku silnice 1/21 v městské části aleje Zátiší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Úterý s datem 8. září, to je dnešní datum v kalendáři. A svátek mají dnes ženy a dívky jménem Mariana, kterým posíláme přání všeho nejlepšího. Je půl šesté a dvě minuty a po prvních krátkých zprávách s Lenkou Polákovou už pokračujeme dál v hudebním proudu s kapelou Balet a Ivetou Bartošovou. A taky si počkejte na výběr očekávaných událostí a na naše dnešní pozvánky za kulturou. Přeji všem hezké dobré ráno.

0: se vám pěkně vstává do úterního rána, to vám přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Právě teď nám k snídani naservíroval jednohubky muzikant a zpěvák Vladimír Mišík. Dnes je 8. září a co se očekává? Tak sněmovna dnes znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Předlohu, která ruší stávající služební zákon, totiž zamítl Senát. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků a proces přiblíží běžným pracovním poměrům. Podle opozice ale nový zákon povede k politizaci státní správy. Se stejným zdůvodněním ho odmítli také senátoři. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes dorazí na jednání poslaneckého klubu SPD. Politikům koaličního hnutí bude vysvětlovat podobu státního rozpočtu na příští rok. Ti totiž kritizují plánovanou výši schodku 389 miliard korun. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat 21. září. Výhrady k deficitu mají i poslanci vládních motoristů. Soud se ode dneška bude znovu zabývat kauzou privatizace Mostecké uhelné společnosti z 90. let. Obžalobě čelí dva ex-manažeři, kteří se odvolali proti rozsudku z roku 2023. Podle něj měli Antonio Koláček a Oldřich Klimecký připravit podvodem stát o více než 2 miliardy korun. Kromě nich je v kauze stíhaný také někdejší náměstek ministra průmyslu a obchodu Robert Sýkora. Český Červený kříž začíná učit první pomoc s figurínou a také speciálními brýlemi na virtuální realitu. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku. První zastávkou je právě dnes Plzeň, následovat bude Praha nebo Ústí nad Labem. Zájemci se budou učit, jak řešit třeba masivní krvácení nebo zástavu srdce. Červený kříž takto plánuje proškolit až 1 000 000 lidí. A ještě připomeňme, že před 4 lety zemřela ve věku 96 let britská královna Alžběta II. Panovnicí Spojeného království se stala v 25 letech po smrti svého otce Jiřího VI. V únoru roku 1952. Na královském trůně strávila téměř 71 let, což je po francouzském panovníkovi Ludvíku XIV. Řadí na druhé místo mezi nejdéle vládnoucí panovníky historie. Za 4 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak v našem regionu je jasno, teploty se nám pohybují od 11 do 14 stupňů Celsia a před námi je slunečný den s letními teplotami. Bude skoro jasno až polojasno, večer se při přechodně zvětšené oblačnosti pouze výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 22. stupňů. Fouká jen slabý vítr, odpoledne to bude mírný vítr jižních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou během dne postupně dobré a biozátěž je střední.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: tipy pro volný čas.
1: Úterní dobré ráno je na svém rozjezdu a teď ho vyplní naše dnešní pozvánky. Pojďte si vybrat. Technická poradna pro seniory otevře od 9 do 12 hodin v Městské knihovně Ostrov. Lektoři poradí třeba, jak obsluhovat chytrý telefon nebo notebook a jak nastavit určitou aplikaci. Místo je třeba si rezervovat. Městská knihovna Karlovy Vary v ulici IP Pavlova zve od 17 hodin na besedu a autorské čtení s Radkem Hromuškem. Karlovarský rodák je autorem knihy Nelítostně, která odhalila zákulisí bílinské vraždy. Jako reportér České televize zpovídal mimo jiné i spartakiádního vraha. Chebská galerie 4 připravila výstavu Tři cesty. Představuje tři osobité fotografické cesty jedné rodiny, a sice manželů Jiřího a Jiřiny Hankeových a jejich syna Michaela Hankeho. Různé oblasti Ašska zachytila na svých obrazech ašská rodačka Petra Blaženková. Její cyklus nazvaný Paměť míst uvidí návštěvníci v muzeu Hasičárna na Ašském poštovním náměstí. A expozici knižní vazby si mohou prohlédnout zájemci v prostorách Lokecké městské knihovny. Kromě originálních knižních vazeb předních knihařů uvidí i funkční dílnu s vybavením knihařských strojů a nářadí z 19. a 20. století a seznámí se s řadou pověstí.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech se dnes odpoledne sejdou zastupitelé na posledním řádném zasedání v končícím volebním období. Silniční úsek u Foglova mlýna u Kinčperka nad Ohří je ode dneška opět průjezdný. Hasiči rozebírají konstrukci hořícího supermarketu v Kladně. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Jsou to nové zprávy a Lenka Poláková. Dobré ráno. Víc než 60 bodů dnes projednají karlovarští zastupitelé. Kromě jiného budou diskutovat o možné další spolupráci se společností Sokolovská uhelná na zajištění tepla pro lázeňské město. Program zasedání začne ve 13 hodin v Lidovém domě ve Staré Roli.
2: Vedení lázeňského města by mělo rozhodnout o tom, jestli vytvoří se Sokolovskou uhelnou společnou firmu, která bude pro Karlovy Vary zajišťovat i nadále dodávky tepla pomocí tzv. Vřesovodu. Jednání zastupitelstva začíná ve 13 hodin. Diskuse o dodávkách tepla má podle mluvčího města Jana Kopála začít o 2 hodiny později. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Most u Foglova mlýna u Kinčperka nad Ohří bude ode dneška opět průjezdný. Řidiči ale musí v místě počítat se zúžením vozovky kvůli dokončovacím pracím, pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Vojtěch Vaněk.
3: Most na silnici 2124 Foglův mlýn bude opět v provozu. Na místě budou nadále probíhat dokončovací práce a řidiči musí počítat s dopravním omezením. V místě stavby bude vozovka dočasně zúžena. Omezení potrvá nejdéle do konce září.
0: Kladně od půlnoci hasí požár supermarketu v ulici Americká. Hasiči na místě vyhlásili třetí stupeň poplachu a zasahovalo 18 jednotek. Plameny dostali pod kontrolu kolem 2:30 ráno. Teprve pak se mohlo vrátit domů asi 50 lidí z nedaleké ubytovny, kteří se kvůli ohni museli preventivně evakuovat. Na místo už dorazila taky těžká technika. Ta teď konstrukci budovy rozebere. Nikdo se nezranil. Škodu hasiči předběžně odhadli na 120 milionů korun. V polských Kielcích začíná čtyřdenní mezinárodní veletrh obranného průmyslu. Letos se věnuje i vztahu mezi obranou a energetikou. Polský obranný holding PGZ zase představí nové těžké bojové vozidlo.
4: Letošním zvláštním partnerem mezinárodní výstavy obranného průmyslu v polských Kielcích je Kanada. Proto se část panelové diskuze, ale také jednání doprovázející veletrh budou věnovat bližší obranné spolupráci mezi Polskem a Kanadou. Tématem akce budou i autonomní bezpilotní systémy, a to v době, kdy komisař OSN pro lidská práva skritizoval nasazování bojových dronů, které vyhledávají cíl pomocí umělé inteligence. Největší polský obranný veletrh doprovodí i výstava vojenské techniky polské i zahraniční výroby. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Sport. Dnes začne nový ročník fotbalové ligy mistrů. Trofej obhajuje Paris Saint-Germain. Ve čtvrtek vstoupí do soutěže taky pražská Slavia, která doma přivítá francouzský Lens. V ligové fázi čekají mimo jiné taky Arsenal, Bayern Mnichov, Porto nebo Aston Villa. V zahraničních klubech jsou na soupiskách i další tři Češi, Krištof Daněk, Matěj Kovář a Vítězslav Jaroš.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vane slabý jižní vítr, rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž střední na stupně 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená místní silnice u Velkého a Malého ostrovního rybníka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Všech měst, míst a koutů Karlovarského kraje, ale i tam dál, kde nás teď posloucháte, posíláme po našich frekvencích pozdrav krásného rána. Dnes je úterý 8. září a další hodinku dobrého rána načneme s písničkou od Věry Špinarové. Už včera jsme otevřeli novou rubriku pro řidiče a řidičky nazvanou Řidičská abeceda, takže i dnes vám poradíme v další situaci, v níž řidiči často chybují. A slovo dostane také sport. Karlovy Vary hostily mistrovství republiky atletických družstev a v dresu Škody Plzeň zazářil osobním rekordem na stovce karlovarský sprinter Lukáš Krbec. Tak i na to si počkejte. Máme 5 minut po 6. Dobré jitro.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: uvařte si kávu nebo čaj, zkrátka to, co máte rádi, a posnídejte spolu s námi. Za chvíli přivítáme ve vysílání meteorologii, ale teď, pokud jste řidiči, tak si pojďte s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dnes si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost zprava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Tak a zítra si povíme, jak na silnici funguje pravidlo ZIPu.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je čtvrt na 7:02 a dnešní předpověď počasí nám přináší meteoroložka Petra Polívková, kterou mám na telefonu a kterou zdravím do Plzně. Hezké dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak řekněte, jak vypadá úterní ráno, do něhož se probouzí posluchači našeho karlovarského kraje?
2: Ráno máme bezoblačné, máme jasno nebo skoro jasno a teploty se nám tuto chvíli pohybují mezi 10 až 15 stupni Celsia. Na horách tam je něco tepleji, v těch kolem 1000 metrů jsou teploty zhruba kolem 17 stupňů Celsia.
1: No a bude teplo, víte, porostou teploty?
2: Ano, bude teplo, budeme mít příjemné letní teploty a budeme mít slunečno, bude jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty nám vystoupají mezi 26 až 29 stupňů. Na horách tam by se měly držet někde kolem 23 stupňů Celsia a zpočátku bude foukat slabý vítr, odpoledne nám trošku zesílí nemírný vítr jižních směrů o rychlostech 2 až 6 metrů za vteřinu.
1: Tak taková je předpověď počasí pro dnešní den 8. září a já děkuji meteoroložce Petře Polívkové. Pěkný den vám přeji, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Na první

0: Příjemné vstávání do nového dne a hlavně bezproblémový začátek úterý přejeme v naší společnosti. Ladíte Český rozhlas Karlovy Vary, naše ranní vysílání a já připomenu, že nás můžete poslouchat nejen analogově, ale také v kvalitnějším digitálním vysílání nebo ze satelitu přes družici Astra a nebo taky na internetu na webu vary.rozhlas.cz či v aplikaci Můj rozhlas. Za 8 minut bude půl sedmé. Mistrovství republiky atletických družstev v Karlových Varech ovládli muži Dukly Praha a ženy USK. Druhé místo obsadili ženy Škody Plzeň, muži skončili bronzoví a přispěl k tomu i karlovarský sprinter Lukáš Krbec. Ten si časem 10,54 sekundy zaběhl osobní rekord na trati 100 metrů a připsal body za třetí příčku.
1: V Karlových Varech se představila celá řada špičkových českých atletů, ale největší potlesk tribun sklidil Lukáš Krbec a není to náhodou, protože je to tady dobře znáte, tak jak se vám závodilo doma?
2: Super, musím říct, že ta atmosféra je fakt jako hustá a ten stadion je úplně nepřipravený, než na to jsem zvyklý, no, takže fakt úžasný, no.
1: Už jste něco podobného zažil?
2: Nějaké další šampionáty české, ale tím, že jsem tady doma a jsem tady denně, tak je to úplně něco jiného, no.
1: Dresu Škody Plzeň, třetí místo na stovce, čas 10:54, spokojenost s tímhle výkonem?
2: Já musím říct, na to, co jsem tuhle sezonu zažil, prasknu v obratlu, tak já jsem spokojený s výsledkem. Mohlo to být vždycky lepší, ale to vždycky může být lepší.
1: Co stavíte výš? Třetí místo ve finále Extraligy družstev, anebo ten bronz, který jste přednedávnem vybojoval na mistrovství republiky do 22 let v Táboře?
2: Asi tady ten závod, tím, že to bylo moje úplně poprvé vlastně finále Extraligy, vlastně moje první Extraliga, takže na závěr sezóny hezký a myslím si, že to je o to cennější tím, že je to mezi mužema.
1: Tu sezonu jste nastartoval fantasticky, bylo tam to stříbro v hale na 60. Bohužel, pak přišlo zranění, které vám tu sezonu trošku pokazilo.
2: Je to tak, ale to je bohužel sport a musím se s tím nějak vyrovnat a myslím si, že se mi to docela podařilo ke konci.
1: A jak jste se s tím vyrovnával v průběhu sezóny, když v létě jste nemohl závodit, až vlastně v srpnu jste se vrátil na dráhu?
2: Těžce, já jsem trénoval takové hnusné tréninky, při kterých ty záda nebolely, ale není to prostě ten běh, no, chybí mi ta naběhanost těch stovek.
1: Každopádně teď na závěr sezony osobní rekord na stovce, asi jste ukázal soupeřům, že s vámi musí do příštího roku počítat.
2: Určitě, ať počítaj. Jsem spokojený s tím, že to bylo do proti větru docela velkýho, tak osobně rekord beru.
1: No a vaše plány do té další sezony?
2: Chtěl bych další medaily z halového mistrovství České republiky v atletice. Nejlépe zlato, pokud by se podařilo, a pak je mistrovství Evropy do 23 let v Polsku. Takže to je můj hlavní cíl, to Polsko.
1: Popisuje Lukáš Krbec, karlovarský atlet, své plány. Z Karlových Varů Ladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
2: Sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce. Mariánské lázně, Karlovy Vary a Františkovy lázně oslaví na konci týdne 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy trvající 3 dny se zaměří nejen na propagaci lázeňství, ale i na infrastrukturu a moderní mobilitu. Most u Fouglova mlýna u Kinčparka nad Ohří bude ode dneška opět průjezdný. Řidiči ale musí v místě počítat se zúžením vozovky kvůli dokončovacím pracím. Členové skautského střediska Dýmka Habartov o víkendu slavnostně otevřeli novou základnu. Montovaný objekt postavili během 2 let za pomoci krajské a evropské dotace. Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech zahájily podzimní výkup kaštanů, žaludů a plodů lípy. Odevzdat je lidé můžou v kavárně na svatém Linhartu. Do akce se tradičně zapojují i základní a mateřské školy. České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně porážkou s obhájkyněmi titulu ze Spojených států 64-105. Na turnaji prohrály všechny 3 zápasy základní skupiny a obsadily konečné 15. místo. A dnes bude skoro jasno až polojasno, teploty 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Se silnějším provozem počítejte v Sokolově v ulici Boženy Němcové a na Sokolovské.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Souhrnný přehled zpráv a událostí připravila Lenka Poláková a po těchto krátkých zprávách se už opět navracíme k hudbě a k písničkám, které máte rádi a které nestárnou. Právě teď nám zaspívá Helena Vondráčková, ale taky se dozvíte jméno hosta našeho dobrého odpoledne a nebude chybět ani kalendárium pro dnešní den 8. září. Je 6:30, přeji všem hezké dobré ráno.

0: Robert Křesťan a skupina Rangers se nám blízkli v dobrém ránu s písničkou Vím, vím. No a já vím, s kým si budeme povídat ve vysílání dnes odpoledne. Hostem ve studiu bude František Flegel, majitel zámečku ve Františkových lázních ve Wiedermannově parku. Tento nenápadný objekt na oblíbené vycházkové trase byl postaven přesně před 110 lety a právě o jeho historii a současném významu si popovídáme s naším hostem dnes odpoledne po 15. hodině, tak ať vám to neuteče, stejně jako předpověď počasí hned po písničce od britské zpěvačky Lizzy Stansfield.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pěkné ráno přejeme ve společnosti rádia vašeho kraje. Venku máme jasno, nebo skoro jasno, teploty se nám aktuálně pohybují mezi 10 až 15 stupni Celsia, na horách kolem 17 stupňů a čeká nás slunečný den s letními teplotami. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupají na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách pak naměříme 21 až 24 stupňů. Slabý vítr, odpoledne to bude až mírný vítr jižních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rostrové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou postupně dobré a biometeorologická předpověď ta přináší dvojku, tedy stupeň střední zátěže. Za 2 minuty bude 6:45.
0: 7 míst, 7 různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce 7 karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s Lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na 7 karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie. První písemná zmínka o jednom z nejkrásnějších středočeských měst, Kolíně, se objevila před 765 lety v roce 1261. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes 1 000 000 jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety.
3: These are the voyages of the Starship Enterprise.
2: Seriál ovlivnil miliony lidí. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 690.
4: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
2: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III.
5: Three cheers for His Majesty the King! Hip, hip!
2: Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi. Byl Bobitlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka, má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman a já přeju hezký den.

plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výhled

0: zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září v našem vysílání.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Obyvatelé Aše nebudou rozhodovat o odkoupení bývalého hotelu GT. Zastupitelé referendum neschválili. Silnice na hrázi Nechranické přehrady bude během dopoledne neprůjezdná. Odvolací soud se dnes vrátí ke kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti v 90. letech. A bude jasno až polyjasno, teploty do 29 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Lenka Poláková. Aši se nebude konat referendum, obyvatelé v něm měli rozhodovat, jestli má město odkoupit bývalý hotel GT. Zastupitelé nakonec referendum neschválili. Většina z nich se ale shodla, že radnice má budovu odkoupit. Jak potvrdilo vedení města, politici o tom budou rozhodovat na mimořádném jednání ještě v průběhu září.
2: Hotel GT je v současné době nevyužívaný objekt s ubytovací částí a restaurací v přízemí. Vlastník nabízí soubor budov městu za 17 milionů korun. Zároveň deklaruje zájem dalšího investora, který by objekt využíval jako ubytovnu. A právě proto chce radnice bývalý hotel odkoupit, protože se obává vzniku dalšího problémového místa. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
1: Hráz Nechranické přehrady na Chomutovsku bude v čase od 8 do 12 hodin uzavřená. Technici z povodí Ohře budou totiž celý týden testovat bezpečnostní přeliv. Vodohospodáři o tom informovali na svých internetových stránkách.
3: Během zkoušky bezpečnostního přelivu bude na hrázi postavený speciální autojeřáb. Řidiči tak budou muset využít objížďku přes Kadaň. Provoz má být obnovený opět od soboty 12. září. Z Nechranic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Soud se od dneška bude znovu zabývat kauzou privatizace Mostecké uhelné společnosti z 90. let. Postaví se před něj dva ex-manažeři, kteří se odvolali proti rozsudku z roku 2023. Podle toho měli stát podvodem připravit o víc než 2 miliardy korun. Kromě nich čelí v kauze obvinění i někdejší náměstek ministra průmyslu, který jim měl za úplatek 3 milionů korun pomáhat. Mužům hrozí tresty mezi 3 a 7,5 lety vězení a propadnutí majetku nebo peněžité pokuty. Všichni vinu odmítají. Rusko a Severní Korea otevřeli nový velkokapacitní most na společné hranici. Je dlouhý 1 kilometr a překonává řeku Tomán. Obě země dávají důležitou stavbu za příklad toho, že ekonomické sankce zbytku světa nefungují a naopak posilují spolupráci Moskvy a Pjongjangu.
4: Kilometr dlouhý most stavěly obě země od dubna loňského roku a kromě přepravy komerčního zboží ho budou používat i k transportu zbraní a vojenského materiálu. Pozemní hranice mezi Severní Koreou a Ruskem je sice dlouhá necelých 20 kilometrů, ale pro KLDR má mimořádný geopolitický význam. Těsně před otevřením je i most mezi Severní Koreou a Čínou přes pohraniční řeku Jalu na západě země. Pchjongjang tvrdí, že obě stavby dokazují, že ve skutečnosti se KLDR těší všeobecnému rozvoji a ekonomické sankce ji naopak posílily. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté vstoupí do příštího mistrovství světa 14. května zápasem proti Norsku, které na minulém šampionátu získalo bronz. Program turnaje v Německu zveřejnila Mezinárodní hokejová federace. Češi se ve skupině v Düsseldorfu postupně utkají taky s Kazachstánem, Spojenými státy, Maďarskem, Dánskem, Slovenskem a na závěr s Kanadou.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vane slabý jižní vítr, rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž střední na stupně 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Mariánských Lázních jsou v ulicích ve Velkách, na Voře Dole a Podhorská z důvodu opravy povrchu zúžené vozovky na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Další dezinformace na sociálních sítích, to je další téma pro redaktory našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz. Tentokrát se v rubrice Ověřovna budeme věnovat manipulativním příspěvkům o příčinách tragických záplav v Nepálu a Číně. No ale ještě před samotnou Ověřovnou dáme prostor písničkám Co nestárnou od Babiho Daňka a Petra Kotvalda a také rubrice Ahoj rádio. Děti se nám pokusí vysvětlit, co je to prototyp. Tak ať se máte s námi hezky. Je 7 hodin a 5 minut.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: co je to prototyp?
1: Radio.
2: Něco novýho, hodně dobrýho.
3: Nějaká zkouška něčeho novýho, jako
4: model něčeho, než se to vyrobí.
5: Nějaký typ.
6: Když se zkouší nějaká věc.
7: Že je něco nový a že je to nový, jako že to vyrobili nově.
8: Nábytek.
9: Nějaká nemoc.
10: Roztoči.
11: Tévise.

0: počasí.
1: Je 7:45 a v Karlovarském kraji máme jasnou nebo skoro jasnou oblohu a teploty se nám pohybují mezi 10 až 15 stupni Celsia a před námi je slunečný den s letními teplotami. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupají na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách naměříme 21 až 24 stupňů. Vane slabý vítr, odpoledne to bude až mírný vítr jižních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, ale přes den pak budou postupně dobré a biozátěž ta je dnes na druhém stupni, tedy střední.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: hudební stopu v programu Českého rozhlasu Karlovy Vary zanechala hudební skupina Jelen a za 10 minut bude 7:30. Tak možná i vy jste na internetu v poslední době narazili na informaci, že za ničivé povodně v Nepálu a čínském Tibetu ve skutečnosti může stavba vodní elektrárny. Ovšem, to není pravda. Tématu se věnují redaktoři serveru iRozhlas.cz v pravidelné rubrice Ověřovna. A z detaily je ve studiu redaktorka Anna Bečková, kterou vítám. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Tak popišme tedy prosím nejdříve tu dezinformaci.
1: Příspěvek se objevil před týdnem na síti X a nazbíral tam už 11 milionů zhlédnutí. Autor uvádí, že Čína u ledovce zrovna stavěla vodní elektrárnu a stavební práce způsobily, že se jeho část zřítila, sesunula a proměnila v lavinu plnou bahna. Uživatel sítě X, který je podle svých slov Američan, taky obvinuje média z údajných lží. Prý v nich totiž slyšíme jen levicové hlasy, které událost připisují klimatické změně.
0: No a jak je to tedy doopravdy?
1: Čína v Tibetu vodní elektrárny skutečně staví. Souvislosti mezi stavbou jedné z nich a původní, ale odborníci vylučují. Serveru iRozhlas situaci popsal glaciolog Jan Kavan z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Podle něj samotná stavba elektrárny nemohla sesuv ledovce způsobit.
2: To, co se děje někde dole řádově kilometry nebo desítky kilometrů dál po proudu, je jako hodně lokální záležitost. Takže to si myslím, že by nemělo ovlivnit prostě to vysokopoložené místo toho ledovce.
1: Na dezinformaci původně upozornila americká stanice CNN. Tak tomu uvedla, že daná teorie postrádá jakékoliv faktické opodstatnění. A další média dodávají, že sociální sítě teď zaplavily umělou inteligencí vygenerovaná videa a fotografie právě ze záplav v Nepálu a Číně. Stanice France 24 třeba upozornila na falešné video, jak slon zachraňuje uvízlého muže.
0: No a co v tuto chvíli odborníci říkají o skutečných příčinách povodní?
1: Podle nich se skutečně zřítila část himalajského ledovce. Následná lavina, doplněná o horniny, dopadala do údolí a vytvořila hráz, za kterou se nahromadila voda. Ta se po protržení hráze přeměnila v prudkou záplavovou vlnu a v podstatě sebrala vše, co jí stálo v cestě. Podle Jana Kavana zatím částečně může být i už zmíněná klimatická změna.
2: Je to v podstatě takový jako sekundární faktor, který tam zapůsobil a v podstatě tam šlo o to, že pravděpodobně během nějaké periody jako zvýšených teplot došlo k velké produkci vlastně tepelné vody. Ledovec hodně roztál a pod ním se vlastně vytvořila jakoby vrstva té roztáhlé vody, která umožnila jako rychlejší kouzání toho ledovce.
1: Povodně mají v tuto chvíli už v Číně i Nepálu přes 1300 potvrzených obětí. Další tisíce lidí se pohřešují a naděje na jejich nalezení s postupem času klesají.
0: Říká v dobrém ránu redaktorka Anna Bečková, které děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A já dodám podrobnosti a taky další díly Ověřovny najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT 2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinu současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinerií. Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově zůstane v omezeném režimu až do poloviny října. Aby kraj mohl správně nastavit její trvalou otevírací dobu, potřebuje nejdřív vyhodnotit dostatečné množství dat z praxe. Lázeňské lesy a parky dokončily v Počernech stavbu zastřešeného pódia u místního fotbalového hřiště. Vedení Karlových Varů slíbilo jeho výstavbu při setkání s místními obyvateli, kteří upozorňovali na problémy v této městské části. Městská policie Karlovy Vary otevírá už 17. ročník Senior akademie. Tento vzdělávací program pomáhá seniorům lépe se orientovat v každodenních situacích, chránit své bezpečí a získávat nové znalosti. Přihlášky je možné vyzvednout do 20. září na městské policii. Dnes začala platit odvetná kanadská cla na dovoz vybraného zboží ze Spojených států. Pohybují se ve výši 15, 25 a 50% a vztahují se mimo jiné na americkou ocel, mléčné výrobky, domácí spotřebiče nebo elektroniku. Rozhodnutí kanadské vlády je reakcí na kroky Spojených států. Administrativa prezidenta Trumpa už během srpna zavedla cla například na kanadskou překližku, alkoholické nápoje nebo hokejovou výstroj. Tenistka Kateřina Siňáková postoupila v deblu do čtvrtfinále US Open. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazili v New Yorku australsko-americkou dvojici Hunterová-Kravčíková 7-6 a 6-4. A dnes bude skoro jasno až polijasno, teploty 26 až 29 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Nejtku na Karlovarsku je z důvodu opravy povrchu vozovky zcela uzavřená ulice Vítězná cesta.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V dobrém ránu skončily krátké zprávy s Lenkou Polákovou a co to pro vás máme z muziky. Tak v neděli jsme si připomněli nedožité 80. narozeniny zpěvačky Hany Zagorové a teď si tady její hlas připomeneme také v dobrém ránu v písni Lásko vítej. A nevynechejte ani dnešní listování regionálními novinami. Ta nejzajímavější témata z nich pro vás vybírá a připravuje Radim Jehlík, tak si na to počkejte. Je půl osmé a tři minuty. We'll be right back.

0: Dnešní noviny.
1: 8 minut po půl osmé je úterý 8. září a také dnes si můžete přečíst regionální noviny. My jsme to však udělali za vás a tradiční přehled přináší editor vysílání Radim Jehlík, kterému přeji hezké dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak co jsi zjistil v regionálním deníku?
2: Obyvatelé Božičan žijí v obci, která je úzce spojena s těžbou a průmyslem. Letošní léto bylo ale pro mnohé místní nepříjemné. Lidi trápí zvýšená prašnost, za kterou může výroba kočkolitu v místním závodu Sedlecký kaolín. Ten přitom kočičí stelivo vyrábí už řadu let, ale teď se situace zhoršila. Podle místních za to může změna technologie. Lidé se proto

0: maturitou bude úzce spojeno s hasičským záchranným sborem. Na jeho stanice budou studenti chodit na praxi a odborníci od hasičů budou i mezi pedagogy. Noviny o tom píšou na straně 16. O dvě strany dál se pak dozvíte, že Porcelánka Thun v nové roli chce i letos udržet výši tržeb na úrovni 400 milionů korun. První pololetí bylo z hlediska zakázek mírně slabší, ale ve druhém půlroce jich přibylo.
1: No a co na svých stránkách nabízí regionální příloha Mladé fronty dnes?
0: Botanický zázrak, i tak by se dala nazvat rarita, kterou se pyšní Karel Dubický z Aše. Na jeho zahradě vykvetla majestátní agáve. Více než 50-letá rostlina, původem z Mexika, vyhnala 5 metrů vysoký stvol, který na svém vrcholu nesl nejprve chomáče květů, nyní už zrající plody. A smělé plány má s tradiční mariánsko-lázeňskou literární akcí Knižní lázně společnost Matony. Literární přehlídku chce, co do důležitosti, dostat na úroveň Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Více dozvíte z úterní Mladé fronty dnes.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku, který připravil Radim Jehlík. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou, pěkný den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nový den, úterý, načínáte ve společnosti rádia vašeho kraje a před námi se rýsuje pěkný slunečný den s letními teplotami.
1: Počasí.
0: Je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak po celý dnešní den očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpolední teploty povyskočí na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 21 stupňů. Povane slabý vítr odpoledne až mírný vítr jižních směrů do 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou během dne postupně dobré a biozátěž ta je střední na druhém stupni.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Tak snad vám také Marek Ztracený kápl do noty svou písničkou. Ladíte rádio vašeho kraje a já připomenu, že po celý tento měsíc s námi můžete soutěžit v naší houbařské soutěži. Máme pro vás výhru, která potěší nejednoho houbaře. Je to Atlas hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, lahev na pití a taky plátěná taška. A jak se můžete zúčastnit, tak stačí si počkat na ukázku z písničky Houby magický od skupiny Kabát a ještě taky mít to štěstí a dovolat se jako třetí v pořadí k nám do studia.

0: Tato ukázka z písničky může zaznít naprosto kdykoliv v našem vysílání, tak si ji určitě nenechte ujít. Víc informací o soutěži se dozvíte na našem Facebooku anebo na webu vary.rozhlas.cz. Za 9 minut to bude 8. hodina. Počkejte se na čerstvé zprávy s Lenkou Polákovou a odpoledne si po 13. hodině nezapomeňte poslechnout pořád Alex a host. A my se teď dozvíme, koho si Alex Minářová pozvala.
1: Do Alex a host zavítá kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras. Jak vzpomíná na své začátky v legendárním orchestru a nad kterou vzpomínkou na Karla Vlacha se usmívá ještě dnes? Co ho přimělo založit menší těleso Septet plus Dalibora Kaprase? A jak často bere trubku do rukou nyní? Poslouchejte nás po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les pracuje na projektu zadržování vody v krajině. Spisovatelka Jitka Blašková dnes představí ve Žluticích svůj druhý román Z prostředí Sudet. Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. A dnes bude jasno až polijasno, teploty do 29 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Dobré ráno. Zadržování vody v krajině, to je jeden z projektů, kterým se aktuálně zabývá správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. V této souvislosti už několik let spolupracuje s Českou geologickou službou. Týká se výzkumu minerálních pramenů v rámci celého Karlovarského kraje. Vzhledem k velmi dobrým výsledkům projekt podpořili i státní dotace, pokračuje odborná pracovnice HKO Slavkovský les Jana Rolková.
3: Pro nás je to strašně důležité ty výstupy právě vzhledem k tomu plánování té krajiny a vůbec teď v tomhle suchu je to zásadní, protože oni nám pomáhají třeba vytipovat infiltrační zóny minerálních pramenů a vlastně toho, kde by jsme měli v té krajině vodu zadržovat.
2: Projekt byl podpořený státními dotacemi. Ve Žluticích se dnes uskuteční beseda se spisovatelkou Jitkou Blaškovou. Autorka na ní představí román Anna, cesta ze Sudet, který je druhým dílem její autorské série Z prostředí Sudet. Setkání začne v 17 hodin v sále Žlutické základní umělecké školy. Pokračuje autorka knihy Jitka Blašková.
4: Bude to nejenom čtení, ale i prezentace dobových materiálů. Není velká, není dlouhá, ale předpokládám, že hodinu bude celé čtení trvat. Uvidíme taky, kolik bude dotazů.
2: Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen vyvýšit 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
5: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
6: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
5: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
7: Paní ministryně financí Šerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžit nadál.
5: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Ukrajinské bezpilotní letouny v noci na dnešek údajně zasáhly civilní infrastrukturu v ruském Saratově. Podle gubernátora oblasti Romana Busargina při útocích několik lidí utrpělo zranění. Letiště v Saratově, Penze a Ulianovsku v noci na dnešek kvůli bezpečnosti cestujících přerušila provoz. Rusko naopak v noci na dnešek obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle starosty Vitalie Klička střely zasáhly například školu a obytný dům. Nejméně 6 lidí je zraněných. Sport. Podní volna vstoupí do závěrečného třetího týdne cyklistická Vuelta. Pojede se 16. etapa o délce 181 km s očekávaným hromadným dojezdem. V červeném dresu lídra pokračuje domácí Španěl Enric Mas, který má náskok 2 minuty a 6 sekund na Rakušana Felixe Gala. Českému cyklistovi Janu Hirtovi patří 19. pozice. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29 a na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vane slabý jižní vítr, rozptylové podmínky budou postupně dobré a biozátěž střední na stupně 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 25 se v úseku Dolní Žďár Jáchymov Boží dar pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Víte, jaké rostliny mají největší květy? Zajímavosti z rostlinné říše nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A taky navštívíme Karlovarské muzeum, které připravilo novou výstavu nazvanou Z našich depozitářů. Tak si na to počkejte a užijte si další písničky Dobrého rána od Lucie Vondráčkové a Jiřího Korna. Je 8 hodin a 5 minut. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovi může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8. zářijové ráno trávíte ve společnosti Českého rozhlasu a my jsme rádi, že jste si nás ani dnes nezapomněli naladit. Náš ranní program je v plném proudu a protože jeho součástí je předpověď počasí, tak to nám teď přináší meteorolog Josef Cink. Vítám vás ve vysílání. Dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
1: Tak dnes to vypadá na sluníčko, na krásný den, co říkáte?
2: Ano, je tomu tak, máme před sebou skutečně celkem pěkný letní den, provázet nás dnes bude slunečné počasí, na obloze nás dnes čeká jasno nebo skoro jasno, no a teploty ty nám vystoupají odpoledne na letních 26 až 29 stupňů na horách a v 1000 metrech, tam nás čekají hodnoty kolem 22. No a vítr ten povane zpočátku slabý, odpoledne bude pak přechodně až mírný, většinou jižních směrů s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Před námi je tedy příjemný den a udrží se i zítra vysoké teploty.
2: Tak bohužel, zítra nás čeká výraznější změna v počasí. Přes střední Evropu bude postupovat výrazná studená fronta, která následně ovlivní i naše počasí a přinese nám do dalších dnů především citelnější ochlazení. Té oblačnosti začne přibývat už během noci na zítřek. Zítra tedy ve středu nás bude po celý den provázet. Díky tomu již velká oblačnost bude zataženo nebo skoro zataženo. No a první srážky se začnou objevovat zatím jen lokálně, především v té západní polovině kraje, a to někdy nad ránem a v těch ranních hodinách, no a během dne se pak postupně rozšíří i na většině našeho území. No a výjimečně nebo ojediněle by se pak zítra mohla objevit i nějaká případná bouřka. No a srážky by pak měly začít ustávat v průběhu večerních hodin, no a co se týká teplot, tak ranní minima 16-13, no a ty nejvyšší denní pak vystoupí zítra již pouze na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: O počasí hovořil meteorolog Josef Cink. Moc vám děkuji. Přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Hezký den. Naslyšenou.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: štěstí nám zpívala zpěvačka Marie Rotrová a kam teď zamíříme? V Karlovarském muzeu zapátrali mezi sbírkovými předměty uloženými v depozitářích. No a našli tam zajímavé rarity a ty představili v nové expozici. Jmenuje se Z našich depozitářů.
1: Dá se vůbec počítat, kolik exponátů máte v depozitářích?
2: Počet kusů vám neřeknu, ale řeknu vám číslo přesné inventárních a přírůstkových čísel zapsaných v centrální evidenci sbírek, a to je cirka 60 tisíc.
1: Počítám, že to budou exponáty typu od velkých skříní po miniaturní prstýnky. Podle jakého klíče jste na výstavu vybírali?
2: Vybírali jsme předměty kuriozitní a předměty, které nebyly nikdy vystaveny.
1: Poznamenává ředitelka Muzea Karlovy Vary Dominika Kožišníková.
2: Jednou z rarit jsou zrestaurované střelecké dřevěné terče, které návštěvníci ještě nikdy neviděli. Jsou od konce 17. století do konce 19. století.
1: Ony by mohly docela dobře sloužit jako nástěnné obrazy. My teď stojíme před terčem s výjevem vítězného oblouku a vypadá to téměř jako obraz, nebýt tam těch děr, které nejsou tedy po červotoči, ale po kulkách.
2: Krásnou vitrínou je vitrína s naším stříbrem a vidíme zde především lokecké lidové šperky, které se nosily na lidových krojích. A zároveň jsou tady kroužky na ubrousky, které patřily na slavnostní stůl. Jednou z rarit je kompozice postavy morského pána a nádherné plachetnice, kterou drží nad hlavou.
1: To bude možná jediný mořský muž, kterého kdy návštěvníci viděli. Je to opravdu mužská postava, nicméně ten má obě nohy, ale na každé místo chodidel ploutve. A na své si tu přijdou i kuřáci.
2: Ano, jsou tady fajfky.
1: A to jsou fajfky, se kterými chodili tady lázeňští hosté?
2: Ano, nejenom lázeňští hosté, ale i různí sedláci.
1: No a vidíme i dřevěné předměty. Teď nevím, jestli je to váleček na vzor, na omítku, anebo na nějaké cukroví.
2: Je to na cukroví, na vykrajování nebo vyvalování perníků.
1: Nechybí různé sošky svatých, keramika, nádherně vyšívané střevíčky. A co udeří do očí, tak to je pohled na vitrínu s porcelánem tak jemným, že by snad i v Číně záviděli.
2: Určitě. To je naše chlouba, porcelánová sbírka.
1: Koukáme na nádherné panenky, tak zhruba 20 cm vysoké, s širokými sukněmi, zdobenými drobnými květinovými motivy i krajkami.
2: Když se na tu krajku zaměříte, tak máte pocit, že je to skutečná krajka, ale on je to velmi jemný porcelán.
1: To už se dostáváme k další raritě.
2: Je to bič na dobytek, konec 19. století.
1: A je spletený podobně jako třeba velikonoční pomázka.
2: A právě proto se nám to líbilo, že to evokuje tu vesnici, lidový život a zase ten folklor, který je tím ústředním motivem.
1: Poznamenává ředitelka Muzea Karlovy Vary Dominika Kožišníková. No a my si tím bičem můžeme v závěru příspěvku pomyslně zapráskat. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Sedm míst, sedm různých pohledů na Karlovy Vary. V sobotu 12. září se uskuteční první ročník turistické akce Sedm karlovarských vrcholů, kterou připravuje Český rozhlas Karlovy Vary společně s lázeňskými lesy a parky. Trasa povede na karlovarské vyhlídky a nabídne trochu jiný pohled na město a jeho okolí. Start i cíl je na Gétově vyhlídce a kromě nevšedních zážitků je připraveno občerstvení, hudební vystoupení i drobné dárky. Vydejte se s námi na sedm karlovarských vrcholů. Startujeme v sobotu 12. září mezi 9. a 11. hodinou.
1: Půl deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Policisté evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku. Budovu museli opustit i někteří pacienti na lůžku. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odhlasové anonym nahlásil e-mailem uloženou bombu. V nemocnici zasahuje mimo jiné pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Policie zatarasila příjezdové cesty. Na místě jsou i hasiči. Mariánské lázně, Karlovy Vary a Františkovy lázně oslaví na konci týdne 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy trvající 3 dny se zaměří nejen na propagaci lázeňství, ale i na infrastrukturu a moderní mobilitu. Most u Foglova mlýna u Kinčperka nad Ohří je od dneška opět průjezdný. Řidiči ale musí v místě počítat se zúžením vozovky kvůli dokončovacím pracím. Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech zahájily podzimní výkup kaštanů, žaludů a plodů lípy. Odevzdat je lidé můžou v kavárně na svatém Linhartu. Do akce se tradičně zapojí i základní a mateřské školy. Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Takto chce proškolit až 1 milion dobrovolníků. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku, například do Ústí nad Labem nebo Prahy. První zastávkou bude dnes Plzeň. Ve Dvouhře večer zabojuje o postup do semifinále na US Open tenistka Linda Nosková. Poslední česká zástupkyně v singlu se utká se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Utkání začne krátce po 17:30 českého času. A dnes bude skoro jasno až polojasno, teploty 26 až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 64 v úseku až Hazlov na Chebsku se po vozovce pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Písničky od Marty Kubišové a také slovenské skupiny No Name, to je další porce muziky pro váš dobrý poslech. No a pak už budeme soutěžit, tak se pomaličku připravte a nachystejte. A komu dnes popřejeme k svátku? Svátek má Mariana. Mariana je ženské křestní jméno, které se nejčastěji hodnotí jako složenina jmen Maria a Anna. Někdy se považuje i za ženskou podobu původem latinského Marianus. A to znamená náležející k rodu Mariů. No a ještě připomenu, že na dnešek připadá Mezinárodní den gramotnosti, který vyhlásilo UNESCO v roce 1966 s cílem upozornit na význam gramotnosti a potřebu boje proti negramotnosti po celém světě.

Písnička za písničkou vyplňuje naše ranní vysílání, které posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je 8. září a za dveřmi už je další ročník festivalu světla Vary září. My pro vás teď máme dvě vstupenky na tuto sobotu na jedinečnou podívanou do karlovarského hotelu Thermal. Tak pojďte zkusit štěstí v dnešní soutěži na telefonním čísle 221 55 37 37. Devátý ročník festivalu světla Vary září promění 11. a 12. září Karlovy Vary v magickou galerii pod širým nebem. Světelná Odysea od Alžbětiných lázní.

0: je 221 55 37 37. No a linka, zdá se, už je obsazená, tak kdo pak se dovolal do soutěže? Dobré ráno přeji.
1: Halo? Dobré jitro.
0: Dobré jitro, koho máme na telefonu?
1: Tady je Marcela Karlovy Vary.
0: Zdravím vás, paní Marcelo. Tak dnes si připomínáme narození českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka, který se narodil 8. září roku 1841, tedy přesně před 185 lety. Je označován za jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů a světově nejhranějšího českého skladatele vůbec. A my se vás, paní Marcelo, ptáme na to, jaké město bylo rodištěm Antonína Dvořáka, ve kterém městě se narodil. Budete vědět, nebo chcete možnosti?
1: Prosím, možnosti.
0: Dobře, máme pro vás čtyři, jedna z nich je správně. Tak buď se narodil v Nelahozevci, nebo v Litomyšli, nebo v Praze, anebo v Hukvaldech.
1: Tak to jsem... Litomyšl určitě ne, Hukvaldy ne, to jsou jenáčkovi. Tak zkusím jedničku Ačko, Nelahozevec.
0: A říkáte to správně, je to tak, skutečně? Máte pravdu, paní Marcelo. Rodištěm Antonína Dvořáka je skutečně Nelahozevec, ležící ve středních Čechách v okrese Mělník, 22 kilometrů s dušnou čarou na sever od Prahy. Tak došla jste k tomu správně, asi tuším Litomyšli, že víte, že se narodil... Bedřich Smetana. Ano. A v Hukvaldech. Ano, v Hukvaldech Leoš Janáček, jak říkáte.
1: Ano. Jsem vyloučila, že je moc známá, tak to byla možnost.
0: Tak to byla trefa do černého. Tak já vám gratuluji a přeji hezký den. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Děkuji taky všichni.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8.47 na hodinách a před námi slunečný den s letními teplotami. Bude jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni. Vane slabý vítr, odpoledne to bude mírný vítr jižních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou stále ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak budou postupně dobré. A biometeorologická předpověď, ta přináší dnes dvojku, tedy stupeň střední zátěže. A pro zajímavost ještě přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 8. září. Minimální teplota minus 1,1 desetina stupně Celsia byla zaznamenána v Šindelové v roce 2015, zatímco maximální teplotu 31,2 desetiny stupně Celsia naměřili v Chebu v roce 1911. No tak i když nás dnes čekají vysoké letní teploty, tak tuto maximální s velkou pravděpodobností v Karlovarském kraji dnes nepřekonáme.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

ani Petr Spálený nemohl chybět v dnešním dobrém ránu, ale už se blíží 9:00 dopolední a s ní zprávy s Lenkou Polákovou. No a po nich pak vystřídá naše ranní vysílání dopolední program dnes s Ivou Kokešovou u mikrofonu a bude také plné písniček, informací, pravidelných rubrik a reportáží. Tak tedy užijte si dnes krásné letní počasí a mějte se báječně, mějte se fajn. Loučí se s vámi Jitka Brošková, zítra ráno opět naslyšenou.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Policie částečně evakuuje nemocnici v Kadani na Chomutovsku. Anonym tam nahlásil bombu. Luby u Chebu mají připravený nový dům pro pediatra. Lékaře město schání 2 roky. Sněmovna dnes znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Předlohu, která ruší stávající služební zákon, totiž zamítl Senát. A bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Kadani na Chomutovsku policisté evakuují některá oddělení tamní nemocnice. Anonym tam nahlásil uložení bomby. Budovu musí opustit i někteří pacienti na lůžku. Budovu teď prohledávají i speciálně cvičení psy, upřesňuje policejní mluvčí Pavla Kofrová.
3: Na místě probíhá bezpečnostní opatření za přítomnosti pyrotechnika a kinologa se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. V souvislosti s opatřením bude probíhat také evakuace některých oddělení. Prosíme veřejnost o respektování pokynů policistů a dalších složek na místě. O dalším vývoji budeme informovat.
1: Luby u Chebu dokončili stavbu nového rodinného domu v Sadové ulici. Objekt je určený pro nového pediatra. Radnice lékaře schání od roku 2024, kdy dětská lékařka ukončila ve městě praxi. Jak uvedlo vedení radnice, dům je ve vlastnictví města a novému pediatrovi bude poskytnutý bezúplatně do nájmu. Stavba domu trvala zhruba rok a půl. Poslanci se dnes budou znovu zabývat novým zákonem o státních zaměstnancích. Budou muset přehlasovat senátní veto. Koalice ANO, SPD a motoristů si od normy slibuje pružnější státní správu. Opozice a senátoři naopak varují před možnou politizací státní správy. Senát poslancům vrátil i třeba nový stavební zákon. Není ale jasné, jestli na něj přijde řada už dnes. Obchodní spor mezi Spojenými státy a Kanadou se dnes vyostřil. Ottawa zavedla na vybrané americké zboží odvetná cla. Odpovídá tak na srpnové tarify, které oznámil Bílý dům po krachu společných jednání. K rozhovorům se přitom zatím nechystá vrátit ani jedna ze stran.
4: Kanadská vláda ode dneška zdanila stovky amerických výrobků, mimo jiné hliníkovou fólii, pláštěnky nebo sýry, a to sazbami až 50%. Jde o odpověď na srpnová opatření Bílého domu vůči kanadskému zboží, které Washington zdůvodnil takzvanou kanadskou diskriminací. Prezident Trump mezitím pohrozil dalším přitvrzením. V pondělí varoval kanadského výrobce letadel Bombardier, že mu zakáže prodej ve Spojených státech, pokud nezačne vyrábět přímo na americkém území. Z Washingtonu je na Ciglerová Český rozhlas.
1: Sport. České basketbalistky zakončily mistrovství světa v Berlíně porážkou s obhájkyněmi titulu ze Spojených států 64-105. Na turnaji obsadili konečné 15. místo.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vane slabý jižní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na stupně 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod. A v Nejtku na Karlovarsku je ode dneška z důvodu opravy povrchu vozovky zcela uzavřená ulice Vítězná cesta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A po zprávách další zajímavá informace: věčné chemikálie vám už chuť na jídlo neskazí. Před časem začala v Evropě platit nová pravidla, kvůli kterým už nenarazíte na některé obaly na pizzu, hamburgery nebo třeba smažené hranolky. Revoluční regulaci nám za pár minut v novém díle Zdraví v cajku přiblíží Miroslav Šuta. Je úterý 8. září, 4:30 po 9. Příjemný poslech.
2: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Zdraví v cajku.
1: Možná jste zaregistrovali, že v Evropě platí nová pravidla, která se týkají obalů. Měla by přinést ochranu našeho zdraví i životního prostředí. Víc řekne Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste odborníkem v této oblasti, tak mi povězte, jak moc přelomová je ta změna, kterou přinesla nová pravidla pro obaly.
2: Z mého pohledu je ta změna veliká. Předchozí pravidla platila od 90. let minulého století. Od té doby přibylo obrovské množství obalů, nejenom co se týká množství, ale i různých typů. A s tím také vzniklo množství problémů. V současné době odpady, které vznikají z obalů, představují nejrychleji rostoucí část odpadů a ohrožují jak životní prostředí, tak lidské zdraví. Ta nová pravidla jsou poměrně rozsáhlá a budou proto vstupovat v platnost postupně.
1: Co všechno se tedy zásadně změnilo a jak se to promítne do našich životů?
2: Z pohledu spotřebitele mi připadá zajímavé, že budou obaly postupně vybaveny takzvanými štítky, které by nám měly usnadnit třídění do různých těch barevných kontejnerů. Zajímavé také je, že do budoucna získáme možnost využívat vícenásobné obaly, například když si půjdete pro kávu do kavárny nebo když si budete chtít odnést oběd z nějaké jídelny. Ale důležité také je to, že se změnil úplně základní systém, to znamená, že výrobci obalů a jejich uživatelé ponesou odpovědnost za celý životní cyklus. To znamená zatím vlastně náklady na likvidaci těch obalů nebo odpadů, které vznikají z obalů, nesou obce. Do budoucna by měly přispívat i ti výrobci.
1: Který typ obalů kvůli novým úpravám definitivně zmizel? S čím se už nebudeme setkávat a proč?
2: Nový systém zakazuje užívání takzvaných věčných chemikálí, to jsou látky na bázi fluoru, říká se jim také PFAS. Tyhle látky se používají, protože mají zajímavé vlastnosti, nepropouštějí vodu, ale ani tuky. Z hlediska spotřebitelů je zajímavé, že od srpna roku 2026 se tyhle látky nesmí používat v obalech určených na potraviny. Možná si pod tím nic nepředstavíte, ale setkáváte se s tím každý den. Jsou to například různé papíry nebo krabičky, v kterých si odnášíte třeba různé saláty, smažené hranolky, hamburgery, pizzu a podobně. Důvodem pro ten zákaz je to, že ty věčné chemikálie se za běžných podmínek téměř nerozkládají. Hromadí se tudíž v životním prostředí a hromadí se i v lidských tělech. Bohužel se prokázalo, že tyhle látky můžou narušovat například rozmnožování, jsou schopny narušovat imunitní systém, jsou spojeny s některými typy rakoviny a podobně.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Dotkla se ta nová nařízení nějak i recyklování obalů?
2: Určitě, a to hned v několika ohledech. Speciální nařízení se týká takzvaných obalů na nápoje, tam si můžeme představit například ty běžné petky nebo plechovky. Do roku 2029 musí členské státy zajistit buď 90% recyklovanost těchto výrobků, nebo zavést zálohový systém. U nás očekávám, že dojde k zavedení toho zálohového systému, protože všechny okolní státy už tenhle systém mají a znamenalo by to mimo jiné, že ubydou ty nápojové obaly například kolem turistických cest nebo na parkovištích a podobně.
1: Jak se k těm novým pravidlům stavějí výrobci? Je slyšet nějaká kritika nebo ne?
2: Výrobci jsou rozděleni. Samozřejmě řadě výrobců se to nelíbí. Dokonce část z nich se pokusila na poslední chvíli ještě v roce 2026 před vstupem v platnost odložit tu platnost nebo změkčit ta pravidla. Ale jiná část výrobců se postavila za to nařízení Evropské komise a říkají, že už teď vlastně ta pravidla dodržují a že do budoucna my jako spotřebitelé bychom na tom měli vydělat. Čili nakonec se dohodlo, že ta pravidla zůstanou v platnosti tak, jak byla schválena a postupně se k tomu asi budeme vracet, protože ty různé povinnosti budou nastupovat v budoucích letech.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dnešek jsme pro vás připravili vyprávění herce Jiřího Cízlera a bude to o Vojtovi Bačkorovi.
2: A po vojně jste nastoupil do divadla?
3: Po vojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No vypadalo to někde jak schůze na hřbitově, protože to jak jsou ty světýlka, že u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často stál, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesměřitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi jako, když on bomblí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mě sem hle. Takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu a já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřela, my jsme to poprvně viděli, že nekecá, jemu úplně zmizel v obličeji. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má, jo, takhle. Tak jsme nezvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, tady takováhle tlama, no příšerný to. A on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Život plyne dál,

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program Za minutku bude půl desáté. Peníze na opravy silnic nebo chystané zdanění krajských doplatků za veřejnou dopravu. To jsou některá témata, o kterých se včera bavili v Plzni hejtmani. Víc o tomto jednání vám řekneme za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Studijní a vědecká knihovna v Plzni zve na cestovatelskou přednášku Jakuba Grešla Křížem krážem. Začíná v 17 hodin a zavede vás na Balkán, do Bosny a Hercegoviny, Severní Makedonie, Albánie, Slovinska, Černé hory a Rumunska. Milovníci dokumentárního filmu můžou zamířit do kina Beseda v Plzni. Filmový klub tam od 17 hodin promítá dvojici dokumentů Jany Ševčíkové Piemule a Starověrci. Snímky zavedou diváky mezi českou komunitu v rumunském Banátu a ruské starověrce v deltě Dunaje. V 19.30 pak tamtéž promítnou americký film režiséra Kariho Barkera Posedlost, kombinující hororové a černohumorné motivy. V Plzni se můžete vydat také na přednášku o historii města. Od 17 hodin začíná ve výstavní síni Masné krámy program Plzeňské zábavní podniky v první polovině 20. století. Přednáška Petra Domanického a Tomáše Bernharda nabídne pohled na způsoby trávení volného času obyvatel Plzně od konce 19. století až do konce první republiky. No a kdo dává přednost hudbě a speciálně hip-hopu, může zakončit večer v plzeňském Zaxpubu. Od 20 hodin tam vystoupí jedna z nejstarších a nejvlivnějších hip-hopových skupin v Česku PSH. Legendární filmovou postavu pana Tau připomíná výstava fotografií, plakátů a kostýmů v karlovarských Alžbětiných lázních. Jeho příběh se začal psát už v roce 1966, kdy vznikl první díl v koprodukci Československé televize a italského producenta Karla Pontiho. Pana Tau vymyslel spisovatel a scenárista Otta Hoffmann. Jeho tváří byl herec Otto Šimánek. Vernisáž výstavy začíná dnes v 17 hodin. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Ať už si vyberete cokoliv, přejeme vám příjemnou zábavu.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: cený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Radio vašeho kraje a skupina Olympic 8 minut po půl desáté. O aktuálních tématech, která teď pálí kraje, jednali v Plzni hejtmani. Při včerejším zasedání Rady asociace krajů diskutovali o finančním zatížení krajských rozpočtů, která vyplývají z rozhodnutí vlády nebo z očekávaných legislativních změn. Hejtmani se také dohodli na postupu při jednání s vládou. S některými hejtmany poté mluvil redaktor Lukáš Milota. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Lukáši, o čem včera hejtmani jednali, co tedy kraje aktuálně řeší?
2: Jsou to peníze, například peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd, které kraje pravidelně dostávaly ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Byly to 2 až 4 miliardy korun ročně. Z toho do Plzeňského a Karlovarského kraje přitekly ročně stovky milionů korun. Letos vláda rozhodla, že tyto peníze nepošle. Jak vyplynulo ze včerejšího jednání hejtmanů, nějaká naděje ale stále žije. Existuje šance, že by kraje mohly dostat peníze, které ušetří při tendrech na velké silnice a železnice. Schůzka s premiérem a ministrem dopravy bude 17. září. Hejtmani budou žádat, aby v případě ušetřených peněz byly kraje na pořadníku a získali právě peníze na opravy silnic. A zároveň podle vedení krajské asociace je potřeba diskutovat a bude se diskutovat o změnách rozpočtového určení daní. Peníze plynoucí z daní by měly podle hejtmanů reflektovat aktuální kondici a podmínky jednotlivých krajů, tedy i množství a stav silnic, a peníze na opravy silnic by tak byly do budoucna jednou z kapitol rozpočtového určení daní, aby zkrátka kraje nemuseli každý rok chodit prosit vládu o nějaké peníze na opravy.
1: Takže to byly peníze na opravy silnic. Jaká další témata hejtmani otevřeli?
2: Obavy mají kraje ze zdanění plateb za veřejnou dopravu. Kraje by podle generálního finančního ředitelství měly od roku 2028 platit daň z přidané hodnoty z takzvané kompenzace. Řeknu, co to je kompenzace. Kraje platí za veřejnou dopravu dopravcům, vlakovým, autobusovým. Část pokrývá vybrané jízdné od cestujících, ale

0: mít dopad na ceny veřejné dopravy a tedy i na cenu jízdného pro cestující.
1: Lukáši, řešili hejtmani i nějaké další očekávané finanční dopady na krajské rozpočty?
0: Hejtmani reagovali na rozhodnutí vlády, která schválila změnu platových tabulek u zaměstnanců ve státní a veřejné sféře. Znamená to, že od příštího roku by žádný z tarifů neměl být pod minimální mzdou nebo zaručeným platem a takových platů je v současné době velké množství. Podle vedení Asociace krajů, tedy podle hejtmanů, by taková změna byla pro krajské rozpočty fatální. Pokud by kraje museli platit vyšší platy, bylo by to na úkor velkých plánovaných investic a vyčerpali by třeba i své rezervy. Hejtmani proto chtějí o tomto s vládou mluvit, neschvalují tuto změnu a chtějí znát, jaké skutečné dopady to bude mít na krajské rozpočty. A ptají se na to teď, kdy připravují už rozpočet na příští rok. Chtějí tedy znát, jak se to dotkne už toho příštího roku.
1: Včera zasedala Rada Asociace krajů, sledoval to Lukáš Milota. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Máme minutku po 9:45. Přejeme vám krásné úterní dopoledne do 10:00, do zpráv. Stihneme ještě kalendárium, podíváme se třeba na slavnou Univerzitu Harvard a také si připomeneme kultovní seriál Star Trek. No a po 10:00 hodině bude naším hostem profesor Milan Hromádka, vedoucí lékař kardiologické jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice Plzeň. Určitě si to nenechte ujít.

0: Perfect.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie. První písemná zmínka o jednom z nejkrásnějších středočeských měst, Kolíně, se objevila před 765 lety v roce 1261. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes milion jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety.
6: These are the voyages of the starship Enterprise.
5: Seriál ovlivnil miliony lidí. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 690.
7: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
5: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III.
8: Three cheers for His Majesty the King. Hip hip.
5: Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi. Bilbo Pytlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Deset hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Nový ročník Senior Akademie otevírá městská policie Karlovy Vary. Silnice na hrázi Nechranické přehrady je ode dneška neprůjezdná. Český Červený kříž začíná školit první pomoc formou virtuální reality. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Městská policie Karlovy Vary otevírá už 17. ročník Senior Akademie. Tento vzdělávací program pomáhá seniorům lépe se orientovat v každodenních situacích, chránit své bezpečí a získávat nové znalosti. O tom, co čeká zájemce v novém ročníku, upřesnila mluvčí karlovarské městské policie Pavlína Masmadinisová.
2: V rámci Senior Akademie můžou seniori navštěvovat i sebeobranu. Můžou se těšit třeba na výživové poradenství, cestování, neverbální komunikace, trénink paměti, psychologie vztahu, zabezpečení majetku, arteterapie nebo například dopravní výchovu.
1: Přihlášky je možné vyzvednout do 20. září na městské policii Karlovy Vary. Nový ročník Senior Akademie startuje 23. září a studium je zdarma. Hráz Nechranické přehrady na Chomutovsku je v čase od 8 do 12 hodin uzavřená. Technici z povodí Ohře budou totiž celý týden testovat bezpečnostní přeliv. Vodohospodáři o tom informovali na svých internetových stránkách.
3: Během zkoušky bezpečnostního přelivu bude na hrázi postavený speciální autojeřáb. Řidiči tak budou muset využít objížďku přes Kadaň. Provoz má být obnovený opět od soboty 12. září. Z Nechranic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Český Červený kříž bude učit první pomoc s figurínou a speciálními brýlemi na virtuální realitu. Takto chce proškolit až 1 milion dobrovolníků. Odborníci přijedou na 12 míst v Česku, například do Ústí nad Labem nebo Prahy. První zastávkou je dnes Plzeň. Zájemci si podle zakladatele projektu Marka Bárdyho vyzkouší několik krizových situací.
4: Vydefinovali jsme si ty život ohrožující situace. Jsou to tři základní oblasti. Akutní zástava srdce, masivní krvácení a identifikace cévní mozkové příhody. V součtu je to 35 000 případů v České republice. Na ty jsme postavili scénáře tak, aby jsme dokázali odvrátit ten život ohrožující stav.
1: Během nočního útoku Ruska na Kyjev zemřeli nejméně 2 lidé, 10 dalších je zraněných, oznámil to starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Podle něj údery zasáhly sklady, obytné domy nebo školu. Na místě pracují záchranné složky, ve městě pořád platí letecký poplach. Nové dronové a raketové útoky začaly po vypršení třídenního příměří. Kyjev i Moskva ho vyhlásili kvůli návštěvě amerických vyjednavačů. V souvislosti s ruským útokem polská armáda oznámila, že preventivně do vzduchu vyslala stíhačky.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vane slabý jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na stupně 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 6 se v úseku Karlovy Vary Jenišov pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Počítejte s mírným zdržením. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na
5: Naše nejnovější úterní zprávy skončily 4 minuty po 10. Teď si zahrajeme Lenku Filipovou a Karla Zicha a také Hanu Zagorovou a pak už vás čeká setkání s naším dnešním hostem.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: A ten náš úterní dopolední program máme 10 minut po 10. a naším dnešním hostem je pan doktor Vlastimil Vančura, kardiolog se zaměřením na arytmologii z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Pane doktore, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům i vám, paní redaktorko.
0: Řekněte mi, pane doktore, jak jste se dostal k tomuto svému oboru arytmologii?
1: No tak na kardiologii jsem se dostal spíš náhodou po promoci a arytmologii jsem si vybral proto, protože i v mládí mě fascinovala elektřina. Jako desetiletý kluk jsem si stavil obvody z tranzistorů, kondenzátorů a odporů a tohleto je vlastně obor, který se zabývá srdeční elektřinou, protože srdce je řízeno elektricky. Takže mě to připadalo, že to je fantastická příležitost pro mě, že by mě to mohlo bavit a skutečně mě to baví.
0: A vy jste tedy od promoce na kardiologii?
1: Od promoce pracuji jako kardiolog, ale celou dobu nejsem teda ve fakultní nemocnici Plzeň.
0: No a ještě se zeptám tady, jak dlouho jste v plzeňské fakultní nemocnici?
1: Od roku 2010.
0: Představte nám ten obor trošičku blíž, tu arytmologii.
1: Tak krkolomné slovo možná, arytmologie.
0: Ano, jsem zvědavá, kolikrát ho během té půl hodinky pokazím.
1: Ale je to obor, který se zabývá poruchami srdečního rytmu. Je to obor, který se vydělil z kardiologie. Pořád všichni jsme kardiologové, my arytmologové, ale jak přibývá exponenciálně poznatků ve všech oborech vědní činnosti a lidské činnosti, tak samozřejmě nestíháme všichni přečíst všechno a tak se i v té kardiologii odděluje obor arytmologie, vyžaduje to i speciální, bych řekl, manuální dovednosti. A ta arytmologie teda se zabývá hlavně tím, když to srdce běží příliš rychle, příliš pomalu, nebo řekněme nepravidelně. Obvykle pacienti to vnímají jako nepříjemnou akci srdeční a popisují to různě a to je to, co my obvykle od nich chceme vidět, když nám přijdou, aby nám řekli, jestli to srdce běží spíše silně, spíše rychle, spíše nebo spíše nepravidelně. A podle toho to pak dělíme, řekněme, na něco, čemu říkáme bradyarytmie, tachyarytmie, anebo řekněme extrasystolie, taková ta nepravidelná akce srdeční.
0: Je těch srdečních arytmií mezi lidmi hodně? Stoupá to, nebo je to setrvalý stav, jak to vnímáte z hlediska statistiky?
1: Tak jak stárne populace, tak arytmií přibývá. Je to tedy hlavně onemocnění vyššího věku a v této souvislosti přibývá jak těch bradyarytmií, to znamená těch situací, kdy to srdce běží příliš pomalu, tak těch tachyarytmií, zejména tedy fibrace síní a dneska žijeme v době, kde, o které se mluví jako o době epidemie fibrilace síní a toho přibývá skutečně exponenciálně a stává se to skutečně celospolečenským problémem, ta fibrilace síní.
0: Říkáte, že to sledujete, jak populace stárne, ale týkají se poruchy arytmií a arytmie i mladších lidí?
1: I v dětském centru v Motole provádějí zákroky kvůli arytmiím, protože některé ty poruchy rytmu mohou být tak jakoby více nebo méně vrozené, takže i tam jsou děti léčeny pro poruchu srdečního rytmu, ale to gro těch pacientů je ve věku řekněme 60-70 a zejména u těch bradyarytmií, které si vyžadují implantaci kardiostimulátorů, tak až v takové té řekněme 8. dekádě.
0: Pokud se ještě někdo nedostal do vaší ambulance, do vašich rukou, jaké příznaky, které pozoruje na sobě doma nebo v práci, by ho měly varovat, kdyby si měl říct, musím k lékaři?
1: No tak takový nejzávažnější příznak je, když ten pacient začne ztrácet vědomí. Když má ztráty vědomí, vždycky má být vyšetřen, respektive každá ztráta vědomí, zejména u člověka, který už nějakého věku dosáhl, tak má být vyšetřena příslušným odborníkem. Takže to je taková nejzávažnější symptomatologie poruch srdečního rytmu, ale nemusí to samozřejmě být jenom způsobeno poruchou srdečního rytmu. Těch příčin ztrát vědomí je celá řada. Dalším významným symptomem je bušení srdce, které může být vnímáno, jak už jsem řekl, různě, ale hlavně je vnímáno nepříjemně. Je s výhodou, když ten pacient si sám umí změřit tep a dokáže to ještě nějak specifikovat a úplně nejlepší je, když si stihne někam doběhnout na natočení EKG, jak nám už přijde s hotovou EKG křivkou v době, kdy tu poruchu srdečního rytmu nepříjemně vnímanou měl.
0: Takže nepříjemně vnímaná porucha srdečního rytmu, to ještě neznamená, že když se rozběhnu za přijíždějící tramvají, rozbuší se mi srdce, teče mi po zádech pot, tak to ještě není pro vás, pane doktore. veďte.
1: Tak já teda bušení srdce při sportu rozhodně nevnímám jako nepříjemné. Vnímám to naopak jako nutnou součást toho, aby člověk podal nějaký fyzický výkon a naopak, když to srdce nedokáže při fyzické zátěži zrychlovat, tak je to špatné a pokud to dosáhne určité míry, tak my to zase umíme opravit tím, že implantujeme kardiostimulátor.
0: Odpočívá někdy srdce? Srdce bije 24 hodin denně. Odpočine si někdy, když spíme, dá se říci, že si trochu odpočine od té své neuvěřitelné celoživotní práce?
1: No, srdce je takový specifický sval, který odpočívat nepotřebuje, že liší se od těch příčin pruhovaných svalů, které máme třeba na rukách a u těch hladkých svalů, které máme zase třeba v trávicí trubici a odpočívat nepotřebuje. Takže v podstatě se dá říct, že srdce neodpočívá a pořád nějakým způsobem tam probíhá nějaká aktivita, takže odpočívat nemusí.
0: Ještě mi řekněte, pane doktore, říká se, že budeme konkrétní, že moje srdce bude velké přibližně jako moje zaťatá pěst.
1: Tak to
0: je to pravda?
1: To je určitě větší.
0: Větší, opravdu?
1: Určitě větší, protože vy máte zvlášť teda malou pěst, musím říct. Já vím, že posluchači to nevidí, ale máte zvlášť malou pěst a třeba při echokardiografii taková, bych řekl, zjednodušená norma velikosti levé komory je 60 mm. Do 60 mm je to v normě, takže já myslím, že vaše pěst 60 mm možná ani nemá.
0: No, děkuji, že jsem se dozvěděla něco nového. Naším hostem je dnes kardiolog Vlastimil Vančura. Za chviličku pokračujeme.

0: Povídáme si dnes dopoledne s kardiologem se zaměřením na arytmologii, panem doktorem Vlastimilem Vančorou z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Pojďme si teď povídat o pacientovi, který se dostane k vám na oddělení. Čili jak začínáte, jak ho vyšetříte, co všechno potřebujete vědět?
1: No tak část pacientů se k nám dostane přímo už na to lůžkové oddělení k nějakému výkonu a to jsou většinou ti pacienti, kteří jsou vyšetřeni kardiologem, ke kterému kratší nebo delší dobu předtím chodí a ten kardiolog uzná za vhodné, že je potřeba, aby my jsme udělali nějaký výkon u toho pacienta, implantovali kardiostimulátor nebo udělali katetrizační ablaci. Část pacientů přichází poprvé do naší ambulance a ty cesty jsou velmi různé. Máme tam i nějaký malý prostor pro to, abychom vyšetřovali pacienty na základě jejich vlastního rozhodnutí. Ale já musím říct, že tady je poměrně velký problém v tom, že ten pacient sám neumí odhadnout, jestli patří do péče arytmologa, kardiologa bez nějakého bližšího zaměření, anebo třeba interního lékaře, anebo třeba často i úplně jiného oboru medicíny. Takže to je taková, bych řekl, nejméně výtěžná cesta, kdy od nás to nějaké úsilí vyžaduje, ale je to často úsilí, které bychom mohli mnohem smysluplněji věnovat nějakému pacientovi, který už je předvybrán. Pak část pacientů se k nám dostává po vyšetření praktickým lékařem, kde často samozřejmě praktičtí lékaři taky s tím nemají úplnou zkušenost, takže taky často tu dokumentaci nepošlou úplnou. Ale nejlépe je vyšetřovat pacienty, kteří byli vybráni už kardiologem, který si myslí, že on už mu nemůže pomoci a že specializovaní arytmologové v arytmologické ambulanci mu mohou pomoci lépe. No a pak jsme rádi, když ten pacient má sepsanou nějakým způsobem anamnézu, to znamená potíže, historii prodělaných onemocnění, léčbu, čím byl dosud léčen. No a hlavně jsou tam přiložené EKG křivky, protože pro arytmologa jako pro málo koho jiného je EKG křivka úplným základem a nejlepší je, když je tam ta EKG křivka právě s tou poruchou rytmu, kvůli které je k nám posílán, což někdy může být problém.
0: Vy jste mluvil už o katetrizaci, mluvil jste o kardiostimulátoru, ale ještě než se k tomu dostaneme, pouštíte také některé pacienty rovnou domů, léčíte je třeba jenom medikamentózně?
1: No, v arytmologii medikamentózní léčba je důležitá, ale není zásadní. Zásadně nemění ve většině případů ten další osud toho pacienta. Takže dneska je čím dál tím větší příklon k nefarmakologické léčbě, ať už implantaci kardiostimulátor nebo katetrizační ablaci různých poruch rytmu srdečního. Takže léky jsou taky důležité, ale to gro je jinde.
0: Tak se pojďme dostat k té katetrizaci a k těm kardiostimulátorům. V tomto případě už je samozřejmě pacient hospitalizován, je to tak?
1: Je-li indikován k implantaci kardiostimulátoru, kdy ta indikace proběhne ambulantní, obvykle na základě toho, co ten kardiolog pošle, jak toho pacienta vyšetřil a co zjistil, tak ta implantace probíhá za hospitalizace. V zásadě my používáme hlavně transvenózní, to znamená ty kardiostimulátory, které jsou umístěny obvykle v levé podklíčkové krajině a elektrody pak směřují 1, 2 nebo 3 do srdečních dutin a stimulují ten srdeční sval. Ale samozřejmě implantujeme i takzvané leadless, to znamená ty bezelektrodové kardiostimulátory, které vypadají jako ulomený kousek propisovačky a já můžu říct, že třeba ten, který teď používáme, tak ten má objem menší než 1 kubický centimetr a hmotnost má menší než 2 gramy a přitom všem vydrží 10 let, ale samozřejmě má také svá omezení, která tady můžu zmínit, ale nevím, jestli by to pro posluchače bylo zase až tak zajímavé tady probírat výhody a nevýhody jednotlivých typů přístrojů.
0: Já jsem se vás právě chtěla zeptat, jak ty kardiostimulátory vlastně vypadají, ulomený kousek propisovačky?
1: Když to velmi zjednoduším, ono to takhle není, ono to je takový válek. Na konci to má ten, který používáme my a který má poměrně velkou tradici, tak ten má na konci jako 4 ploutvičky a musí se strčit do pravé komory a tam se ty ploutvičky zachytí za ty svaly, kterými my říkáme trabekuly a pokud se zachytí v té akutní fázi, tak je celkem 100% jistota, bych řekl, pokud nějaká 100% jistota existuje, že tam těch následujících 5, 10, 15 let vydrží.
0: A potom musí pacient přijít tedy pro nový kardiostimulátor za těch 15 let?
1: No, u těch bezelektrodových kardiostimulátorů se to zatím řešilo spíš na jiných pracovištích, kde se v minulosti dávaly kardiostimulátory s mnohem kratší životností, ale v poslední době, kdy ta životnost je taková, jaká je, tak prostě třeba my jsme to v Plzni samozřejmě nezažili, protože ty kardiostimulátory, kde výrobce slibuje životnost 10 let, se používají řádově pár let, takže s tím zkušenosti nejsou, ale dá se určitě vedle toho dát další nový. Ten starý se dá s určitým teda úsilím opět odstranit, ale většinou, protože to je problém lidí, kterým bylo už 80, často i se blíží 90, tak většinou to není problém, který my budeme asi řešit.
0: Pane doktore, ví to pacient, pociťuje to nějak, že má kardiostimulátor, nebo o tom prakticky vůbec jakoby nevěděl?
1: U toho bezelektrodového, pokud tedy jsou splněny ještě některé další podmínky, které tady nechci jako úplně do detailu rozebírat, tak to neví, že má kardiostimulátor. U těch transvenozních si samozřejmě v levé podklíčkové krajině může nahmátnout ten kardiostimulátor. Často ti pacienti, kteří nevidí, co je čeká, pak říkají, já tady něco hmatám a nevím úplně přesně, co to je a není to špatně. A my říkáme, no ten kardiostimulátor má málo platné 10 nebo 12 kubíků nebo kubických centimetrů objem, takže nahmátnout ho musíte, protože on je v podkoží, on není pod svalem. No a tak pacient se obvykle uklidní a další život probíhá, bych řekl, v pohodě, protože on to pak ničemu víceméně nevadí. To vadí jenom v takových extrémních situacích, které zase tady můžu začít vyčítat, ale myslím si, že to nemá smysl.
0: Naším dnešním hostem je kardiolog Vlastimil Vančura.

0: to prostý.
1: Pan doktor Vlastimil Vančura z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň bude ještě chviličku naším hostem. Pane doktore, je každá srdeční arytmie, o kterých jsme před pár minutami mluvili, nebezpečná?
2: No, každá určitě ne. Zejména mladé lidi často postihují arytmie, které spíš jim znepříjemňují život, ale s tím my taky dokážeme něco udělat, takže když se nás obrátí, tak jim ten život můžeme vylepšit, zlepšit tu kvalitu života. Ale samozřejmě řada arytmií nebo většina arytmií je potenciálně nebezpečných a některé jsou vyloženě nebezpečné. Můžou to být jak ty bradyarytmie, které vyžadují implantaci kardiostimulátoru, protože tam je řada prognostických indikací, kde když ten pacient nedostane kardiostimulátor, tak zemře a před rokem 1960, než se kardiostimulátory začaly šířit světem, tak skutečně na to lidi umírali. Ale dneska je pořád problémem rychlá akce srdeční, zejména tehdy, když je řízená ta srdeční akce z komor. My tomu říkáme komorové tachykardia, nebo určitě posluchači znají pojem fibrilace komor. To je terminální rytmus, který vede, pokud není včas ten zahájená resuscitace, tak vede k úmrtí. A či to jsou arytmie velmi nebezpečné a my se s takovými pacienty setkáváme samozřejmě v situacích, kdy třeba s nějakou historií srdečního onemocnění ten pacient byl doma, náhle upadl, měl zástavu oběhu a dneska při telefonem asistované resuscitaci, když někdo včas zavolal tedy nějakou tu pohotovost, tak oni dokáží teda pomáhat s tou resuscitací po telefonu a když včas byla zahájena resuscitace, tak ten pacient to přežije, dostane se k nám a my pak zjišťujeme ty příčiny a tam skutečně dokážeme teda té recidivě, té oběhové zástavy do určité míry zabránit.
1: No a to, jak tomu dokážete zabránit?
2: No, léky jsou v podstatě na tohleto neúčinné až na pár takových vzácných výjimek a jediný vhodný postup je postup nefarmakologický a základ těch nefarmakologických postupů je další implantát a to je takzvaný implantabilní kardiverter defibrilátor, což je zase taková škatulka, která se implantuje tam, co kardiostimulátor do levé podklíčkové krajiny, ale je už trošku větší, protože potřebuje podstatně větší baterie a funguje tak, jako známe z filmu ty zemní defibrilátory, kdy pacient nebo člověk v oběhové zástavě dostane těmi žehličkami výboj zvenčí, tak tady se ten výboj dává zevnitř, když to se do značné míry zjednoduším.
1: Je tohle to ten případ, se kterým se někdy setkáváme, slyšíme o tom, že mladý, zdravý fotbalista v nejvyšším sportovním výkonu prostě na hřišti padne a často zemře? Je to tenhle ten případ?
2: Je to případ té maligní arytmie, to znamená té rychlé komorové arytmie, která vede k oběhové zástavě. Samozřejmě náhlá smrt nemusí být vždycky jenom arytmická, může mít i jiné příčiny, ale u těch sportovců je to v naprosté většině případů tedy arytmická smrt, ale u těch mladých fotbalistů je to spíše něco, co oni mají víc nebo méně zakotveno v genech a dá se to do jisté míry, ale zase ne úplně stoprocentně predikovat. A pokud tedy je zresuscitován, tak pak samozřejmě ta implantace defibrilátoru je obvykle tím nejvhodnějším léčebným postupem.
1: No. Pane doktore, vy jste před chviličkou zmínil 60. léta minulého století. Za těch 60 let samozřejmě se strašně moc ve vašem oboru změnilo, ale pojďme mluvit o nějakém kratším úseku. Třeba za tu dobu, co vy jste na kardiologii, jak se vyvinula ta vaše technika, ty vaše léčebné možnosti? Spěje to také hodně rychle kupředu?
2: Vyvíjí se to obrovskou rychlostí a to jak v oblasti těch implantátů, tak i v oblasti té katetereční ablace, protože třeba ty implantáty, já pamatuju ještě obrovské implantáty, které se zaváděly takovými strašně silnými zavaděči. A ty elektrody, na kterých ti lidé byli závislí, opravdu často praskaly. Takže ti lidé, ještě já pamatuju, že umírali kvůli tomu, že praskala elektroda. Ještě tady v Plzni jsem zažil to, že ty defibrátory, třeba protože se třou ty úlomky elektrody o sebe, tak ty defibrátory to interpretují jako fibrilaci komora, začnou těm pacientům dávat výboje. Takže přijel třeba pacient po 30 výbojích, protože měl prasklou elektrodu. Ale teďko si teda nespomínám, když jsme tohle zažili naposledy, že by někdo přijel po 30 výbojích defibrátory. Vibrátoru fyzicky i psychicky úplně vyčerpaný.
1: Takže se to vyvinulo správným směrem.
2: Určitě jo, určitě jo.
1: Pane doktore, já se vás chci ještě na závěr našeho rozhovoru zeptat a myslím si, že nám nedáte žádné překvapivé odpovědi, že to všichni ví, protože se o tom hodně už dlouho a velmi často mluví. Co našemu srdci škodí? Tak a teď budete jmenovat věci, které známe. Vsadím se.
2: Já si nedokážu úplně vyjmenovat, protože jsou to ta obecná doporučení, která všude jsou, ale zase z pohledu aritmologa, tak riziko náhlého úmrtí narůstá v té mladší populaci, teda tam je to jináč, tam je to dost geneticky podmíněno, ale v té starší populaci je to hlavně u pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu, takže je to obecná prevence ischemické choroby srdeční. Pardon. Takže ti pacienti musí zdravě žít, zdravě se stravovat a takovou bych řekl mantrou úplnou je držet si váhu. Samozřejmě já chápu, že to je obtížné, protože je to ovlivněno genetikou a tím, jak jsme byli vychováváni a řadou dalších faktorů, také tím, co nám podsouvají stravovací řetězce za stravu, ale prostě dneska víme, že i s tím se dá něco dělat a že to nemusí být zrovna bariatrická chirurgie, kdy nám vemou kousek žaludku, ale že na to existují léky a prostě na tu váhu je potřeba myslet a na tu zdravou životosprávu. Nemluvím o kouření, nemluvím o alkoholu.
1: Snaží se vás někdy pacienti tahat za nos a třeba, když se dostanou k vám do ambulance, ubírat si počet vykouřených cigaret? Řeknou vám 2-3 denně a nakonec ona je to krabička denně? Nebo to se vám nestává?
2: Já popravdě to úplně důsledně neprověřuji, protože kuřák vždycky bude kuřákem, pokud prostě říká, že 2 dny nekouří, tak to vlastně nepredikuje to, že 3. den si nezapálí, takže prostě jestli kouří 5 nebo 15, tak moje životní zkušenost je ta, že muž se vždycky dostane na 20 cigaret denně a žena se vždycky dostane na 10 cigaret denně, ale chápu, že prostě někteří jiní zdravotníci by se mnou o tomto mohli polemizovat. Takže pokud kouří dočasně 5, tak je to stejný, jako když je to muž, tak se stejně zase zpátky na těch 20 cigaret dostane. Takže já se ani na to neptám a na alkohol se ptám taky málo, protože tady je velká tendence jako snižovat to, co obvykle ti lidé doopravdy vypijí.
1: Tak končíme takovým zdviženým ukazováčkem. Vlastimil Vančura, kardiolog se zaměřením na aritmologii z kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, byl naším dnešním hostem. Pane doktore, díky za vaše zajímavé informace, mějte se hezky, ať se vám práce daří a naslyšenou příště.
2: Děkuji a naslyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Rádio vašeho kraje, skupina MIG21 za minutu 10:45. Horská služba v Krušných horách měla o prázdninách o čtvrtinu víc zásahů než v loni. Nejčastěji vyrážela ke zraněným cyklistům, a to hlavně do stále populárnějších trailových areálů. Podrobnosti uslyšíte už po písničce. Počkejte si.

0: V Krušných horách je přes 600 kilometrů cyklostezek a cyklotras. Do hor kvůli nim míří stále více turistů. Projevuje se to i v počtu zásahů horské služby, která o letošních prázdninách výjížděla častěji než loni.
1: Stoupni si do pedálu, důležité je nejít moc brzo těžištěm dozadu,
2: říká klientovi instruktor jízdy na horském kole Lukáš Kuběna.
1: Těsně před tím odrazem před hranou snížit se, zatlačit do pedálu, odlehčit přední kolo.
2: Lekce začíná na vrcholu Klínovce.
1: Stačí pro nějaké začátky naučit se správný postoj na kole.
2: Přesunuli jsme se o pár set metrů dál na nejtěžší sjezdovou trať, kterou tady máte. Stojíme u překážky, která má několik metrů.
1: Tady na tom dropu, který před sebou vidíme, tak už člověk jako musí vědět, co s tím kolem udělat. Nesmí si to rozmyslet na poslední chvíli. Tady bych doporučil skutečně jak kvalitní vybavení, které odpovídá tomu sjezdovému ježdění, tak už mít zkušenost.
2: Cyklista Honza se chystá právě do trailu.
3: Pojedu teďka černý trail. Čeká mě tam pár skoků a používám především helmu, nějakou trošičku lepší a to vlastně víceméně stačí a nějaký cyklistický boty.
2: Někteří cyklisté si tu vystačí jen s helmou, ale například Jakub přijel na ty nejtěžší tratě a připomíná spíše hokejistu než cyklistu.
4: Chrániče kolen, ideálně loktů, ale ty mě třeba zrovna moc nevyhovují, takže ty jako úplně nevozím. Ale jinak mám ještě vlastně vestu, která je jako hrudní chránič a zároveň páteřák. Plus velkou integrální helmu.
2: S členem horské služby Janem Šimečkem vidíme projíždět lidi, většinou mají vybavení, helmy. Co byste ještě k tomu doporučil?
5: I dneska se objevou lidi, kteří nemají, takže určitě, aby aspoň tu helmu měli. Plus samozřejmě do toho těžšího trailu další vybavení, jako je chránič páteře, loktů, kolen.
2: Během letních prázdnin měla horská služba v Krušných horách o čtvrtinu více výjezdů než loni za stejné období.
5: Pravděpodobně to bude tím, jak se zlepšuje jak cyklistická, tak turistická infrastruktura. Tím pádem v horách se pohybuje víc lidí. Tím pádem se stává i víc úrazů.
2: Na vyšším počtu zásahů se podílí také stále častější spolupráce horské služby se zdravotnickou záchrannou službou.
5: Ujíždíme jako first responders, jako taková prodloužená ruka vlastně té záchranné služby i k neúrazovým stavům.
2: Nejvytíženější krušnohorská stanice horské služby byla během letních prázdnin ta na Božím daru. Z Klínovce v Krušných horách, Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V kadaňské nemocnici policisté bombu nenašli. Evakuovaní se můžou vrátit do budovy. Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les pracuje na projektu zadržování vody v krajině. Ve Žluticích se dnes uskuteční beseda se spisovatelkou Jitkou Blaškovou. A bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V kadaňské nemocnici policisté bombu nenašli, bezpečnostní opatření v okolí ukončili. Kvůli anonymní výhrušce bylo evakuovaných 240 lidí, včetně některých pacientů na lůžkách. Ti se postupně vrací do nemocnice. V budově zasahoval pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem. Za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Zadržování vody v krajině, to je jeden z projektů, kterým se aktuálně zabývá správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. V této souvislosti už několik let spolupracuje s Českou geologickou službou. Týká se výzkumu minerálních pramenů v rámci celého Karlovarského kraje. Vzhledem k velmi dobrým výsledkům projekt podpořili i státní dotace. Pokračuje odborná pracovnice CHKO Slavkovský les Jana Rolková.
2: Pro nás je to strašně důležité ty výstupy právě vzhledem k tomu plánování té krajiny a vůbec teď v tomhle suchu je to zásadní, protože oni nám pomáhají třeba vytipovat infiltrační zóny minerálních pramenů a vlastně toho, kde by jsme měli v té krajině vodu zadržovat.
1: Projekt byl podpořený státními dotacemi. Spisovatelka Jitka Blašková dnes představí ve Žluticích svůj druhý román Anna, cesta ze Sudet. Beseda se spisovatelkou bude v sále základní umělecké školy od 17 hodin. Program nabídne autorské čtení, dobovou prezentaci i závěrečnou debatu. Podle autorky Jitky Blaškové je hlavní hrdinkou románu Anna Lesná, která dospívá v poválečném období.
3: Sledujeme vývoj Žluticka o válce s novými osídlenci, zakládání jednotných zemědělských družstev. Vzhledem k tomu, že má mezi přáteli taky rodinu Čechovu, kde Lída, další její přítelkyně, se seznámí s mladíkem, který ale pro své názory je následně odsouzen.
1: Po útocích jemenských povstalců Husíů v Saudské Arábii je zraněných víc než 70 civilistů. Oznámila to koalice vedená Riádem, která s povstalci v Jemenu bojuje. Údery podle ní mířily na civilní a ekonomické objekty. Koalice útok Husíů označila za nebezpečnou eskalaci a slíbila odvetu. Husíové včera obvinili Saudskou Arábii ze vzdušných útoků na několik oblastí na jemenském území. Mezi zasaženými místy byla i věznice, při jejímž bombardování zemřelo podle Husíů 7 lidí.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vane slabý jižní vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na stupně 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu se v ulici Evropská u křižovatky s ulicí Pivovarská srazilo nákladní auto s osobním. Na místě jsou záchranáři, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To jsi byl ještě na houbách. Zkuste říct tuhletu větu malému klukovi a rázem dostanete otázku, co to znamená a proč se to takhle říká. Odpovíme za chvilku v jazykovém koutku.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Jazykový koutek.
1: Tak trochu houbařské okénko, tak trochu chvilka s češtinou. Přesně takový charakter budou mít příští dvě minuty. S jazykovou odbornicí se hlásí Vladimír Šťovíček.
2: Být na houbách. Kde se to v jazyce vzalo? To dnes probereme s Helenou Chýlovou. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jedná se o rčení, které skoro všichni známe. Být na houbách, pronesené většinou k někomu mladšímu, než jsme my, vyjadřuje, že se jedná o dobu, kdy on ještě nebyl na světě, o dobu před jeho narozením.
2: Ten význam znám, ale můžeme vyložit, jak to rčení vzniklo?
3: Domnívám se, že asi nejlépe by nám poradili etnografové. Houby od pradávna představovaly organismus tajemný, opředený mýty. Jednak to souvisí s tím, že mohou být i nebezpečné, mohou člověka otrávit nebo ovlivnit svými halucinogenními účinky. Jednak mýtické tajemno představuje i neviditelné podhoubí.
2: No a jak se tady houby dostaly do toho rčení?
3: Pravděpodobně díky zvyku u vesnické mládeže. V době, kdy houby nejvíc rostou, obvykle v červnu, se mladí lidé z vesnice rozdělili do dvou skupin a vydali se do lesa hledat houby. Chlapci šli z jedné strany, děvčata z druhé. No a jaké mohly být následky setkání, to si můžeme jen představovat. I když už se daný zvyk nedodržoval, les byl a stále je místem klidu. No a děti pak mohly růst jako houby po dešti. Dodejme ještě, že Jaroslav Zaorálek v knize Lidovárčení uvádí, že ve starších matrikách se u nemanželských dětí zapisovalo, že otec je na houbách. No a ještě bych si přihřála literární polívčičku. Připomeňme, že se houby objevují často i v literatuře. A mezi výborné houbaře patřili například bratři Čapkové. A o houbách psal třeba Svatopluk Čech, Jakub Deml, Ota Pavel nebo Miloš Urban.
2: No a já si zase vzpomínám na scénu z Houbaři z lesa ve filmu Ekce homo homolka. Tak věřím, že jsme dnešním jazykovým koutkem nikoho neotrávili a nebyl na houby. Loučíme se s Helenou Chýlovou. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: A další náměty nám posílejte na adresu info@pl.rozhlas.cz a my za ně moc děkujeme.

0: Posloucháte náš úterní dopolední program. Máme 2:15. Seriál Tajemství technických památek nás zavede na vlakové nádraží ve Františkových Lázních. Budovou z 19. století procházely tisíce lázeňských hostů, včetně významných osobností. Jak vypadá po nedávné rekonstrukci, uslyšíte ještě před 11:30.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo

před rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tajemství technických památek. Technických památek.
1: Dneska vám přiblížíme historickou nádražní budovu ve Františkových Lázních. Ta prošla citlivou rekonstrukcí. Odborníci z Národního památkového ústavu dohlíželi na to, aby si zachovala svůj původní charakter. Více prozradí památkář Karel Hamberger.
2: Stojíme před Františkolázeňským nádražím, které bylo postaveno mezi lety 1864 až 5 z iniciativy saských a bavorských státních drah. Ostatně jejich erby můžeme spatřit na fasádě.
3: Autorem návrhu Františkolázeňského nádraží byl renomovaný německý architekt Friedrich Birklein. Pokračuje památkář Karel Hamberger.
2: Tohoto úkolu se Birklein zhostil bravurně, navrhnul toto nádraží ve vysoce reprezentativním duchu, neorenesančním z prvky takzvaného Rundbogen štylu, což překládáme jako obloučkový nebo arkádový směr.
3: Právě obloučkový styl, populární v 19. století v německy mluvících zemích, je možné na budově nádraží vidět nad vstupními oblouky do odbavovací haly.
2: Dále bych upozornil na ornamentální výzdobu kolem oken, která je rukopisem tohoto architekta. Mimo jiné tento ornament použil na fasádách domů na Mnichovské třídě Maximilianstraße, což je ornament, který se používal za vlády krále Maximiliána II. V Bavorsku.
3: Od 80. let 20. století vlakové nádraží postupně chátralo. Dnes už je naštěstí součástí městské památkové rezervace.
2: Modernizace Františkolázeňského nádraží proběhla mezi lety 2024 až 2025. Je potřeba poděkovat investorovi Správě železnic, a to z toho důvodu, že ačkoliv tato budova není prohlášena za kulturní památku, tak zde bylo přistupováno, jako kdyby ta památka byla. Byl zde totiž přítomný restaurátor, který byl zodpovědný za opravu fasády nebo výrobu těch replik štukových dekorů, které jsme odvozovali z archivních fotografií. Právě jsme vstoupili do odbavovací haly. Ta prodělala nejvíce úprav za dobu své existence. Vidíme, že se zde mísí prvky historismu, jako litinová zábradlí, ale jsou tady i prvky z období druhé poloviny 20. století, jako například tyto vitráže s lázeňskými motivy. Vidíme ten motiv stříkajícího vřídla nebo termy.
3: Kromě rekonstrukce fasády, střechy a historických prvků došlo k modernizaci odbavovací haly a pokladny. Posledním krokem je rekonstrukce nástupišť pro pohodlnější a bezpečnější nástup cestujících. Z Františkových Lázní Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte rádio vašeho kraje, máme 2:30. Plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla připravilo v nové sezóně lektorsko-edukační centrum s názvem Tylec. Už po písničce Věry Martinové vám řekneme, o co konkrétně jde.

0: Poznat divadlo i z jiné perspektivy než z hlediště nabízí Lektorsko-edukační centrum Tylec, které od nové sezóny spouští divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni. V čele centra stanul dosavadní dramaturg muzikálového souboru Pavel Bár, se kterým mluvila Anděla Blašková a ptala se pochopitelně i na název toho centra. Tylec.
1: Tylec je zkratka. Je to zkratka LEC, Lektorsko-edukační centrum divadla Josefa Kajetána Tyla. Co je naším úkolem, my chceme propojovat tu naši divadelní uměleckou tvorbu se vzděláváním a s publikem a veřejností. Chceme našim divákům ještě více otevřít dveře do našeho divadla, ještě víc jim přibližovat to, co tady děláme a to, jak vznikají naše inscenace, co všechno je zatím, ale i třeba nějaký kontext těch děl, přibližovat jim divadelní jazyk, zvlášť třeba u těch náročnějších činoher nebo oper. Zkrátka chceme jít divákům blíže.
2: Kterým konkrétním divákům chcete jít blíže? Čili ptám se, jaké věkové kategorie se mohou do Tylce přihlásit?
1: Ty naše aktivity budou určeny divákům všech generací. My se budeme nejvíce zaměřovat na ten segment škol a dětí školního věku, ale připravujeme i programy pro rodiny s dětmi, pro seniory, ale i pro širokou veřejnost. Vždycky bude záležet na tom, jaký konkrétní program to bude. Diváci, kteří budou mít zájem, najdou všechny informace na našem webu tylec.dkt.eu, kde si právě podle těch věkových kategorií budou moci nalézt program, který je zajímá, ať už to bude dramaturgický úvod, lektorský úvod, workshop k některé inscenaci, nebo třeba divadelní procházka či prohlídka divadla. Těch aktivit bude postupně přibývat, teď jich je tam zatím poměrně málo, ale s tím, jak se naše činnost bude rozjíždět a rozvíjet, tak jich bude víc a víc.
2: Já jsem zmínila, že se budou moci zájemci přihlásit. Přesto, jak to bude fungovat? Opravdu se budou přihlašovat nebo prostě přijdou a účastní se?
1: Vždycky bude zase záležet na konkrétním typu programu, třeba ty dramaturgické úvody, které budou nově moderované a budou před více představeními než doposud, kdy to bylo jenom před premiérou, tak budou zdarma a budou určeny všem divákům, kteří zkrátka přijdou. Většina těch ostatních aktivit, jako budou třeba ty workshopy nebo ty lektorské úvody, tak vzhledem k tomu, že jsou určené pro menší skupinu účastníků, tak vždycky bude nutné si koupit vstupenku předem, aby jsme věděli, jestli je ta kapacita naplněná a doufám, že vždycky bude.
2: Jaké máte plány do budoucna s tímto programem?
1: My jsme připravili základní první aktivity, některé lektorské úvody, tuto chvíli zejména pro inscenace, které jsou určeny dětem a školám, ale chceme právě ještě více dělat ty aktivity pro veřejnost, tak aby i běžní návštěvníci se dozvěděli o té naší činnosti a o umělecké tvorbě mnohem víc.
0: Vysvětluje dramaturg muzikálového souboru Pavel Bár podrobnosti o novém lektorsko-edukačním centru Tylec.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

11 minut před pravým polednem. Vodní kámen dříve či později potrápí každou rychlovarnou konvici. Babské rady vás dneska naučí jednoduchý způsob, jak nechtěný nános odstranit pomocí octa a nebo také pomocí kyseliny citronové. Po písničce podrobnosti.

0: Pražské rady.
1: Vodní kámen ve Varné Konvici se stále vytrvale usazuje. Děje se tak proto, že konvice reaguje na dlouhodobější kontakt s vodou. Ovlivňuje to i změna teploty vody. Záleží také na tvrdosti vody. Čím tvrdší vodu tedy máte, tím je vyšší pravděpodobnost, že se vám po nějaké době vodní kámen objeví. Nejenže pod nánosem vodního kamene konev vypadá nevzhledně, ale může to ovlivňovat i její funkčnost. Použijte vděčného pomocníka v domácnosti, a to je ocet. V poměru 1:1 s vodou ho nalijte do rychlovarné konvice a svařte. Pak varnou konvici pečlivě vypláchněte a znovu s čistou vodou vyvařte. Úspěšně se dá použít i kyselina citrónová, tu stačí nasypat do konvice plné vody a povařit. Dříve než voda vychladne, vylijte ji. Vodní kámen se uvolní a postupně rozpustí. Nakonec ještě několikrát konvici propláchněte vodou, aby zmizela případná kyselost a zbytky citronové chuti.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlových Varech se dnes odpoledne sejdou zastupitelé na posledním řádném zasedání v končícím volebním období. Horská služba v Krušných horách letos v létě zasahovala u více úrazů než v loňském roce. Čeští žáci se zhoršili ve čtení i matematice. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Libuše Ernestová. Víc než 6 bodů dnes projednají karlovarští zastupitelé. Kromě jiného budou diskutovat o možné další spolupráci se společností Sokolovská uhelná na zajištění tepla pro lázeňské město. Program zasedání začne ve 13 hodin v Lidovém domě ve Staré Roli.
2: Vedení lázeňského města by mělo rozhodnout o tom, jestli vytvoří se Sokolovskou uhelnou společnou firmu, která bude pro Karlovy Vary zajišťovat i nadále dodávky tepla pomocí takzvaného vřesovodu. Jednání zastupitelstva začíná ve 13 hodin. Diskuse o dodávkách tepla má podle mluvčího města Jana Kopála začít o 2 hodiny později. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Záchranáři v Krušných horách letos v létě vyjížděli k více než 400 úrazů. Oproti loňsku jich mají zhruba o 100 víc. Podle člena Krušnohorské horské služby Jana Šimečka souvisí nárůst hlavně s větším počtem turistů, kteří v létě míří do Krušných hor.
3: Pravděpodobně to bude tím, jak se zlepšuje jak cyklistická, tak turistická infrastruktura. V horách se pohybuje víc lidí, tím pádem se stává i víc úrazů a určitě v neposlední řadě i se stále se zlepšující spoluprací se zdravotnickou záchrannou službou vyjíždíme jako prodloužená ruka vlastně té záchranné služby i k neúrazovým stavům.
0: Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství.
4: Čeští žáci se od roku 2022 nejvíc zhoršili ve čtení. V matematice pak dosáhli nejhoršího výsledku za posledních víc než 20 let. Výsledky v přírodních vědách zůstávají stabilní. Nejlépe si vedou žáci víceletých a čtyřletých gymnázií, nejhůř žáci nematuritních oborů. Testování opět ukázalo silný vliv socioekonomického zázemí, proto je podle ministra školství Roberta Plagy za ANO potřeba podporovat školy ve znevýhodněných lokalitách.
5: Od 1.9.2027 chceme metodikum prevence po 25 letech snížit přímou pedagogickou činnost, aby se mohli věnovat klima školy, aby se mohli věnovat těm žákům. Potřebují do školství peníze na školní psychologi, speciální pedagogy.
4: Šetření se loni v České republice zúčastnilo zhruba 390 škol a 8,5 tisíce 15-letých žáků. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Islandské ministerstvo zahraničí si předvolalo amerického velvyslance kvůli pondělnímu výroku amerického prezidenta. Donald Trump na své sociální síti sdílel obrázek s mapou, na které je Island zobrazen pod vlajkou Spojených států. Jako Spojené státy americké označil Trump v příspěvku taky Kanadu, Grónsko, Mexiko nebo Karibik. Islandská diplomacie to označila za naprosto nevhodné. Informovala o tom islandská veřejnoprávní televize RUF. Americké ministerstvo zahraničí, velvyslanectví v Kodani a Reykjavíku, ani americký konzulát v Nuuku na žádosti agentury Reuters o vyjádření nereagovali.
1: Sport.
0: Nová obsáhlá kniha HC Baník Sokolov na obou stranách mantinelu popisuje 80 let hokeje v Sokolově. Před zahájením letošní hokejové sezóny ji včera představili její autoři i vedení klubu. Jak uvedl jednatel klubu David Soukup, i přes relativně nízký rozpočet se HC Baník Sokolov drží v druhé nejvyšší soutěži Maxalize a chce v ní zůstat i nadále.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24. Vanem mírný jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a bio na druhém stupni střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Řidiči pozor, na dálnici D6 kolem 127. kilometru ve směru na Cheb jede muž na koloběžce. A na silnici 1/21 v obci Trstěnice na Chebsku silničáři opravují vodorovné dopravní značení. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
6: Hezký dobrý den, zprávami s Libuší Ernestovou začala naše další hodina úterního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je 8. září, svátek mají Mariana a Mariola a začíná pořad, ve kterém budeme plnit právě písemná a telefonická hudební přání, a tak proto připomínám ta křestní jména, která jsou dnes uvedená v kalendáři. Možná máte nositelky těchto jmén ve své blízkosti, nezapomeňte poblahopřát k jejich jmeninám. Máme 6 minut popolední u mikrofonu Petr Čimpera a spojení do našeho pořadu zůstává stále stejné. E-mailová adresa studio.vary@rozhlas.cz anebo telefonujte na studiovou linku 221 55 37 37. Na úvod skupina Slza přeju hezký den a příjemný poslech.

Fotky, tak se jmenuje písnička, kterou nabídla skupina Slza do našeho úterního, teď už odpoledního vysílání. Je 12 hodin 9,5 minuty. Před námi první písemný vzkaz. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku od skupiny Argema. Prohrát není žádná hanba. Písnička bude pro všechny vaše posluchače, pro posluchače Českého rozhlasu Karlovy Vary. S pozdravem, Jan z Klatov. Tak hrajeme i do Klatov. Jene, jsme rádi, že jste nám napsal. Hezký den a příjemný poslech. Tady je skupina Argema.

0: 12 hodin na 14 minut. Věřte, že máme radost, když nám píšete nebo telefonujete, protože vybíráte muziku, kterou máte rádi, která je blízká vašemu srdci a my takto plníme vaše písemná a telefonická přání. Já už na naší lince 221 55 37 37 vítám Mirka ze Sokolova, který jako první telefonuje do našeho úterního vydání pořadu Písničky pro vás. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Čimporo, můj oblíbený moderátore a zdravím všechny věrný posluchače tady těch písniček Karlovy Vary. A jmenovitě bych chtěl pozdravit moji lásku Julku ze Sokolova a pak moji maminku z Ostrova a Anču z Ostrova. A vybral jsem písničku, která se snad všem bude líbit. Mm-hmm.
0: Tak Jiří Schellinger, Šípková růženka, už písnička zní na našich frekvencích. Tak vás zdravím do Sokolova, přeju vám pěkné úterní odpoledne, nejlépe v naší společnosti. Naslyšeno, hezký den.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: No a do těch 8. zářijových nám teď ve 12 hodin a 18 minut telefonuje sympatický hlas paní Ivety z Chebu. Dobrý den, vítejte na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
2: Tak to je čím, které já bych jsem chtěla zkusit, no vy už jí máte, ten duet s Nadějou Urbánkou a s Karlem Gottem Jsem na světě rád. Protože to je taková pecka a tak dlouho jsem ji neslyšela, že bych si ji chtěla poslechnout. A vy jste frajer a Zlatíčko, děkuji.
1: No, frajer Zlatíčko, já vám povím
2: je
1: jednu věc.
2: Frajer, protože to by každý takhle, ne, já už jsem asi vykopávka, ale
1: ne, vůbec. Já mám rád tu českou hudební scénu, přiznám se, že ano. A velmi často listuji v našem archivu, ale já tu písničku znám, jmenuje se Jsem na světě rád pouze od Karla Gotta. A vy jste mě teda opět posunula kousek dopředu, protože to, vy jste říkala ne, naspíval jí i s Nadějou Urbánkovou a skutečně jsme jí...
2: No jim to tam tak sedí, to je úplná nádhera.
1: A skutečně jsme jí našli, takže já vám mohu splnit tohle hudební přání a velmi rád. Takže vás zdravíme do Chebu, Iveto.
2: Já vám moc děkuju.
1: Když dovolíte, hrajeme pro vás, ale také pro naše všechny posluchače. Co říkáte?
2: Jo, ať si poslechnu. To tak. Se zpívalo.
1: Mějte se krásně, pěkně. A zase nám zatelefonujte, pěkné odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkuju, naschle.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
2: A ve 12 hodin a 23 minut posloucháte ty úterní písničky ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. A já už mám na telefonu paní Danielu, která nám telefonuje z Klášterce nad Ohří. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím. Vy jste chtěla nějaký vzkaz panu Standovi z Dolců, tak máte prostor, ano. Paní Danielo, pozdravte ho prostřednictvím našeho vysílání.
3: No, já si myslím právě, že jsme nějak příbuzní, tak jestli by se Standa mohl ozvat, ale to číslo chcete ho nahlásit.
2: Myslíte telefonní číslo? Já bych to nechal mimo vysílání. Možná, že nám zatelefonuje Standa z Dolců. Pan Standa je naším věrným posluchačem a zkontaktujeme.
3: Já vím, no.
2: Tak máte nějaký vzkaz pro něho ještě, nebo aby se vám ozval prostě?
3: No, byla bych ráda, kdyby se ozval, no, tak. Ale když nebude vědět číslo, tak... To nejde.
2: Nějakým způsobem to vyřešíme. Zůstaňte mi ještě na telefonu, já si od vás vezmu to telefonní číslo a nějak vás skontaktujeme, ale pojďme se posunout v našem pořadu. Vy jste vybrala písničku od skupiny Katapult. Společně jsme se dohodli, že pan Standa má rád takovou tu svižnější a big beatovou muziku. Dobře, paní Danielo, děkujeme, že jste nám zatelefonovala. Zdravíme vás do Klášterce nad Ohří. Zdravíme také do Dolců pana Standu a všechny naše posluchačky a posluchače. A tady je písnička s názvem Někdy příště. Tak někdy příště nám zase zavolejte. Naslyšenou, hezký den.
3: Naslyšenou.

0: To byla skupina Katapult, písnička Někdy příště na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Za minutu bude 12:30 u mikrofonu úterního vysílání Petr Čimpera a na telefonu paní Jarka ze Sokolova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Petře, hezký den i všem posluchačům. Dneska máme takový krásný počasí, poslední nám říkají, že se ještě bořen. No a tak bychom si dali takovou svižnou, energickou, dynamickou písničku a jmenuje se to Uptown Funk, překladu městský funk, a je to v podání Mark Ronson a Bruno Mars.
0: Je to tak, oba interpreti už jsou připraveni, tedy alespoň v záznamu naší fonotéky a na našem...
1: Ano, je to ve funky stylu.
0: Počítači, ano, Bruno Mars, Mark Ronson, Uptown Funk, našli jsme to, mám radost, že vám mohu takto splnit vaše takto telefonické hudební přání. Tak hezké...
1: Já vám nesmírně děkuji.
0: Hezké letní odpoledne vám přeji, jak jste říkala, ano, máme tady další letní den, ještě nějaké určitě budou. Tak musíme využít té pohody letního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak já vás zdravím do Sokolova a je tady písnička pro vás. Mark Ronson, Feed, Bruno Mars, Uptown Funk. Naslyšenou, pěkný den.
1: Naslyšenou, hezký den.

4 minuty po půl jedné, čas, kdy jste ve společnosti úterního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Posloucháte 8. zářijové písničky pro vás. A přišel další písemný vzkaz. Dobrý den, chtěl bych zahrát písničku Za 100 let. Písnička bude pro všechny posluchače a pod tímto vzkazem je podepsán náš posluchač Ondra. Takže Ondra, zdravíme i vás a hrajeme také

plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výhled.

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A já k té známé znělce doplním, že jsou s vámi ty úterní s datem 8. září. A na telefonu je teď paní Alexandra, která nám telefonuje z Prahy. Přeji vám dobrý den.
2: Dobré odpoledne, já bych vás chtěla všechny pozdravit a ráda bych, kdybyste pustili pro všechny příznivce geniálního zpěváka Petra Nováka jeho úžasnou baladu Klaunova zpověď.
1: Píseň je připravená. Děkujeme za to, že jste nám zatelefonovala z Prahy do našeho vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máme radost. Naslyšenou, hezký den.
2: Taky, naslyšenou.

Město Sokolov opravuje cesty v Husových sadech. I to uslyšíte ve zprávách ve 13 hodin. Zprávy pro vás připravuje kolegyně Libuše Ernestová. Takové byly úterní písničky pro vás s datem 8. září. No a po 13. hodině pořad Alex a host. Dnes bude hostem Dalibor Kapras. My si také uslyšíme chvilku po 14. hodině v úterním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Tak hezký den s námi.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sokolov opravuje cestní síť v Husových sadech. Chomutovská nemocnice otevřela novou ambulanci klinické farmacie. Sanace kontaminované zeminy a sudů s nebezpečnými chemikáliemi na Šumavě začne na konci měsíce. Dál bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy pro vás má Libuše Ernestová. Město Sokolov opravuje cesty v Husových sadech. Úpravy budou zahrnovat výsadbu zeleně, pokládku nových povrchů cest a obnovu městského mobiliáře. Veškeré práce město zaplatí ze svého rozpočtu. Za víc než kilometr nových cest město zaplatí přibližně 8 milionů korun, říká Luboš Pravec z odboru správy majetku.
2: Nová zámková dlažba bude vlastně ve stejném provedení jako v protilehlém parku zámeckém. Nedotkne se tato výměna cyklostezky, to bude nadále asfaltová. Přibude i nová zeleň a předpokládáme, že dokončena by mělo být někde zhruba začátkem prosince letošního roku.
0: Chomutovská nemocnice zahájila provoz ambulance klinické farmacie. Oznámila to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Klinická farmacie se zaměřuje na pacienty užívající větší množství léků najednou. Zkoumá jejich ideální dávkování tak, aby u pacientů nedocházelo k nežádoucím účinkům.
3: Ambulanci nemocnice otevřela na žádost praktických lékařů z regionu a pacientům poskytne odborné konzultace, na které bude nutné se předem objednat. Otevřena bude vždy v pondělí odpoledne a v úterý dopoledne. Z Chomutova, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: V Národním parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na konci září začne v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku sanace. Ta potrvá až do června 2028 a bude stát víc než 190 milionů korun. V sudech jsou chemikálie jako rtuť, arzen nebo chlorovaná rozpouštědla. Území zabezpečila policie. Turistické trasy na Šumavě nebudou podle vedení Národního parku uzavřené. Nález je v místech, kam návštěvníci stejně nemůžou. Nejméně 4 díla ukradli zloději z muzea Pierre Augusta Renoira na jihovýchodě Francie. Informoval o tom francouzský deník Le Figaro. Na nočním záznamu z videokamer jsou dva lupiči, kteří během útěku na místě zanechali jedno z děl. Starosta města Cagnes-sur-Mer odhadl hodnotu ukradených děl na v přepočtu asi 218 milionů korun. Muzeum je v Renoirově posledním bydlišti a obsahuje relativně malou sbírku. Je v ní asi 10 originálních obrazů, 40 soch, stejně jako umělcův nábytek, osobní věci, fotografie a archivy. Případ vyšetřuje oddělení pro boj s organizovaným zločinem.
1: Počasí.
0: Dál bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24. Vanem jedný jižní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Opatrně na silnici 1/21 vchodové Plané, pohybuje se tam vozidlo údržby, pravý jízdní pruh je uzavřený a pozor na uzavírky, v Karlových Varech je uzavřena část Mariánsko-Lázeňské ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
4: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak a měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě shora zvláštních okolností a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žesťových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli, nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a najednou říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičí, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: A letos tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam byl nějaké mezidobí, kdy v čele
1: co by stál Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, že onikal lidem.
1: Ano, onikal. Kapras kouknou, no.
0: Kapras kouk, po celou dobu?
1: No, to byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no, to bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvykl.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celý kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Aha. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísný nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: ale
0: nepoznal.
1: Ale vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takoví hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo, to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jednou v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se na ně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, tak to mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, to by, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přijď, ale ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste. Takže za rok přijít, no, tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z té Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste se...
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, no, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, no to byl dítě, jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem koláč sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v hrozným laufu a frčel orchestr Karla Vlacha, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že jo, s těma vánoční koncerty dělal po celé planetě. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším? A jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma opatru, víš, to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roků jako jo, v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Blach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě, doufám, daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba v dnešní době, ta tolerance i vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let?
1: Ano, ano.
0: Už 680,
1: no,
0: je to tak?
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti, a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapra, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepi Kuzímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme se, že jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Noit Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým če jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všecko umějí, jdou s tím legendárním big bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvolil, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání tak, nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty no ty hezky uklid a tím už končíme, jako když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči. Takže to si pamatuju. Já jsem teda ty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo to jenom paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěný Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no, opatří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: je to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teda přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky pokaždý, a že se musí před tu kapelu jsem šel nesčíslněkrát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde nebo natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal je, že tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existujeme, 26, 27 let to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, kterou mám taky jako na standardní vztahy, máme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou paní Maria Rotrová, no. Takže těch 26, ta dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: no.
0: Auto.
1: Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.

0: kýmkoliv jiným, to nehrajeme jenom s Maruškou, samozřejmě hrajeme samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin, plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubek, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
1: No a kdy stíháte hrát a cvičit na trumpetu a potřebujete to vlastně ještě vůbec?
0: Jo, potřebuju. Právě
1: protože
0: v tom septetu, tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
1: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
0: No poctivě? Jo, samozřejmě doma, jo, dneska už mám cvičeno.
1: Dneska už jste cvičil?
0: Jo, ráno jsem si zahrál.
1: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
0: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
1: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas z Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A když jste doma? Protože v práci asi úplně to není
1: no,
0: možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřílím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jdu na tu chalupu, kterou mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různých diskotéky a slyšíte, jak do něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, a nebo pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám stech šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no, skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, jako, ale to nikdo nevidí. To, každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlovarském kraji bylo na konci července 11 700 lidí bez práce. Opravené historické opevnění a podzemí na Chebském hradu bude návštěvníkům otevřené od příští sezóny. Český premiér Andrej Babiš z ANO se podle Evropské komise nachází v potenciálním střetu zájmů. Pozastavila část dotací Agrofertu. Zítra bude zataženo nebo skoro zataženo, místy déšť nebo přehánky a teploty do 21 stupňů. Další zprávy připravila Libuše Ernestová. Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v červenci mírně stoupla. Oproti předchozímu měsíci zaznamenali nárůst všechny okresy v kraji. Nejvíc nezaměstnaných je v okrese Sokolov, pokračuje ředitel krajské pobočky úřadu práce Pavel Kučera.
2: Podíl nezaměstnaných osob v Karlovarském kraji činil v srpnu 5,8%, zaznamenali jsme tedy zvýšení o 0,1 procentního bodu. V evidenci jsme registrovali o 171 osob více než v předchozím měsíci.
0: V celém Česku byl na konci července podíl nezaměstnaných 5%. Cheb dokončil opravu šancí a barokních kasemat na městském hradu. Práce trvaly přes 4 roky a město za ně zaplatilo asi 12 milionů korun. Historické opevnění a podzemí bude návštěvníkům přístupné od příští sezóny, říká kastelán hradu Tomáš Dostál.
3: Nám se podařilo, respektive městu Cheb se podařilo po několika letech dokončit prostor takzvaných šancí, které leží v předhradí Chebského hradu, kde vznikl vstupní domeček, skrze který bude možné od příští sezóny navštěvovat proslulé chebské podzemí, takovou soustavu barokních kasemat, které mají návštěvníci velmi rádi a opravdu těch několik let po nich velmi práhli.
0: Evropská komise potvrdila, že pozastavila firmám a holdingu Agrofert proplácení části dotací ze zemědělských a kohezních fondů. Uvedla to mluvčí unijní exekutivy Louise Bogeová. Podle komise vložení Agrofertu do svěřenského fondu dostatečně nebrání potenciálnímu střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z ANO. Teď pokračuje pouze vyplácení přímých dotací, které se odvozují od rozlohy zemědělské půdy. Policie v Německu zadržela muže podezřelého z nedávných sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho v severním Porýní Vestfálsku, nedaleko elektrárny, u které byla ještě včera večer nalezena další odpalovací zařízení na zkratování vedení. 48letý muž byl podle serveru Spiegel sám a snažil se pěšky vyhnout dopravní uzávěře. Minulý týden se nejméně ve dvou dopisech adresovaných policii i médiím přiznal k sabotážím u rozvodných stanic na západě i východě Německa. Motivem byl zřejmě protest proti spalování hnědého uhlí. Sport. Tenistka Linda Nosková se na US Open utká ve čtvrtfinále s obhájkyní titulu běloruskou Arinou Sabalenkovou. Nosková by jí ráda vrátila porážku z prvního vzájemného duelu před 3 lety ve finále v australském Adelaide.
4: Já jsem se na highlighty toho zápasu zrovna dívala a připadala jsem si, že to bylo tak 10 let zpátky. Ale bylo to vtipný nebo jako hezký se takhle podívat zpátky a připomenout si, že jsem vlastně tam víceméně začínala. Myslím, že se hodně věcí od té doby změnilo a doufám, že i ten výsledek bude jiný.
0: Utkání Nosková-Sabalenková začne po 17:30 večer českého času. Čtvrtfinále čeká i deblistku Kateřinu Siňakovou, která se ve dvojici s Američankou Tausendovou utká se španělsko-americkou dvojicí Bukšová, Melicharová, Martinézová. Počasí. V noci bude skoro jasno, k ránu občasný déšť. Noční teploty 16 až 13 stupňů, na horách 13 až 10. Zítra bude zataženo nebo skoro zataženo, místy déšť nebo přehánky, které budou k večeru postupně ustávat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17. Povane mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice v regionu jsou průjezdné bez většího zdržení. Nemáme hlášené delší kolony ani nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezký dobrý den, dnes po druhé vás zdravím na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pojďme začít naše dobré odpoledne informací o čase 14 hodin a 5 minut. Víte, jaké rostliny mají největší květy? Zajímavostí z rostlinné říše nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A k tomu všemu přidáme pohodovou muziku už v zápětí Karel Zich. Já vám přeji hezké úterní odpoledne a klidný poslech rádia vašeho kraje.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pozadu, rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.

0: Je 14 hodin 22 minut, posloucháte úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary a tenhle zvukový podkres napovídá, že probíhá soutěž. Je to tak, před malou chvílí jste slyšeli tu upoutávku na naší zářijovou soutěž, houbařská soutěž s Českým rozhlasem Karlovy Vary. A ten, kdo se k nám dovolá po tomto uvedení soutěže jako třetí získává ceny, o kterých teď budu hovořit. No a naším dnešním výhercem je Pavel z Mariánských Lázní. Dobrý den, Pavle.
1: Dobrý den, já vás moc zdravím.
0: My vás taky zdravíme. To jsem vás potrápil, když jste se mě ptal, kolikátý jste v pořadí, co?
1: No teda, já teda štěstí moc nemám, takže mě to...
0: Dneska máte veliké štěstí s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Vyhráváte od nás díky téhle soutěži, poslouchejte dobře, jednak Atlas hub od nakladatelství Kazda, houbařský nožík, lahev na pití a plátěnou tašku od Českého rozhlasu Karlovy Vary. A Pavle, k tomu všemu ještě naší fanfáru. Tak máte radost.
1: Děkuju moc krát, velikou, děkuju moc krát.
0: My jsme na sklonku léta, blíží se podzim, čas houbaření. Co vy a houby? Chodíte na houby?
1: Chodíme celá rodina, no, ale je fakt, že jsme byli asi před týdnem a zatím moc nerostli.
0: Máte pravdu, ano, my jsme to také ve vysílání zmiňovali, že zatím ještě úplně ta sezona není ideální, ale představte si, vyhráváte krásný Atlas hub od nakladatelství Kazda, určitě ho prolistujete.
1: To určitě.
0: A to bude veliká inspirace. Já věřím, že všechny ty kousky, které uvidíte v tom atlase, takže řadu z nich třeba naleznete na podzim v našich lesích. Já vám moc blahopřeju. Užijte si cenu od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jsem rád, že jste s námi soutěžili. Zůstaňte ještě na telefonu a přeji vám hezké a pohodové úterní odpoledne. Naslyšenou.
1: Děkuju moc krát. Já vám taky přeju všechno dobré. Naschledanou.
2: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál.

Zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku. Po celé září

0: 3,5 minuty po půl třetí je vaším úterním společníkem Český rozhlas Karlovy Vary. V neděli jsme vám v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněli nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o kynutý česnekový koláč původně od Jany Jankůjové z Olomouce. Naučíme se teď zmíněný recept dělat s cukrářem a pekařem Josefem Maršálkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a právě Josef Maršálek.
1: Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
2: Co jsi připravil dnes ty?
1: 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky lžičku soli a 14 stroučků česneku. No a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
2: Ne, my se na to těšíme.
1: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
3: Pochoutkový rok.
1: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, 0,5 litru mléka. Abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje. 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň. Takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, že bude kynout rychle, myslím si, že za půl hodiny můžeme tvarovat.
2: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
1: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených stroučků toho česneku.
2: A to necháme rozpustit.
1: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
2: Těsto vykynulo, je hotové, připravené.
1: Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
2: 4 stejné díly.
1: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
2: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
1: Přesně. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
2: A teď na plech?
1: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit.
2: Takže zbytek toho másla a teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
1: Takhle i z boku. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
2: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
1: A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovali. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí.
2: Ježíš, ne jest tak rychle a hned.
4: Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
2: Mně se krásně.
4: Vy také. Děkujeme za poslech.
0: Tyhle kousky česnekového koláče se trhají jako buchty a hodí se jen tak k pivu, vínu, ale i k bramboračce nebo guláši. Recept najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Jany Jankůjové z Olomouce a v neděli si připomeneme recept z roku 2025, který zvítězil u vás posluchačů. Půjde o jablkové tiramisu, které v netradiční podobě připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
3: Já hned na úvod téhle rubriky připomenu studiovou linku, čili telefon k nám do studia 221 55 37 37. Ještě jednou spojení do našeho studia 221 55 37 37. Tak to je telefonní linka, na kterou můžete každý všední den chvilku před 15. hodinou telefonovat vaše inzeráty do vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Záměrně jsem na úvod připomněl to telefonní číslo, abyste stačili nabídnout váš inzerát do našeho úterního odpoledního vysílání 8. září 2026 a i dnes je prostor pro to, abyste mohli na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary prodávat, nakupovat, měnit. To je rubrika, kterou vám nabízí naše rádio, tedy Český rozhlas Karlovy Vary, jak říkáme, rádio vašeho kraje. Tak já vždy využívám toho prostoru, než se ozve první volající inzerent, ale dnes to vypadá, ale přeci jenom se mi podařilo ten čas tak natáhnout, abychom měli inzerát. Dobrý den.
4: Dobrý den, jsem v éteru.
3: Jste ve vysílání. Já vás poprosím, kdybyste si slumil rádio.
4: No jistě, já vím.
3: Je to velmi nekomfortní. A teď už nabídněte
4: tak,
3: váš
4: já bych nabídl garážový vrata. Jestli někdo staví garáž a chybí mu vrata.
3: Takže garážová vrata.
4: Jsou zateplený se zámkem, se vším. Jo?
3: Ano.
4: A bylo by to na čísle Chodov.
3: Ano.
4: 724.
3: Ano.
4: Ano?
3: No povídejte, já čekám na vaše informace.
4: 724, 773, 640. A domluva si myslím, že by byla jistá, jestli někomu chybí vrata.
3: Tak, dobře.
4: Toto klasický normálně garážový vrata.
3: Garážová vrata zateplená se zámkem, telefonujte z Chodova, kontakt na vás 724, 773, 640. Zájemci mohou telefonovat prakticky kdykoliv a cena by byla dohodou, říkám to správně.
4: Jo, určitě jste se domluvili. Děkuji.
3: Také děkujeme. Naslyšenou, pěkný den. Jeden inzerát jsme měli dnes.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet, jedna jízdenka, čtyři regiony, 1000 možností.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V rámci akce Den zdraví a bezpečí v Chebu mohou lidé zajít na preventivní vyšetření krve. Ve Žluticích se dnes uskuteční beseda se spisovatelkou Jitkou Blaškovou. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony. Reagoval tak na rozhodnutí Evropské komise o pozastavení dotací. Zítra bude zataženo nebo skoro zataženo, místy déšť nebo přeháňky a teploty do 21 stupňů. Jsou to zprávy Alibuše Ernestová. Preventivní vyšetření krve zdarma bude k dispozici účastníkům akce Den zdraví a bezpečí v Chebu. Společnost Synlab přiveze na místo vůbec poprvé odběrovou sanitku. Zájemci si mohou nechat vyšetřit zásoby železa, hladiny vybraných minerálů nebo kreatininu, který se využívá při hodnocení funkce ledvin. Jak uvedla generální ředitelka společnosti Synlab Kateřina Bíly-Danišová, všechny testy se provádí jako balíček z jednoho odběru krve. Na vyšetření není nutné na Lačno ani se předem objednávat. Výsledky testů přijdou do 2 pracovních dnů v zabezpečeném PDF souboru na e-mail. Akce se uskuteční 12. září a lidé se mohou nechat vyšetřit od 14 do 17 hodin. Spisovatelka Jitka Blašková dnes představí ve Žluticích svůj druhý román Anna, cesta ze Sudet. Beseda se spisovatelkou bude v sále základní umělecké školy od 17 hodin. Program nabídne autorské čtení, dobovou prezentaci i závěrečnou debatu. Podle autorky Jitky Blaškové je hlavní hrdinkou románu Anna Lesná, která dospívá v poválečném období.
2: Sledujeme vývoj Žluticka po válce s novými osídlenci, zakládání jednotných zemědělských družstev. Vzhledem k tomu, že má mezi přáteli taky rodinu Čechovu, kde Lída, další její přítelkyně, se seznámí s mladíkem, který ale pro své názory je následně odsouzen.
0: Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoj Evropské komise k jeho střetu zájmů nezajímá. Řekl to v reakci na rozhodnutí Evropské komise, která pozastavila proplácení části dotací Agrofertu. Týká se to zemědělských i kohezních fondů. Podle komise je Babiš pořád v potenciálním střetu zájmů a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. To odmítá i samotný Agrofert, pokračuje jeho mluvčí Pavel Heřmanský.
3: Informace máme pouze z médií. I nadále jsme přesvědčeni, že jsme postupovali v souladu se zákony a dotačními pravidly a tak budeme postupovat i nadále.
0: Komise poslala českým úřadům dopis, ve kterém požaduje další informace a objasnění. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů, oznámila to ministryně zahraničí Anita Orbánová. Podle ní se zabývali aktivitami, které podle Vídeňské úmluvy odporují pravidlům diplomatické práce. Rozhodnutí má podle Orbánové chránit bezpečnost a suverenitu Maďarska. Zdůraznila, že neznamená přerušení diplomatických vztahů s Ruskem. Budapešť má v úmyslu pokračovat v dialogu založeném na vzájemném respektu a dodržování pravidel. Moskva v reakci oznámila, že vůči Maďarsku podnikne odvetné kroky. Reakce prý bude velmi tvrdá a bolestivá. Sport. 6 zápasy začíná večer nový ročník fotbalové ligy mistrů. V 18 hodin a 45 minut do něj může zasáhnout první český fotbalista. Záložník Krištof Daněk se v dresu LAS Klinec může představit na hřišti AEK Athény. V 21 hodin pak do soutěže vstoupí někteří z favoritů soutěže. Manchester City se představí v Portu a Real Madrid přivítá Inter Milan. Pražskou Slavii čeká první duel v ligové fázi ve čtvrtek proti Lanz.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno, k ránu občasný déšť. Teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů. Zítra bude zataženo nebo skoro zataženo, místy déšť nebo přeháňky, které budou k večeru postupně ustávat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 14 až 17, povane mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Provoz na dálnici D6 i ostatních silnicích regionu je aktuálně plynulý. Bez nehod a kolon momentálně projedete i všechna omezení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den vám všem, kteří jste si naladili úterní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Po zprávách se ke slovu vrací dobré odpoledne, je 15 hodin a 5 minut. Když se vypravíte do Františkových lázní, můžete navštívit krásný a nádherný zámeček ve Františkových lázních. On slaví významné výročí od svého založení. My si budeme povídat s majitelem zámečku Františkem Fléglem o jeho historii, o tom, co všechno je k vidění, jaké aktivity se dají provozovat právě v takovém příjemném prostředí. Tak zůstaňte s námi, rozhovor s Františkem Fléglem už za malou chvíli. Klidný poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Tak to byl Jiří Korn hudebně na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary 15 hodin a 13 minut. Naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary je majitel zámečku ve Františkových Lázních, František Flegl. Já vám přeji hezké odpoledne.
1: Dobrý den, přeji.
0: Jsem velice rád, Františku, že jste si udělal čas také na naše posluchače. Vy máte na vašem zámečku velké výročí. Jak jsem se dočetl, založen byl v roce 1916, sečteno a potrženo 110 let. Jak se připravujete na tyhle velké oslavy?
1: Ano, my máme letos 110 let výročí. Připravujeme se tak, že ta naše stavba bude jako zpřístupněna jako jedna z Františkových Lázních, jako jedna z významných staveb, které město má. A byli jsme vlastně vybráni jakýmsi komitétem jako příkladná stavba, která odpovídá letošním tématům těch dnů evropského dědictví.
0: My se k samotnému zámečku dostaneme, ale pojďme si připomenout jednu důležitou okolnost. Letos opět budeme připomínat Evropské dny kulturního dědictví a vy se do tohoto projektu jako zámeček Františkovy Lázně intenzivně zapojíte. Jakým způsobem?
1: Tak to téma těch dnů evropského dědictví je jakoby oživit ty ohrožená místa, navázat na jejich tradici a příběhy a vlastně jakoby vytáhnout víc na světlo. Jsou to ty menší stavby, které netvoří ty hlavní ikony těch Františkových Lázní. A my se tam vlastně budeme podílet, že svým způsobem ten celý program u nás vlastně začne na zámečku, kdy se tam jakoby ti jednotliví aktéři, kteří kolem toho jsou spojeni, tak se tam u nás sejdou. Budou to zástupci krajů, měst, odborné veřejnosti, jakoby památkového ústavu za kulturu a u nás vlastně zástupce za UNESCO, tam bude mít nějaké úvodní slovo a vlastně se to oficiálně zahájí.
0: Já si myslím, že se vyplatí vypravit se na váš zámeček ve Františkových Lázních. Konec konců to letošní výročí připomíná také vznik zajímavého projektu. Jestli jsem se dobře dočetl, trasa dědictví. Co se skrývá pod tímto názvem, který je určitě lákadlem na návštěvu vašeho zámečku?
1: Vzhledem k tomu, že letos máme těch 110 let výročí, tak jsme potřebovali pospojovat do jednoho celku možnost navštívit zámeček ve vnitřních prostorách, kde jsme ve spolupráci s kurátorem muzea a infocentrem vytvořili 5 takových bodů míst po naší stavbě, kdy poslední zastávka je ve věži. A samozřejmě ta stavba láká spoustu návštěvníků, cestovatelů a zejména ta původní rozhledna, ta věžička. A potřebovali jsme i pospojovat v návaznosti na to občerstvení, které tam probíhá pro ty kolem jdoucí. To, že to všechno tvoří takový příjemný celek a je to trošičku jiné odpoledne než běžná káva.
0: Vy jste takovým tím vzácným příkladem toho, že stejnou kulturní hodnotu, jako mají velké historické stavby, tak mohou mít i drobné stavby. Stejně tak váš zámeček ve Františkových Lázních. Co pro vás znamená to, že náš region, respektive lázeňská místa, jsou zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO. Je to přínosem pro vás?
1: Já si myslím, že to je vlastně nejvyšší ocenění, které jsme mohli získat a já to beru jako velký i závazek právě do budoucna a zase to má opět tu návaznost na to dědictví, kde my se snažíme třeba v tom našem objektu sejmout takový ten zvláštní socialistický nános, který tam byl právě přizpůsoben jenom tomu občerstvení té gastronomie, ale chceme naopak jakoby vrátit tomu objektu ten původní smysl, to, proč byl postaven, jak vznikl a zejména ten jeho příběh se snažit jakoby více propagovat tak, aby každý kolem jdoucí si uvědomil, že je to opravdu něco jiného než jenom nějaká kavárna a tak dále.
0: Vy jste kulturní památkou nebo se na tom pracuje?
1: My ve spolupráci s památkářema samozřejmě na tom spolupracujeme. Aktuálně teďka na podzim památkáři vyvolají jakési jednání o tom, zda tuto stavbu navrhnout a prohlásit ji za kulturní památku.
0: Vy jste připravili řadu aktivit právě na ty dny evropského dědictví. Když bychom se podívali do toho programu, on je velmi pestrý. Které třeba pozvánky by mohly zaznít v tom našem povídání, které jsou stěžejní?
1: Tak já můžu navázat na naší paní starostku, která už to dostatečně představila, ale víceméně by bylo dobré to jenom zopakovat. Začínáme ráno, kdy přijede takzvaně lázeňský vlak na nádraží. A tam už bude připravená jakási ochutnávka tradičních oplatek a pastilek, které se váží ke všem a 11 lázeňským městům, nejenom k Františkovým Lázním. Mezi tím proběhne trošku možná neveřejné to setkání zástupců těch jednotlivých lidí za kulturu, jak jsme tady zopakovali za kraj a za město u nás na zámečku, a pak ten program pomalu naváže. Máme velkou radost, že se zapojí také studenti a žáci škol, kteří budou mít vlastní prezentaci zase v místě před budovou nádraží.
0: Říká František Flegl, který je hostem úterního odpoledního vysílání. My jsme ještě nezmínili, kde zámeček konkrétně najdeme, ale to si řekneme po písničce. Teď je 15 hodin, 18 minut, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vaším úterním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary. My si dnes povídáme s Františkem Fléglem, majitelem zámečku ve Františkových Lázních. Ten zámeček slaví 110 let od svého vzniku, to znamená, psal se rok 1916, kdy se začala také psát historie tohoto zámečku. Vy jste, Františku, hovořil o tom, že je dobře, že naše lázeňská místa, tenhle region je zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO, ale zase za nás, návštěvníky takových památek, můžu říct, že je dobře, že máme takový zámeček. Jak jste se k němu dostal?
1: Tak já jsem vlastně měl tu možnost se na zámeček zpátky vrátit a v roce 98 od tehdejšího majitele se podařilo ten objekt získat, ale bohužel byla to ve velmi špatném stavu ten objekt a postupníma renovacema, rekonstrukcema jsme se dostali do dnešního stavu, ale pořád ještě nás spoustu věcí čeká.
0: Kdybych se vrátil k závěru té první části našeho rozhovoru, tak jsme končili tím, že prozradíme, kde konkrétně se zámeček ve Františkových Lázních nachází. On ho obklapuje krásný park.
1: Ano, já bych to řekl trošičku ze široka. Ve městě máme vlastně takové dvě významné místa, jména historická. Jedno je doktor Adler, ten je spíš za to lázeňství, a pak je významné jméno Wiedermann, ten je jakoby za ikonické stavby, které máme po městě, můžeme jmenovat třeba Společenský dům Císařské lázně, pravoslavný kostel, kde mimochodem otec Metoděj také bude na těch oslavách připraven poskytnout otevřené dveře. Vila Imperia taky možná každý zná, a druhá Františko-lázeňská rozhledna jakoby Salimburg. A tenhle ten pan Wiedermann potom byl i starostou města, byla taková ikonická osoba a všechno se to váže k tomu, že ten park byl po něm pojmenován, ten okolní park kolem zámečku, a ze zámečkem ještě spojen, že zámeček má ještě takový historický název jakoby věž díků nebo vyhlídka díků, a ten byl právě vystavěn jakoby poděkování tady tomu starostovi Wiedermannovi za jeho činnost.
0: Já jsem se dočetl, že jeho posláním toho zámečku bylo být místem odpočinku a pohostinnosti. Zachováváte to do současnosti?
1: Tak samozřejmě snažíme se to přenést, ale definovat si tu pohostinu se nám jakoby nedaří ve světle toho, že každý má nějaká očekávání a přece jenom my musíme respektovat tu dobu, v jaké se nacházíme. Když se vrátím zpátky, tak všichni nostalgicky vzpomínají po plných kolonádách, kdy lázně opravdu byly velice, velice přeplněné, ale ta doba je prostě jiná a my jsme to uchopili jiným způsobem, a tak, abychom vyšli lidem vstříc, tak proto se zpátky můžu vrátit k oné trase dědictví, která nám naplňuje i součást toho odpoledního občerstvení. Samozřejmě prostory jsou malé a hosté si musí udělat rezervaci.
0: Vy máte hezky napsáno v tom, řekněme, kurikulum vitae vašeho zámečku, co připomíná na první pohled.
1: Tak ta stavba vlastně byla právě architektonicky stvárněna jako takový malý hrad, on má cimbuří.
0: Romantický hrad.
1: Ano, to místo je takové velice zajímavé a samozřejmě zbuzuje vášně i v tom dobrém, i v tom špatném, což je všechno v pořádku, a je to velice příjemná zastávka na odpoledních procházkách po srdcovských okruzích, který máme ve městě. My jsme takzvaně na zelené stezce.
0: On ten zámeček nabízí poměrně komorní prostory pro své hosty.
1: Je to dáno hodně tou povahou toho domu, tím, jaký ho má jakoby ducha, a tím, jak vlastně byl od začátku vyprojektován. Ta stavba nikdy nebyla nebo neměla sloužit k nějaké masové kapacitě, s nějakým velkým občerstvením. To tak nikdy nebylo zamýšleno. Je to velice komorní prostředí.
0: Je to historická budova, která je často navštěvována. Jaký je provoz vašeho zámečku?
1: Tak my momentálně vlastně se spíše věnujeme jenom našim ubytovacím hostům, a pokud nám zbyde trošičku místa v kapacitě, tak tu dáváme právě k dispozici veřejnosti formou těch rezervací, a většina našich spokojených hostů, kteří mají skutečný zájem poznat ten příběh toho zámečku, tak si tu cestu najde.
0: Máme poslední půl minutu, nedáme, abych se nezeptal, když se stanu vaším hostem. Vy se velmi pečlivě staráte o své návštěvníky, to je zcela evidentní. Co pro ně připravujete? Jaké zázemí, jaká je kuchyně k dispozici na vašem zámečku?
1: Momentálně, co se týče vaření jakoby kuchyně, tak my poskytujeme takzvané jakoby pop-up večery. Jsou to takové malé oslavy soukromé právě pro naše ubytované hosty, anebo třeba pro nějaké rodinné příležitosti, kdy u společného stolu se sejdou jako rodina a mají tam třeba jednotné menu, a je to velice populární a zajímavé strávený večer.
0: Tak já musím říci, že to naše dnešní povídání bylo skutečnou pozvánkou na váš zámeček, který najdeme ve Františkových Lázních, konkrétně tedy ve Wiedermannově parku. Já vám moc děkuji za váš čas. Přeji, ať jsou ty letošní Evropské dny UNESCO, dědictví UNESCO pro vás úspěšné a hodně zdaru.
1: Děkujeme za pozvání.
0: František Flegl, majitel zámečku ve Františkových Lázních, byl naším dnešním odpoledním hostem. Teď je 15 hodin na 27,5 minuty, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.

0: Pět minut po půl čtvrté, čas, kdy posloucháte úterní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Horská služba v Krušných horách letos eviduje za letní prázdniny přes 400 úrazů. To je o stovku víc než ve stejném období loni. Záchranáři nejčastěji vyjížděli ke zraněným cyklistům. Přibývá jich hlavně v trailových areálech, které jsou v Krušných horách stále oblíbenější.
1: Stoupni si do pedálu, důležité je nejít moc brzo těžištěm dozadu,
2: říká klientovi instruktor jízdy na horské kole Lukáš Kuběna.
1: Těsně před tím odrazem před hranou snížit se, zatlačit do pedálu, odlehčit přední kolo a dopad tlumit z natažených dohů do pokrčení.
2: Lekce začíná na vrcholu Klínovce.
1: Stačí pro nějaké začátky naučit se správný postoj na kole.
2: Přesunuli jsme se o pár set metrů dál na nejtěžší sjezdovou trať, kterou tady máte. Stojíme u překážky, která má několik metrů.
1: Tady na tom dropu, který před sebou vidíme, tak už člověk jako musí vědět, co s tím kolem udělat. Nesmí si to rozmyslet na poslední chvíli. Tady bych doporučil skutečně jak kvalitní vybavení, které odpovídá tomu sjezdovému ježdění, tak už mít zkušenosti.
2: Cyklista Honza se chystá právě do trailu.
3: Pojedu teďka černý trail. Čeká mě tam pár skoků a vyskládaný pasáže z kamenů. Ty jsou teda hodně zábavný. Můžete to propupovat nebo to můžete přeletět. A je tam i docela prudký sklon, takže i s tím si musíte poradit. Používám především helmu, nějakou trošičku lepší. A to vlastně víceméně stačí a nějaký cyklistický boty.
2: Někteří cyklisté si tu vystačí jen s helmou, ale například Jakub přijel na ty nejtěžší tratě a připomíná spíše hokejistu než cyklistu.
4: Kolen, ideálně loktů, ale ty mě třeba zrovna moc nevyhovují, takže ty jako úplně nevozím. Ale jinak mám ještě vlastně vestu, která je jako hrudní chránič a zároveň páteřák, plus velkou integrální helmu. Teďka zatím jdeme jenom na modrý trail to okouknout, ale rozhodně nějakou základní ochranu, jako je helma a chránič, je nutný mít určitě po každý.
2: S členem horské služby Janem Šimečkem vidíme projíždět lidi, většinou mají vybavení, helmy. Co byste ještě k tomu doporučil?
5: Tak helma v dnešní době při takovýhle jako MTB výletech už bývá standardem, ale i dneska se objevují lidi, kteří nemají, takže určitě, aby aspoň tu helmu měli. Plus samozřejmě do toho těžšího trailu další vybavení, jako je chránič páteře, loktů, kolen, tu helmu být pořádnou, kvalitní, ideální, integrální a podobně.
2: Během letních prázdnin měla horská služba v Krušných horách o čtvrtinu více výjezdů než loni za stejné období.
5: Pravděpodobně to bude tím, jak se zlepšuje jak cyklistická, tak turistická infrastruktura. Tím pádem v horách se pohybuje víc lidí, tím pádem se stává i víc úrazů.
2: Na vyšším počtu zásahů se podílí také stále častější spolupráce horské služby se zdravotnickou záchrannou službou.
5: Vyjíždíme jako first responderi, jako taková prodloužená ruka vlastně té záchranné služby i k neúrazovým stavům.
2: Nejvytíženější krušnohorská stanice horské služby byla během letních prázdnin ta na Božím daru. Z Klínovce v Krušných horách, Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Je 15 hodin 46 minut, posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je čas na soutěž i dnes, tedy 8. září, pro vás máme lákavou cenu. Adrenalin, preciznost a řidičské umění na hranici možností. To je Truck Trial. Nejde o zběsilou rychlost, ale o mistrovské ovládání těžkých nákladních vozidel v extrémně náročném terénu. V pořadí 7. závod 28. mistrovství České republiky v jízdě extrémním terénem proběhne o víkendu 19. a 20. září ve Vřesové u Sokolova a Český rozhlas Karlovy Vary nabízí dvě vstupenky na tuto velice zajímavou, podívanou, hezkou akci. Já už mám ve vysílání prvního volajícího, který nám teď zavěsil. Je to Škoda, takže ještě telefon k nám do studia 221 55 37 37 a můžete se zapojit teda do soutěže, tedy do soutěže s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Je tady první volající, pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, tady Standa.
0: Fanda?
1: Standa.
0: Standa. Odkud nám telefonujete, Stanislavé?
1: Ze Sokolova.
0: Standa ze Sokolova soutěží jako první, držím palce, aby vám to vyšlo z odpovědí na moji otázku. Naším dnešním odpoledním hostem byl před malou chvílí František Flegl, majitel zámečku ve Františkových Lázních. Poslouchal jste náš rozhovor?
1: Ano.
0: Výborně, tak budete vědět, jaké výročí slaví tento zámeček v letošním roce. Chcete možnosti, anebo víte odpověď?
1: Tak to mi dejte asi možnosti.
0: Vemete si raději možnosti, tak ten zámeček, o kterém jsme si povídali s jeho majitelem, Františkem Fléglem, v letošním roce slaví 100 let od svého zahájení historie, nebo za B 110 let, nebo za C 120 let, anebo za D 130 let.
1: Jo, tak to jsem neposlouchal, dáme kilo, ať nezdržuju.
0: Dáme kilo, čili varianta A, 100 let. Tak Stando, není to správně. Bohužel, díky za zavolání, naslyšenou.
1: Mějte se, na své.
0: Naslyšenou, tak Stanislav se silným hlasem typoval variantu A, ale nebylo to za A. Tak máme ještě tři možnosti. Za B 110 let, za C 120 let, anebo za D 130 let. Ptáme se na historii zámečku ve Františkových Lázních, od kterého roku se píše ta historie, sečteno, podtrženo, jaké je to výročí. Dáme prostor dalšímu z volajících do naší soutěže. Dobrý den, tady je Český rozhlas Karlovy Vary.
2: Dobrý den, tady Alena z Ostrova.
0: Tak Aleno, jaké výročí?
2: Já taky budu typovat, já jsem to neposlouchala. Dobře. Takže typnu 120.
0: 120 typuje paní Alena z Ostrova. Ani 120 není správně, Aleno. Děkujeme za zavolání, naslyšenou. Tak bohužel nebyla to ani ta varianta, o které hovořila posluchačka, kterou jsme teď slyšeli ve vysílání. Tak je ještě jedna možnost. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo je s námi ve vysílání?
3: Tady je Karin ze Sokolova.
0: Karin ze Sokolova, zbývají dvě možnosti, Karin. Za B 110 let, anebo za C 120 let slaví zámeček ve Františkových Lázních.
3: Já se domnívám, že je 110.
0: Vy se domníváte, že to je varianta B 110 let? No, ta historie se začala psát, historie zámečku se začala psát v roce 1916. Plus 110 je správná odpověď. Tak sláva, máme výherkyni dnešní odpolední soutěže. Já vám blahopřeji, dvě vstupenky na letošní 7. závod 28. mistrovství České republiky v jízdě extrémním terénem jsou vaše. Akce se koná 19. 20. září o víkendu. Tak já vám blahopřeji, zůstaňte ještě na telefonu, naslyšenou, pěkný den.
3: Naslyšená.
0: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, za 10 minut bude 16 hodin, teď je čas na muziku, zpívá Karel Černoch. Hezké odpoledne, dobrý poslech.
4: Kolik

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Helenu Vondráčkovou jste slyšeli v úterním dobrém odpolední Českého rozhlasu Karlovy Vary. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost prava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme, jak na silnici funguje pravidlo ZIPu.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Až chce získat hotel GT a zabránit vzniku ubytovny, rozhodnou zastupitelé. Karlovy Vary se připravují na další prestižní triatlonový závod. Snaha opozice vyvolat hlasování o nedůvěře vládě je jen předvolební kampaň, řekla to ministryně Schillerová. Zítra bude zataženo nebo skoro zataženo místy déšť a teploty do 21 stupňů. U zpráv jste s Libuší Ernestovou. O koupi bývalého hotelu GT v Aši za zhruba 17 milionů korun rozhodnou městští zastupitelé na mimořádné schůzi na konci září. Jak uvedlo vedení města, radnice chce objekt získat, opravit a využít například pro městské byty. Část budovy by mohla dál sloužit jako hotel s restaurací. Město si chce zachovat kontrolu nad budoucím využitím objektu a zabránit tomu, aby se bývalý hotel změnil na ubytovnu. Až se totiž dlouhodobě potýká s problémy spojenými s koncentrací sociálně slabších obyvatel v některých částech města. V Karlových Varech se od pátku do neděle uskuteční další ročník City Triathlonu. Organizátoři už otevřeli internetovou stránku, na které se do závodu přihlašuje veřejnost. Program závodů ale od pátku do neděle představí všechny věkové a výkonnostní kategorie. Podle ředitele závodu Vladimíra Malého se navíc významně zlepšila kvalita vody v koupališti Rolava, kam pořadatelé umístili úvodní plaveckou část závodu.
3: Obecně se to ani neví, ale před 26 lety bylo v Karlových Varech první mistrovství Evropy a pro něj město vybudovalo speciální startovní molo. Také je to dáno tím, že ve městě a v okolí není dostatek vodních ploch, kde by se plavecká část mohla konat. Triatlon ve Varech se bez Rolavy neobejde.
2: Nedělní část City Triatlonu je i v letošním roce součástí série mistrovství světa. Tratě závodů povedou mezi koupalištěm Rolava, městským centrem a divadelním náměstím v lázeňské zóně. Vládní koalice podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ustojí případné hlasování o nedůvěře. Nemá mezi sebou zásadní problémy kvůli návrhu rozpočtu na příští rok. Schillerová tak reagovala na vyjádření opozičních lidovců, kteří chtějí hlasování o nedůvěře vyvolat. Jako důvod uvedli neplnění programového prohlášení a navrhovaný schodek rozpočtu. Ten má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Podle Schillerové jde ale ze strany opozice jen o kampaň před říjnovými volbami.
4: Je to úsměvné v tom, že to vyvolává zástupce bývalé koalice, která nenaplnila a změnila si programové prohlášení vlády. Já to všechno připomenu. Všechny ty švindly, podrazy, nevyplacené peníze, které se navýšily při povodních.
2: Ke svolání schůze je potřeba 50 hlasů. Kromě lidovců hlasování podpoří taky opoziční ODS a TOP 09. Podporu vyjádří i Piráti, pokud to podle nich pomůže občanům.
0: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno a teploty 16 až 13 stupňů. Zítra bude zataženo místy déšť, teploty 18 až 21 stupňů. Povane mírný západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na hlavní třídě v Mariánských Lázních bourala 2 osobní auta. Se zvýšenou opatrností projedete.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Končí. Já mám na líkají. Z rádi bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
7: Zdravím posluchače.
6: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
7: samozřejmě
6: uvedli?
7: Samozřejmě, jako vždy.
6: Povídej.
7: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Zvědav?
0: No,
1: no, já ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byly. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stálé zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi, ale my jí dveře přirazíme. Který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen. A přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zvesela s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek. Tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali.
1: Mnoho let.
0: Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takového, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už je hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, že to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý. A je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 011 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu, vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvice s novýma. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No, to je zrovna ten případ. I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dílavice, Slýpáci, zdraví u vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naslyšenou,
3: mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Memoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu, toho tak, jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl, samozřejmě.
3: Viděl jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že, aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupením semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle. Ten mozek mi jak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale
6: no ale někdy ne, někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako její ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, podle mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku, nebo tak děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano. Pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to je výtvarný dílo.
6: Já, to slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mu mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou fajfku a já jsem si to zpět, udělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, bych šel a já jsem napsal, že jsem narkomán, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný, já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. Kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte.
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jaksi zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstková, její Lojza napřed trochu brbla, nech je ju pustit, baví, však Lojzí do teplů směroch spojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma, kde si, co si, na nakonec ju pustím. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde o koho výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned sa objali, ptúlali, Lojzíčku, kde sa tady bereš? Ale Františko, co ti budú cigániť? Bylo mne smutno po tobie, to sem dojev za tebou sa trochu potešiť, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než sa nadali, už by večer. Tak sa hned zebrali a už to hajdy do parku. Tam sa hned stúlili pod první keř, na který trefili. Však sa nebolo čo divý, týden spolem nebyli. Já bych nebyl lepší, když byli teprů roh svojí. Ale v tom najlepším se nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu sa s váma rýpať, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funiel, jak divočák v pohode. Policaj praví, podívajte sa. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peniaženku, vtedy sa mu to v hlavi akci rozležalo. Praví si, herdek, jak to je možné? Ja 50 a moja 100. Ptá sa toho policajta, počúvajte. Jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu po první, ale tu robu pod váma už po třetí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršuli Kluková. A to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho.
2: Nevím, já jsem viděl třikrát křivoklád v noci v mlze.
1: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju. A to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie. Když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométové smésti Evropu, když tehdy dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano, v dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím, ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 011 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu a kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové a já si neodpustím se vás pozdravit pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju. A bouřlivý potlesk za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900 si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosím, abych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji také, naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím, tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objevili v Budějovicích, stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační, moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že se patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
7: Ale jdete. Kam jdete?
6: No, že jste říkala.
7: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
6: Děkuji vám.
7: Tak co vás trápí?
6: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná. Ale letos jsem byla v lázních.
7: S manželem?
6: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
7: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
6: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
7: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
6: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
7: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
6: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
7: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
6: Láry možná. To připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
7: Ale to je zajímavé a manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
6: Víte, pane doktore, já si vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud Mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle. A on se neoddával pití alkoholu.
7: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
6: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
7: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
6: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stěrskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelí se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stěrská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelej se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelí se mraky?
3: Ne, tak tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelí. Tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem

0: Voněv. A teď on mi říkal, to by si měl mít, to je Krampol vždycky říkal, Šimka držel v okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Indl Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je. A ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit Techtle Mechtle, a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko Techtle Mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselý, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, se ne... že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se ji nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně...

0: Vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od jiných posluchačů to telení se. Děkujeme moc a komu dáte bod?
1: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
0: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme tedy po telefonu. Koho? Dobrý den, kdo bude hlasovat ještě narychlo?
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
1: Děkuju.
3: A? Nemáte zač a dám Ačko.
0: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle mechtle.
4: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
5: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
4: Ale prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
5: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
4: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
5: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
4: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
5: Ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
4: Snad na cimpr campr?
5: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
4: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
5: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
4: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
5: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
4: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Ho, dovolte, prosím, pěkně. Já náhodou své pacientky prohlížím důsledně hala bala.
0: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel, těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš nakonec.
1: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Hospodářská komora Karlovarského kraje připravila podporu pro podnikatelky 50+. Na Velké Aně v Novém Sedle začala stavba nového dětského hřiště. Ministryně financí vysvětlovala návrh rozpočtu na příští rok poslancům SPD. Zítra bude zataženo nebo skoro zataženo, místy déšť a teploty do 21 stupňů. Zprávy Alibuše Ernestová. Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nabízí nový program pro podnikatelky starší 50 let. Jak v tiskové zprávě informovala zástupkyně ředitelky Barbora Wolfová, program poskytne praktické vzdělávání a individuální konzultace zaměřené na rozvoj podnikání, digitalizaci nebo umělou inteligenci. Informační setkání se uskuteční 21. září v Chebu od 14 do 16 hodin v sídle krajské komory. Připojit se bude možné tak online. Členství v komoře není podmínkou účasti. V Novém Sedle na Velké Aně začala výstavba nového dětského hřiště. Náklady jsou 5 milionů korun bez DPH a město je zaplatí ze svého rozpočtu. Nové hřiště už má položenou betonovou plochu. Město provádí terénní úpravy a bude instalovat lavičky s odpadkovými koši.
2: Dvoupatrový herní park nabídne přes 40 herních prvků, včetně věží, lávek, skluzavek a tobogánu. Veškeré atrakce jsou projektované ve výšce a kvůli maximální bezpečnosti je konstrukce celá zasíťovaná. Z Karlových Varů, Anna Bečková, Český rozhlas.
1: Členové poslaneckého klubu SPD si dnes pozvali kvůli návrhu rozpočtu na příští rok ministryni financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO. Nesouhlasí totiž s navrženým schodkem ve výši 389 miliard korun. Podle předsedy klubu Radima Fialy budou jednání pokračovat. Pozvat si chtějí také ještě tento týden ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD kvůli obranným výdajům, řekl Fiala.
3: Vznikla-li by situace, že se budou ty peníze dávat jenom tak, to znamená, budou se nakupovat věci předražené, budou se nakupovat jenom proto, aby jsme splnili 2% HDP, tak to podle nás není efektivní a není to ekonomické.
1: Vydávat 2% HDP na obranu je přitom závazek členských států vůči NATO. Česko ho dosud v žádném uplynulém roce nesplnilo. Hnutí ANO se škrty v této kapitole nepočítá. Velká Británie zakáže dovoz zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném západním břehu Jordánu. Oznámil to britský ministr zahraničí Ed Miliband. V dolní komoře britského parlamentu podle serveru BBC řekl, že vznikne komplexní sankční systém. Podobný krok dnes oznámili ministři zahraničí celkem 12 zemí. Ve svém společném prohlášení napsali, že podpoří nebo zváží omezení obchodu se zbožím z nelegálních izraelských osad. Důvodem jsou podle rozšiřování osad a bezprecedentní násilnosti ze strany osadníků vůči Palestincům.
0: Počasí.
1: V noci bude skoro jasno, kránu občasný déšť. Noční teploty 16 až 13 stupňů, na horách 13 až 10. Zítra bude zataženo nebo skoro zataženo, místy déště nebo přehánky. Teploty 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Kraslicích v Žižkově ulici havaroval motorkář a v Karlových Varech v Jáchymovské ulici boural osobní auto. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: 17 hodin 4 minuty a události, které hýbou naším regionem, to je den v kraji, který začíná právě teď. Vítejte u jeho poslechu. Karlovy Vary hostily mistrovství republiky atletických družstev a ve dresu Škody Plzeň zazářil osobním rekordem na stovce karlovarský sprinter Lukáš Krbec. Podrobnosti v reportáži. Horská služba v Krušných horách eviduje letos v létě nejvíc úrazů od svého vzniku. Oproti loňsku stoupl počet zásahů o čtvrtinu. Nejčastěji záchranáři pomáhali zraněným cyklistům, hlavně v trailových areálech. Víc za chvíli. Františkovy lázně si letos připomínají 110 let od vzniku drobné, avšak výrazné stavby ve Wiedermannově parku, zámečku. Mluvit o tom budeme za několik málo minut. No a dnes večer proběhne v domě Chopin v Mariánských lázních beseda a gastro s gastrohistorikem Martinem Francem na téma, jak se jedlo za Edvarda VII. Podrobnosti zjišťovala naše regionální stopařka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Záchranáři v Krušných horách letos v létě vyjížděli k více než 400 úrazů. Oproti loňsku jich mají zhruba o 100 víc. Čím je například nárůst výjezdů způsoben, říká člen Krušnohorské horské služby Jan Šimeček.
2: Pravděpodobně to bude tím, jak se zlepšuje jak cyklistická, tak turistická infrastruktura. V horách se pohybuje víc lidí, tím pádem se stává i víc úrazů.
1: Další podrobnosti uslyšíte krátce před 17:30. Karlovy Vary hostily o uplynulém víkendu mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice. Šampionát se uskutečnil na atletickém stadionu u Matony Arény. Do Karlovarského kraje se vrátil po 4 letech. Pořadatelem byl domácí klub triatlet Karlovy Vary. Více se dozvíte už za malou chvíli. Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les už několik let spolupracuje s Českou geologickou službou. Proč? Upřesňuje odborná pracovnice CHKO Slavkovský les Jana Rolková.
3: V Karlových Varech se představila celá řada špičkových českých atletů, ale největší potlesk tribun sklidil Lukáš Krbec a není to náhodou, protože vy to tady dobře znáte, tak jak se vám závodilo doma?
4: Super, musím říct, že ta atmosféra je fakt jako hustá a ten stadion je úplně nepřipravený, než na to jsem zvyklý, no.
1: Luby u Chebu dokončili stavbu nového rodinného domu v Sadové ulici. Objekt je určený pro nového pediatra. Radnice lékaře schání od roku 2024, kdy dětská lékařka ukončila ve městě praxi. Dům je ve vlastnictví města a novému pediatrovi bude poskytnutý bezúplatně do nájmu. Cheb dokončil opravu šancí a barokních kasemat na městském hradu. Práce trvaly přes 4 roky a město za ně zaplatilo asi 12 milionů korun. Historické opevnění a podzemí bude návštěvníkům přístupné od příští sezony. A co dříve jedli lázeňští hosté, nám dnes odhalí regionální stopařka. Po 17:30 se přihlásí z přednášky historika Martina France.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin a 15 minut, tedy čtvrt na 6 a pokračuje odpolední program Rádia vašeho kraje. Pokračuje hodinový pořad Den v kraji, který každý všední den mezi 17 a 18 hodinou právě na našich vlnách můžete slyšet. Mistrovství republiky atletických družstev v Karlových Varech ovládli muži Dukly Praha a ženy USK. Druhé místo obsadili ženy Škody Plzeň, muži skončili bronzový. A přispěl k tomu i karlovarský sprinter Lukáš Krbec. Ten si časem 10,54 sekundy zaběhl osobní rekord na trati 100 metrů a připsal body za třetí příčku.
1: V Karlových Varech se představila celá řada špičkových českých atletů, ale největší potlesk tribun sklidil Lukáš Krbec a není to náhodou, protože vy to tady dobře znáte, tak jak se vám závodilo doma?
2: Super, musím říct, že ta atmosféra je fakt jako hustá a ten stadion je úplně nepřipravený, než na to jsem zvyklý, no, takže fakt úžasný, no.
1: Už jste něco podobného zažil?
2: Nějaké další šampionáty české, ale tím, že jsem tady doma a jsem tady denně, tak je to úplně něco jiného, no.
1: Dresu Škody Plzeň, třetí místo na stovce, čas 10:54, spokojenost s tímhle výkonem?
2: Já musím říct na to, co jsem tuhle sezonu zažil, praskne v obratlu, tak já jsem spokojený s výsledkem. Mohlo to být vždycky lepší, ale to vždycky může být lepší.
1: Co stavíte víš? Třetí místo ve finále Extraligy družstev, anebo ten bronz, který jste přednedávnem vybojoval na mistrovství republiky do 22 let v Táboře?
2: Asi tady ten závod, tím, že to bylo moje úplně poprvé vlastně finále Extraligy, vlastně moje první Extraliga, takže na závěr sezóny hezký a myslím si, že to je o to cennější tím, že je to mezi mužema.
1: Tu sezonu jste nastartoval fantasticky, bylo tam to stříbro v hale na 60. Bohužel, pak přišlo zranění, které vám tu sezonu trošku pokazilo.
2: Je to tak, ale to je bohužel sport a musím se s tím nějak vyrovnat a myslím si, že se mi to docela podařilo ke konci.
1: A jak jste se s tím vyrovnával v průběhu sezóny, když v létě jste nemohl závodit, až vlastně v srpnu jste se vrátil na dráhu?
2: Těžce, já jsem trénoval takové hnusné tréninky, při kterých ty záda nebolely, ale není to prostě ten běh, no, chybí mi ta naběhanost těch stovek.
1: Každopádně teď na závěr sezony osobní rekord na stovce, asi jste ukázal soupeřům, že s vámi musí do příštího roku počítat.
2: Určitě, ať počítaj. Jsem spokojený s tím, že to bylo do proti větru docela velkýho, tak osobně rekord beru.
1: No a vaše plány do té další sezony?
2: Chtěl bych další medaily z halového mistrovství České republiky v atletice. Nejlépe zlato, pokud by se podařilo, a pak je mistrovství Evropy do 23 let v Polsku. Takže to je můj hlavní cíl, to Polsko.
1: Popisuje Lukáš Krbec, karlovarský atlet, své plány. Z Karlových Varů Ladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Horská služba v Krušných horách letos eviduje za letní prázdniny přes 400 úrazů. To je o stovku víc než ve stejném období loni. Záchranáři nejčastěji vyjíždějí ke zraněným cyklistům. Přibývá jich hlavně v trailových areálech, které jsou v Krušných horách stále oblíbenější.
1: Stoupni si do pedálu, důležité je nejít moc brzo těžištěm dozadu,
2: říká klientovi instruktor jízdy na horském kole Lukáš Kuběna.
1: Těsně před tím odrazem před hranou snížit se, zatlačit do pedálu, odlehčit přední kolo a dopad tlumit z natažených dvou do pokrčení.
2: Lekce začíná na vrcholu Klínovce.
1: Stačí pro nějaké začátky naučit se správný postoj na kole.
2: Přesunuli jsme se o pár set metrů dál na nejtěžší sjezdovou trať, kterou tady máte. Stojíme u překážky, která má několik metrů.
1: Tady na tom dropu, který před sebou vidíme, tak už člověk jako musí vědět, co s tím kolem udělat. Nesmí si to rozmyslet na poslední chvíli. Tady bych doporučil skutečně jak kvalitní vybavení, které odpovídá tomu sjezdovému ježdění, tak už mít zkušenosti.
2: Cyklista Honza se chystá právě do trailu.
3: Pojedu teďka černý trail. Čeká mě tam pár skoků a vyskládaný pasáže z kamenů. Ty jsou teda hodně zábavný. Můžete to propupovat nebo to můžete přeletět. A je tam i docela prudký sklon, takže i s tím si musíte poradit. Používám především helmu, nějakou trošičku lepší a to vlastně víceméně stačí a nějaký cyklistický boty.
2: Někteří cyklisté si tu vystačí jen s helmou, ale například Jakub přijel na ty nejtěžší tratě a připomíná spíše hokejistu než cyklistu.
4: Kolen, ideálně loktů, ale ty mě třeba zrovna moc nevyhovují, takže ty jako úplně nevozím. Ale jinak mám ještě vlastně vestu, která je jako hrudní chránič a zároveň páteřák, plus velkou integrální helmu. Teďka zatím jdeme jenom na modrý trail to okouknout, ale rozhodně nějakou základní ochranu jako helma a chránič je nutný mít určitě po každý.
2: S členem horské služby Janem Šimečkem vidíme projíždět lidi, většinou mají vybavení, helmy. Co byste ještě k tomu doporučil?
5: Tak helma v dnešní době při takovýhle jako MTB výletech už bývá standardem, ale i dneska se objevou lidi, kteří nemají, takže určitě, aby aspoň tu helmu měli. Plus samozřejmě do toho těžšího trailu další vybavení, jako je chránič páteře, loktů, kolen, tu helmu být pořádnou, kvalitní, ideálně integrální a podobně.
2: Během letních prázdnin měla horská služba v Krušných horách o čtvrtinu více výjezdů než loni za stejné období.
5: Pravděpodobně to bude tím, jak se zlepšuje jak cyklistická, tak turistická infrastruktura. Tím pádem v horách se pohybuje víc lidí, tím pádem se stává i víc úrazů.
2: Na vyšším počtu zásahů se podílí také stále častější spolupráce horské služby se zdravotnickou záchrannou službou.
5: Ujíždíme jako first responders, jako taková prodloužená ruka vlastně té záchranné služby i k neúrazovým stavům.
2: Nejvytíženější krušnohorská stanice horské služby byla během letních prázdnin ta na Božím daru. Z Klínovce v Krušných horách, Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Úterní pohoda s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Bee Gees, How Deep Is Your Love, velká pecka téhle skupiny. 17 hodin 31 minut, tady je další téma. Zámeček ve Františkových Lázních byl postaven v roce 1916 jako rozhledna. Jeho vznik inicioval okrášlovací spolek a stavba byla věnována Gustavu Wiedermannovi, významné osobnosti, která se podílela na podobě města i jeho parků. Architektonicky jde o stavbu ve formě malého hradu s věží. V minulosti sloužil nejen jako vyhlídkové místo, ale také jako zázemí pro lázeňské hosty během jejich procházek. Dnes je zámeček součástí Wiedermannova parku. Jeho současný majitel František Flegl byl naším dnešním odpoledním hostem.
1: Ano, my máme letos 10 let výročí, připravujeme se tak, že ta naše stavba bude jako zpřístupněna jako jedna z Františkových Lázní, jako jedna z významných staveb, které město má, a byli jsme vlastně vybráni jakýmsi komitétem jako příkladná stavba, která odpovídá letošním tématům toho těch dnů evropského dědictví.
2: To letošní výročí připomíná také vznik zajímavého projektu. Co se skrývá pod tímto názvem, který je určitě lákadlem na návštěvu vašeho zámečku?
1: Vzhledem k tomu, že letos máme těch 110 let výročí, tak jsme potřebovali pospojovat do jednoho celku možnost navštívit zámeček ve vnitřních prostorách, kde jsme ve spolupráci s kurátorem muzea a infocentrem vytvořili 5 takových bodů míst po naší stavbě, kdy poslední zastávka je ve věži. A samozřejmě ta stavba láká spoustu návštěvníků, cestovatelů a zejména ta původní rozhledna, ta věžička. To, že to všechno tvoří takový příjemný celek a je to trošičku jiné odpoledne než běžná káva.
2: Co pro vás znamená to, že náš region, respektive lázeňská místa, jsou zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO? Je to přínosem pro vás?
1: Já si myslím, že to je vlastně nejvyšší ocenění, které jsme mohli získat, a já to beru jako velký i závazek právě do budoucna, a zase to má opět tu návaznost na to dědictví, kde my se snažíme třeba v tom našem objektu sejmout takový ten zvláštní socialistický nános, který tam byl právě při způsoben jenom tomu občerstvení té gastronomie, ale chceme naopak jakoby vrátit tomu objektu ten původní smysl, to, proč byl postaven, jak vznikl, a zejména ten jeho příběh se snažit jakoby více propagovat tak, aby každý kolem jdoucí si uvědomil, že je to opravdu něco jiného než jenom nějaká kavárna a tak dále.
2: Vy jste připravili řadu aktivit právě na ty dny evropského dědictví. Když bychom se podívali do toho programu, on je velmi pestrý. Které pozvánky by mohly zaznít, které jsou stěžení?
1: Začínáme ráno, kdy přijede takzvaný lázeňský vlak na nádraží. Tam už bude připravená jakási ochutnávka tradičních oplatek a pastilek, které se váží ke všem a 11 lázeňským městům, nejenom k Františkovým Lázním. A pak ten program pomalu naváže. Máme velkou radost, že se zapojí také studenti a žáci škol, kteří budou mít vlastní prezentaci zase v místě před budovou nádraží.
2: Já jsem se dočetl, že jeho posláním toho zámečku bylo být místem odpočinku a pohostinnosti. Zachováváte to do současnosti?
1: Tak samozřejmě snažíme se to přenést, ale definovat si tu pohostinu se nám jakoby nedaří ve světle toho, že každý má nějaká očekávání a přece jenom my musíme respektovat tu dobu, v jaké se nacházíme. Když se vrátím zpátky, tak všichni nostalgicky vzpomínají po plných kolonádách, kdy lázně opravdu byly velice, velice přeplněné, ale ta doba je prostě jiná a my jsme to uchopili jiným způsobem, a tak, abychom vyšli lidem vstříc, tak proto se zpátky můžu vrátit k oné trase dědictví, která nám naplňuje i součást toho odpoledního občerstvení.
3: Den v kraji. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Každý z nás má svůj specifický vztah k jídlu. Někdo nesnese vůni koprové omáčky, jiný zase nepolkne vepřové maso. Že se náš zdravotní stav odvíjí od stravování, to dnes ví většina z nás. Jak se ale jedlo v historických lázeňských hotelech v dobách, kdy naše města navštěvovali králové a šlechtici, to už ví málo kdo. Podrobnosti zjišťovala naše regionální stopařka Lucie Chládková. Krásné odpoledne, Lucko, ty ses podívala na to, co lázeňské domy pacientům servírovali a z jakých důvodů?
2: Krásné odpoledne. Taková královská krmě, to je, panečku, téma. Za dob krále Edvarda VII. V Mariánských lázních rozhodně nešlo o žádné strohé diety, jaké známe z dnešních ordinací. Představ si, Davide, že tehdejší menu pro lázeňskou smetánku se skládalo klidně z 5 nebo 7 chodů. Podávaly se vyhlášené polévky, jemné ryby, pečená masa, bohaté omáčky a samozřejmě opulentní dezerty. Zní to sice jako sen každého gurmána, ale celý jídelníček měl přísná pravidla. Byl totiž sestaven tak, aby ulevil přetíženému trávení urozených hostů. Mariánské lázně jsou známé tím, že zde léčili pacienty s onemocněním trávicího ústrojí. Aby si jejich žaludek odpočinul a měl možnost se zotavit, nestačily jen pitné prameny, bylo nutné upravit i složení a rozvržení jídelníčku.
1: Lázně byly dlouho považovány za významnou společenskou událost a místo, kde se potvrzovalo postavení ve společnosti. Nebudeme si ale nalhávat, že by hosté svědomitě dodržovali lékařská nařízení. Jak to tehdy v lázních vypadalo z téhle stránky?
2: Máš pravdu, Davide. Hosté brali pobyty v lázních jako jednu z největších společenských událostí roku a tak si chtěli pobyt náležitě užít. Nechtěli se příliš svazovat přísnými nařízeními, co mohou a nemohou jíst, i když alespoň základní doporučení lékařů dodržovat museli. Více o tom, jak se v historii měly gastronomické zvyklosti, se dozvíte dnes večer na besedě s gastrohistorogem Martinem Francem. Ten barvitě vysvětlí, jak to z jídelničky v dějinách lázeňství vlastně bylo a zdá si král Edvard VII. Mohl po léčivých pramenech dopřát svůj oblíbený dezert, nebo ho lékaři drželi zkrátka.
1: Zní to skvěle, témata na dnešní besedě v Mariánských lázních rozhodně chybět nebudou. Akce začíná v 19 hodin a 30 minut v domě Chopin. Lucko, díky ti za ochutnávku dnešního tématu a zítra opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípě najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko,

afară, ați răduță în spui și pe noi m-au citat. Grafice zhrtnou, třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucovský šípky najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: počasí.
1: Je 17 hodin a 48 minut. Dnešní teplé počasí vybízelo mnohé ke sportování například nebo k výletům a podobně. Vydrží tohle teplé počasí? To už bude otázka na Josefa Cinka z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Pepo, dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer, tak mohu říci, že nevydrží. Začal bych tou aktuální situací. Prakticky dnes nám padaly teplotní rekordy. Ten platný pro dnešní den pro Karlovarský kraj, ale překonán nebyl. Stále ho drží stanice CHEP, kde byla v roce 1911 naměřena teplota 31,2 stupně Celsia. No a nejvyšší dnešní teplotu tu jsme pak zaznamenali v Sokolově, kde se teplota dostala na 30,2 stupně Celsia. No, čeká nás změna. Během zítřejšího dne by k nám měla dorazit studená fronta, která nám přinese citelnější ochlazení a zítra se nám navíc rozprší. V první polovině noci na zítřek bude tedy ještě jasno nebo skoro jasno, ale v té druhé začne oblačnosti postupně přibývat, obloha se nám začne zatahovat a k ránu se především v té západní polovině Karlovarského kraje pak přidá místy i první občasný déšť nebo přehánky. No a vyloučit zcela nelze ani případnou ranní bouřku. Ty nejnižší noční teploty nám klesnou zítra ráno na 16 až 13 stupňů. No a co se týká toho zítřejšího dne, tak po celý den nás bude provázet prakticky počasí s velkou oblačností, zataženo nebo skoro zataženo a během dne se postupně přidá na většině území občasný déšť nebo přehánky. No a nejvyšší denní teploty ty zítra vystoupí již jen na 18 až 21 stupňů. Na horách a v tisíci metrech tam očekáváme hodnoty kolem 14, čili že zítřejší teploty budou o nějakých 9-10 stupňů nižší než byly ty dnešní, no a vítr zítra bude foukat mírný západní rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: No Pepo, děkujeme každopádně za předpověď počasí, nicméně asi jste mnohé nepotěšil, ale inu takové prostě je a bude počasí. Díky za něj, mějte se krásně, hezký zbytek večera a naslyšenou.
2: Hezký večer, naslyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovy Vary vlastní zdroj tepla stavět nebudou. Dodávku zajistí dál Sokolovská uhelná. Spolek na záchranu kostela svaté Anny v Karlových Varech v Sedleci pokračuje v opravě historické památky. Ministr zdravotnictví probíral s prezidentem změny ve zdravotnictví. Zítra bude zataženo nebo skoro zataženo, místy déšť a teploty do 21 stupňů. Nové zprávy přináší Libuše Ernestová. Karlovy Vary budou dál odebírat teplo od Sokolovské uhelné. Zastupitelé dnes schválili pokračování spolupráce. Město vlastní zdroj tepla stavět nebude. Podle vedení by jeho vybudování stálo více než 3 miliardy korun. Důležitou součástí dohody je oprava 13 kilometrů dlouhého přivaděče tepla, který je ve špatném stavu a kvůli tomu vznikají ztráty. Přivaděč si pronajme Sokolovská uhelná a zajistí jeho opravu a bude platit asi 3 miliony korun pachtovného. To si zároveň zachová vliv na cenu tepla a budoucí investice. V dozorčí radě společné firmy bude mít 3 zástupce. Další 2 budou za Chodov a Sokolovskou uhelnou. Nové smlouvy by měly být podepsány do konce roku. Kostele svaté Anny v Karlových Varech Sedleci pokračují záchranné práce. Ty se tentokrát týkají dřevěné varhaní skříně. Další opravy ale budou pokračovat. Na řadu například přijde rekonstrukce obrazu z roku 1620 nebo úprava kamenného soklu na historickém objektu, říká předseda spolku, který kostel zachraňuje, Alois Kůrka.
2: Což je vlastně zhruba, já nevím, do 2 metrů výšky. Kostela je kamenný sokl. Ten se musí kompletně zrestaurovat, protože ten kámen vlastně oprejskává, ty spáry jsou vypadané a podobně. No a potom například kompletně celá ta opěrná zítka kolem kostela, protože to je vlastně také majetek náš a ta se rozpadá a budeme muset celou tu zítku vlastně dělat novou.
0: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO jednal s prezidentem Petrem Pavlem o změnách ve zdravotnictví. Mluvili třeba o centralizaci vysoce specializované péče nebo elektronizaci zdravotnictví. Vojtěch po schůzce řekl, že prezidentovi představil taky návrh, podle kterého by proti chřipce mohli očkovat i lékárníci. S tím nesouhlasí koaliční SPD. Vojtěch ale chce návrh obhájit.
3: Pan prezident tento návrh spořil, dává mu smysl, já jsem ho vysvětloval vlastně ty důvody. Za prvé je to něco, co vidíme, že je běžné ve většině zemí Evropy a hlavně cílem je, abychom u nás zlepšili proočkovanost proti chřipce, která je jedna zase z nejnižších v Evropě.
0: Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nepojede na mezinárodní bezpečnostní konferenci do Kyjeva. Informaci Českému rozhlasu potvrdil mluvčí generálního štábu Vladimír Holas. Hlaváč pro cestu potřebuje povolení od ministerstva obrany. Podle Seznam zpráv se ale ministr Jaromír Zuna za SPD ani jeho náměstek Radovan Vích z SPD k cestě nevyjádřili. Hlaváč proto na konferenci nemůže.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno, kránu občasný déšť, teploty 16 až 13 stupňů. Zítra bude zataženo nebo skoro zataženo, místy déšť, teploty 18 až 21 stupňů. Povane mírný západní vítr, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a bio na jedničce mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Havárie motorkáře ještě omezuje provoz v Žižkově ulici v Kraslicích. Tak opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary.

Vážení posluchači, u dnešního pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestránková. Dnešní díl bude o vojně a vojácích, ale především o hudbě, která k vojně bezesporu patří. Za vojenskou hudbu se považuje už doba jednoduchých dechových nástrojů či bubnů, které společně sloužily k předávání signálů a pomáhaly udržovat rytmus vojáků při nástupu či při útoku. Vznik skutečných vojenských hudeb, tedy orchestrů či kapel, je datován do dob rakousko-uherské armády. Čeští vojenští hudebníci se mezi prvními zasloužili o vznik autorských pochodů, které mají u nás velmi silnou tradici. Vedle profesionálních orchestrů si vojáci taktéž zakládali vlastní amatérské kapely, které se v době volna věnovaly dechové i taneční hudbě. A ti, kteří zrovna nehráli, často zavítali na vesnickou tancovačku, stejně jako je tomu v další písni Valčíku Třeboňská kasárna v podání Rožmitálské venkovanky.

Budíček a večerka, to jsou nejznámější vojenské signály. Vězte ale, že se jich používala spousta. Například existoval signál pro poklus, pochod, signál pro slezení z koně, signál pro útok, pro ústup, signál pro poplach nebo i pro směr vojska napravo nebo nalevo. No a dokonce i signál, že je čas na oběd. Zápis not pro tyto signály lze najít v digitální studovně Ministerstva obrany České republiky a když si je podle not zaspíváte, určitě si je vybavíte například z některých pohádek. Tyto signály jistě nechyběly v bitvě u řeky Drýny v září roku 1914, kde se utkaly armády Srbska a Rakousko-Uherska. O tom nám nyní zahraje Lipkovanka.

Předchozí písně nám ukázaly, že vojna může být smutná i veselá. Jednotné vojenské hudby se začaly zakládat v lednu roku 1919 v nově vzniklém Československu. Nejvíce kapel měla armáda v roce 1933. Bylo to neuvěřitelných 53 orchestrů. Všechny byly na profesionální úrovni a reprezentovaly i v zahraničí. Počet orchestrů se různě proměňoval a samozřejmě největší regresy zaznamenal během druhé světové války. Po roce 1945 se hudby začaly obnovovat, ale každým rokem se jejich počet měnil a jejich skladba se reorganizovala. Postupně se stávalo, že nebylo dostatek profesionálních vojenských hudebníků a místa v orchestrech zastávali i vybraní vojáci prezenční služby, kteří dobře ovládali hudební nástroje. Po vzniku České republiky a další reorganizaci v roce 1993 existovaly posádkové hudby Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Litoměřice, Olomouc, Praha, Tábor, Vyškov a ústřední hudba armády České republiky Praha. Celkem tedy 10

Stejně jako byla smutná předchozí píseň o čekance v podání Křídlovanky, stejně smutný byl i osud posádkových hudeb u nás. V roce 1994 skončila činnost posádkové hudby v Českých Budějovicích, v roce 1997 v Litoměřicích a Vyškově, v roce 2003 v Brně a Karlových Varech, v roce 2008 v Praze, 2009 v Táboře a Hradci Králové. Dnes v rámci Armády České republiky působí pouze Ústřední hudba Armády České republiky a posádková hudba Olomouc. Dodejme, že vedle vojáků mají svůj reprezentativní orchestr i policisté, a to hudbu Hradní stráže a policie České republiky.

Dohrála nám Březovanka a nyní nás čeká legendární píseň, legendární vojenský útvar a legendární kapela. To vše shrnuje název Pětatřicátníci. Historie 35. pluku sahá až do 17. století do dob osmanského tažení na Vídeň. Od roku 1771 byla jeho posádkovým městem Plzeň. Vítězně bojovali pětatřicátníci například proti Napoleonovým vojskům roku 1809. Během první světové války byli součástí československých legií a bojovali na většině evropských bojišť. Slavné vojsko bylo zrušeno roku 1939 po obsazení Československa nacistickou armádou, ale po válce bylo obnoveno. Muselo se ale přestěhovat do Domažlic a přišlo o své číselné označení. K úplnému zrušení došlo roku 1992. Dnes se ale k odkazu pětatřicátníků hlásí vojáci pěší roty aktivních záloh při krajském vojenském velitelství Plzeň, kteří se účastnili v roce 2003 mírové operace KFOR v Kosovu. K pětatřicátníkům, stejně jako k většině vojenských praporů, patřila i vojenská kapela, která je provázela ve slavných bojích. Po zániku pluku byla v roce 2002 obnovena kapela 35. pěšího plzeňského pluku Foligno, která v té době se stávala ze studentů a pedagogů plzeňské konzervatoře, členů plzeňské filharmonie a amatérských hudebníků. Činnost kapely přetrvává dodnes a je nedílnou součástí plzeňského kulturního života. Vážení posluchači, doufám, že se vám dnešní díl o vojácích líbil. Pro dnešek se s vámi tímto loučí Věra Kestřánková.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Na vlnách rádia vašeho kraje se právě v tuto chvíli přihlašuje Miroslav Šimandl se špaličkem lidových písní. Krátké slovní vstupy budou o kdysi tvrdé měně, groši. A v melodiích, které jsem do pořadu vybral, se různá platidla objevují. Nezbývá, než popřát vám hezký a nerušen poslech.

Stříbro bylo od starověku považováno za platidlo. Využívalo se v Mezopotámii, ale i ve střední Evropě. Stříbro, krom své peněžní funkce, mělo vždy i významné praktické, později i průmyslové využití. A v neposlední době začíná být populární jako investiční komodita. U nás proslul hlavně pražský groš, o kterém bude dnešní špalíček.

pražský groš, latinsky grossus pragensis, byla stříbrná mince, kterou nechal na základě mincovní reformy razit od roku 1300 Václav II. Tato mince byla v své době ve střední Evropě rozšířeným platidlem. Dělil se na 12 menších parvů, tedy něco jako haléřů. Po celou dobu své ražby měl v podstatě stejný obraz líce i rubu. Lícní strana nesla obraz české královské koruny, jméno panovníka a text v překladu z boží milosti král český. Na rubu byl český lev a opis Grossi Pragensis, groše pražské.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček lidových písní, dnes na téma kdysi tvrdé měny groše. Ražbu pražského groše podnítil hlavně nález bohatých stříbrných ložisek v Kutné Hoře a hospodářský rozvoj země, která tehdy patřila k nejvyspělejším v Evropě. Václav II. Si proto pozval do Čech italské právní a finanční poradce, kteří králi pomáhali sestavit zákony, jejichž součástí byla také mincovní reforma. Tou se zaváděla ražba pražského groše a zakazoval se oběh neraženého

Pražský groš byl velký a těžký. Vážil zhruba 3,5 gramu. Vyznačoval se také velkou ryzostí s podílem více než 90% ryzího stříbra. A ptáte se mě, co si za groš bylo možné koupit? Tak například za 3 groše se tehdy dali pořídit boty a za 5 grošů i sele. Pražský groš byl velmi oblíben a používal se i jako platidlo za hranicemi českých zemí.

Přestože si král Václav II. Přál, aby jeho mince byla v uvozovkách věčná, postupem doby klesala její váha a ryzost. A tak původní václavské groše se staly určitou magickou měnou. Sloužily například některým alchymistům jako základ pro celou řadu experimentů, převážně v souvislosti s přeměnou látek, ale i s výrobou různých elixírů.

Na závěr dnešního grošovaného špalíčku jsem si nechal ještě tyto zajímavosti. Ve starých záznamech se našly i pokusy při výrobě elixíru mládí, kde měl groš své nezastupitelné místo. Polský šlechtic, alchymista a lékař Michal Sendivoj prý za svou úspěšnou transmutaci, což je přeměna chemických prvků na jiné, dostal v roce 1604 od císaře Rudolfa II. Unikátní pražský groš. Až do své smrti si ho velice vážil. Přátelé, a touto zajímavostí o pražském groši končí i dnešní špalíček. Pokud se vám líbil, je mi potěšením. Zase na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Zastupitelstvo Karlových Varů schválilo levnější přestavbu Chebského mostu. V Karlovarském kraji v červenci přibylo lidí bez práce. Zítra bude zataženo, místy déšť a teploty do 21 stupňů. Zprávy Alibuše Ernestová. Rekonstrukce Chebského mostu v Karlových Varech by měla být levnější, než se původně plánovalo. Zastupitelé města schválili upravenou studii, podle které má přestavba dvou navazujících mostů stát zhruba 350 milionů korun bez DPH. Původní odhad byl téměř dvojnásobný. Studie počítá se zúžením historické části mostu. Zůstane na něm prostor se 7 metry pojízdných pruhů, které budou mít po obou stranách 2 metrové cyklopruhy. Po okrajích budou 2 metry široké chodníky. Most přes železniční trať nebude mít kritizované oblouky. Po dobu rekonstrukce má pěším a cyklistům sloužit provizorní lávka. Historický Chebský most je ve špatném stavu a jeho oprava je proto nutná. Zároveň jde o důležitou dopravní spojku mezi oběma břehy Ohře. Rekonstrukce tak přinese i dopravní omezení a změny v okolí mostu. Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v červenci vzrostla na 5,8%. Oproti předchozímu měsíci je to nárůst o desetinu procentního bodu. Úřad práce evidoval v regionu na konci července přes 11 700 lidí bez práce. Nárůst zaznamenaly všechny okresy v kraji, pokračuje ředitel krajské pobočky úřadu práce Pavel Kučera.
2: Skladba volných míst se výrazně nemění, stále je největší zájem o pracovníky na pozici skladníků, montážních dělníků, elektromechaniků a také pracovníků v oblasti služeb.
0: Na základní školy se vrátí technická výuka. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá s tím, že od 1. září 2028 se začnou žáci prvních a šestých tříd učit polytechnickou výchovu. Ta se v následujících letech rozšíří do dalších ročníků. Podle zmocněnce ministra průmyslu pro technické vzdělávání a kompetence Tomáše Hambergera půjde o kombinaci klasických řemesel s moderními technologiemi, jako je třeba 3D tisk.
3: Právě do těch očekávaných výstupů učení se promítly konstrukční a technologické dovednosti. Je tam vlastně nějaká práce s programovatelnýma technologiema, je tam vlastně i akcent na technologie v domácnosti. Jsou psány velice moderně, skutečně s akcentem na ty současné technologie.
0: Strategie počítá i s tím, že střední školy s technickým zaměřením budou víc spolupracovat s firmami při praxích studentů. Americké úřady věděly o toxické kvalitě vzduchu New Yorku po útocích z 11. září 2001. Veřejnost ale ujišťovali o opaku. Podle stanice CNN to řekl starosta metropole Zohran Mamdani. Město zveřejnilo víc než 170 tisíc stránek dosud tajných záznamů o kvalitě ovzduší po nejhorších teroristických útocích v historii Spojených států. Mamdani poukázal na to, že do 25 let od tragédie zemřelo na onemocnění související s událostmi 11. září víc lidí, než kolik jich přišlo o život v samotný den útoku.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo, místy déšť, teploty 18 až 21 stupňů, povanem jedný západní vítr, rozptylové podmínky dobré a bio na jedničce, mírná záděr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dálnice i hlavní tahy v regionu jsou průjezdné bez komplikací.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Expirace jenom s X a expirace s X a písmenem S. A on je to rozdíl.
2: No, byl to rozdíl, ale dneska už není.
1: No řeknu vám ale, že dnes tedy jsem se setkal opravdu jenom s expirací s X u léku.
2: No, to je právě ono, postoupili jsme. Dříve totiž spisovně tam muselo být to X i to S. Ale protože vlastně při té výslovnosti říkáme jenom jedno to S, tak naštěstí se pravidla pravopisu uvolnila a to S tam už být nemusí.
1: Takže expirace dnes možno psát s X, bez Ska, ale i s tím Skem, když chceme být takový starosvětští.
2: Jistě, že není třeba se modernizovat za každou cenu.
1: Vy jste ale říkala, že dřív mělo to slovo jiný význam, než jenom dobu účinnosti vlastně nějakého léku.
2: On to byl vlastně dlouho, hlavně biologický a medicínský termín ve významu výdech nebo vydechování a ten význam toho slova souvisel s původně s latinou, kde právě byla předpona ex, vy, a pak bylo spirare, jako dýchat. A proto se tam to s zachovávalo. No ale ve chvíli, kdy vlastně je to dnes poměrně běžné slovo a není to termín, který znají jenom někteří odborníci, tak myslím, že se opravdu velmi jako rozumně přistoupilo ke zjednodušení té pravopisné podoby, abychom prostě nedělali zbytečně chybu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku?

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie arnoldovi může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

zeme zmizela jako laň lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

Marcela Čera, Tešukar Šuniben. Dobrý večer. Sam Rado Hojsan Adežives Amensa. Dnes si budeme povídat o aktivitách spolku Klíče a klíčky a představíme příběh Jaroslava Bungoše, který se karate věnuje od svých 9 let.

0: píseň Rošambo, Igor Kmeťo a Barbora Botošová. Karate se dá dělat celý život, závodně i rekreačně. Jaroslav Bungoš z Náchodska se tomuto sportu věnuje už od svých 9 let a dnes už jen rekreačně. Sport a pohyb mají v jeho rodině důležité místo a vede k něm i své potomky. Co pro něj karate znamená a co mu za ta léta přineslo, to zjišťoval Karel Sladký.
1: Jak vy jste se dostal ke karate?
2: Za nás děti hrály fotbal a bylo vlastně karate, protože vyšly hvězdy akčních filmů, jako byl Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme a Chuck Norris. Vlastně v tom jsme vyrostli a chytlo mě to tak, že jsem to zkoušel a vydržel jsem u toho.
1: Takže to byla ta inspirace?
2: Určitě.
1: Že budete jako Bruce?
2: Někdo chtěl být Winnetou, já jsem chtěl být bojovník.
1: V kolika letech jste začal s karate?
2: Byl jsem u toho asi v 9 letech a učil mě. On to byl sensei, on měl i předky japonský Tanaka. Ten tady byl a učil nás hlavně tu duchovní cestu, než tu bojovou. Potom teda v dospělosti nebo ve starším věku už to bylo takový kontaktní víc, ale jinak to bylo vesměs jako v duchovním učit něco do života, chápání, duchovní cesta a takovýhle věci.
1: Takže v tom to především vnímáte?
2: Určitě, samozřejmě v tom nevidím nic násilného, ani násilí, i proti tomu násilím jsem, když teda se to používá, když se to používat nemá, ale jsou mezi náma dobrý i zlý a já jsem zastánce toho, že by se to mělo použít pro sebeobranu.
1: Musel jste někdy použít?
2: Nemusel, jsem člověk, který rád komunikuje, rád vyřizuje spíš diplomatickou cestou věci a nemusel jsem to použít, chvála Bohu, a snad to nepoužít do konce života.
1: Jezdil jste potom i na nějaké zápasy, to ne?
2: Ono v té době, když jsem byl já malej, tak ono to nebylo takový wow, jako jsou dneska ty kurzy a kroužky a tohle, všude se to ukazuje, v tu dobu nebyla ta možnost, ale chodili jsme mezi školama, nebo mezi klubama jsme si chodili takhle za závod a bylo to v rámci kamarádských vztahů, ale samozřejmě byli jsme rádi, když jsem šel na tu žiněnku tak a ukázal jsem něco navíc, nebo kolega můj proti mě, ten soupeř, tak jsme si podali ruce a jeden od druhého jsme se vlastně učili, kde jsme selhali. Ten, kdy selhal, tak měl hlavně to, proč selhal vlastně.
1: Kolik roku jste se věnoval v životě karate?
2: Já jsem u toho zůstal do mých 26 let.
1: Takže od těch 9 zhruba do 26?
2: Těch 15-16 roku, no.
1: Cože, jste tak brzo skončil?
2: No manželka, děti a takovéhle věci. No. A už na to nebyl čas a jsem rád, že to pokračuje dál samozřejmě, že už to jsou jiné generace a už to je všechno takový dál, ale snad ta myšlenka toho karate bude na té úrovni, co byla přede mnou, se mnou a snad bude i po mně.
1: A je to dál v té rodině? Děti se věnují karate? Někdo z rodiny?
2: Můj syn se věnuje hlavně teda fotbalu a dcerky baletu.
1: A vy si někdy ještě dáte karate?
2: Určitě koukám na staré filmy, které mě doteďka inspirují, protože to je nádhera, to jak se to zrušilo dřív. Byl takový přirozenější na oko, ale když tady s mladým do tělocvičný, tak kopnu si do toho pytle.

0: Spolek Klíče a klíčky se věnuje výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Nabízí doučování, sportovní aktivity a dva taneční soubory. Tradiční romské tance vede Sandra Kováčová, kterou oslovila Iveta Durduňová.
1: Paní Kováčová, vy jste pracovnice spolku Klíče a klíčky. Čemu se tam vy věnujete?
2: Jsem zaměstnaná jako lektorka tanců a teďka na nový pozici.
1: Kolik dětí máte?
2: Teď jich tam mám 17, ale od září budu nabírat další dětičky, takže si je budu muset rozdělit na malý a na velký.
1: Kdo vám vše kroje?
2: Teď nám je šil Ivan Červeňák.
1: Kolik dětí chodí do spolku?
2: Do té stovky si myslím.
1: Co jejich rodiče mají zájem?
2: Některý rodiče zakazují a některý jsou za to rádi, protože to dítě se vlastně změnilo a uvědomilo si velké hodnoty, jako je třeba škola, život, jak se mají chovat k rodičům. A někdo prostě zakazuje, takže ono to je takový půl na půl.
1: Čemu se tam vy ještě věnujete mimo souboru tanečního?
2: Děláme tam všichni všechno. Potřebuje člověk pomoc stěhováním, jdeme stěhovat. Potřebuje potraviny, dáme mu potraviny. Potřebuje oblečení, dáme mu oblečení.
1: Jak se budete věnovat školákům?
2: Já školákům ne, ale máme tady dvě učitelky, které budou doučovat a budou se rozdávat pomůcky do školy.
1: Kolik vy máte dětí?
2: Mám dvě. Aurélie, ta vlastně vyučuje street dance v klíčkách a Mia, ty je 8 let a ta taky navštěvuje kroužky.
1: Já mám u mikrofonu Aurélie, vaše maminka vede taneční soubor dětí a romské tance, ale vy vedete taneční soubor street dance hip-hopu. Kolik máte dětí?
3: Máme jich 6, ale dostala jsem hodně ohlasů, že v září nebudou nastupovat další. Že jsem za to strašně ráda, čím víc dětí, tím líp pro mě. Takže se na to strašně těším, na to září, až otevřu zase a uvítám nový děti.
1: Vy sama jste tancovala nebo jste se zúčastnila soutěží street danceů?
3: Ano, já jsem se zúčastnila, za sebou mám už hodně zkušeností, dalo by se říct. A co se týče těch soutěží, tak jsem začala v televizi. Bylo to hodně narychlo, ale zvládla jsem to. Byla to soutěž Hvězdy z ulice o Jana Bendíka. A postoupila jsem do druhého kola. Dal už to nepokračovalo, vybral se někdo jiný, ale já jsem za to byla strašně moc ráda i tak. Jako druhou soutěž, kterou jsem měla, byla v Jablonci. To byla hip-hop romský show, kde jsem vystupovala jako solista mezi skupinama, takže to byla taková velká konkurence, ale nepoddala jsem se tomu stresu a zvládla jsem to tam. Tam jsem vyhrála první místo, vyhrála jsem zlatý pohár, takže jsem za to strašně moc vděčná, že jsem měla takovou zkušenost. A jako další bylo to vystoupení, to bylo v Brně u mého strýce Beňa, který je z souboru romskýho Salut Roma, a ten mě pozval, abych tam vystoupila, co se týče toho hip-hopu, takže si toho strašně moc vážím všeho.
1: Je vám 17 let, studujete nebo jste se přihlásila na nějaký učební obor nebo střední školu?
3: Studuju ošetřovatelství na zdravotní škole. Mě baví pomáhat dětem a lidem. Zjistila jsem jako hodně věcí o našem těle lidským a tak. Baví mě to, takže doufám, že to dostuduju. Teďka vlastně nastupuju do druháku.
0: A to je pro dnešek vše. Palikarau, hojsanas, adežives, amensa a čende vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na třech čtvrtinách stanic v Česku padly teplotní rekordy. Vláda představila reformu technického vzdělávání. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na třech čtvrtinách stanic v Česku, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na třech stanicích, v Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. V českých školách přibude technické výuky. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá například se zavedením polytechnické výchovy na základních školách. Ta by měla začít v září 2028 v prvních až šestých třídách a postupně se rozšířit do dalších ročníků.
2: Polytechnická výuka bude zahrnovat klasická řemesla v kombinaci s moderními technologiemi, popisuje zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
3: Je tam vlastně nějaká práce s programovatelným a technologie má konstrukční a technologické dovednosti.
2: Stát taky bude víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Svaz průmyslu a dopravy to vítá. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče, ale stávající systém stačí.
4: Máme vytvořen systém partnerských firem a máme s tím vynikající zkušenosti.
2: Ministerstvo školství taky chystá nový vysokoškolský zákon. Ten má víc podpořit školy, které vyučují obory, kde je nedostatek zaměstnanců, tedy i některé technické. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Hladiny toků a nádrží na Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vranovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejmíň za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí Moravy. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerova.
5: Stále platí, že jsou zvýšené odběry vody pro vodárenské účely. Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
0: Obyvatelé Hradce Králové můžou žádat o až 2000 městský příspěvek na nákupy u místních obchodníků nebo na kroužky pro děti. Na druhý ročník projektu Korenci, který má oživit lokální ekonomiku, radnice vyčlenila víc než 3,5 milionu korun, upřesňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
6: Zapojit se mohou obyvatelé starší 18 let s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, kteří nemají dluhy po splatnosti vůči městu, státu ani veřejnoprávním institucím a zákonní zástup dětí a mladistvých s trvalým bydlištěm ve městě. Město lidem přispěje na polovinu ceny nákupu nebo služby a druhou polovinu si hradí sami.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je uzavřený úsek mezi Opatovcem a Koclířovem, musí se jet po obchvatu Svitav. A na silnici 43 ze Svitav do Brna obezřetně u Svitávky stojí tam poruchaný autobus, jezdí se kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také Mr. Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si s tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tam já, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak... A měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se tady dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě schoda zvláštních okolností a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, to já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkovi hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žestových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli? Nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a najednou říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičit, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: Ale to tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam byl nějaké mezidobí, kdy v čele
1: co by stál Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, ano, že onikal
1: ano,
0: lidem.
1: Ano, onikal. Kapra skouknou, no.
0: Kapra skouk, po celou dobu?
1: No. To byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no. To bylo takový hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvyk.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celý kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Aha. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísný nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: ale
0: nepoznal.
1: Vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takoví hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jen v Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se snadně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, tak to mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, to by, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přijď, ale ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste, takže za rok přijď, no a tak to celý začalo, že jo, já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z té Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, to byl dítě, já jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v různým laufu a frčel orchestr Karla Vlacha, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že jo, s těma vánoční koncerty dělal po celé platě. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Daliborka Pras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším? A jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma opatru, víš, to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roků jako v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě, doufám, daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba v dnešní době, ta tolerance i vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako, jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako od něj jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let.
1: Ano.
0: Už 680, no, to tak.
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky, že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti, a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepiku Zímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme se, že já jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Nojt Bárta, Tereza Mašková, Hanka Holišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všechno umějí, jdou s tím legendárním Big Bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvolil, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty no ty hezky úklid a tím už končíme, jako, když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty no ty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár lidí mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no, patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník, tam začíná bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teprve přijde dirigent, ukloní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky pokaždý, a že jsem už před tu kapelu jsem šel nesčíslněkrát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde jenom natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem, no ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé, a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal, ježiš, tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existujeme, 26, 27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánoční koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, kterou mám taky jako na standardní stojáme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou, ano. Paní Marie Rotrové, ano. Takže těch 26, to je dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: jo,
0: no. Auto.
1: Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano, ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? To, když
0: ten,
1: to, ten je na prvním místě. No. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menší, no tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vlacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajeme s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajeme jenom s Maruškou, samozřejmě hrajeme samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu a potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju. Tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
0: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No postivě? Jo, samozřejmě doma, jo. Dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřelím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Tak když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu, která mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko od na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různý diskotéky a slyšíte, jak jdu něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, ale pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám z těch šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. No a to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no a skončí plesová sezóna a zase už zač,

0: Začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, vlastně pořád se něco děje, ale to nikdo nevidí. To každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
1: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
0: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Řidiče čekají u pražského letiště další komplikace. Sjezd z dálnice D7 bude několik týdnů uzavřený. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran, oznámil to předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
3: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
2: Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická totiž silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti. Dotkne se těch, kteří přijíždějí po dálnici D7 od Kladna.
4: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
5: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
4: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
6: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
4: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Český rozhlas.
2: Brněnský dopravní podnik nabádá cestující k větší ohleduplnosti při cestování hromadnou dopravou. Spustil kvůli tomu novou kampaň. Ve 4 videích účinkují herci z divadla Husa na provázku. Ti ukazují, proč je problematické hlasité telefonování nebo čemu vadí konzumace jídla při jízdě. Kampaň se objeví i ve vozech, doplní i některé statistiky, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Na sociálních sítích jsme spustili ankety zaměřené na ohleduplnost v městské hromadné dopravě. Výsledky jako formu zpětné vazby od cestujících potom zveřejníme přímo ve vozech. Zatím víme, že 65% lidí vadí jídlo ve vozech a 59% vadí nošení batohů na zádech. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Počasí. Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto, část vozidel v místě vybočuje. A silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav mezi Opatovcem a Koclířovem. Objížďka vede přes Svitavy a po obchvatu jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Java, nejstarší fungující československá firma, zabývající se výrobou motocyklů.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Java?
2: Java. Je to zkratka zakladatelů. Teďka si nespomenu, jak se jmenuje.
3: Český motorky.
1: Motorka.
2: To se vybaví mě spousta, protože jsem byl taky vlastníkem jednostopého vozidla značka Pioneer. Potom Java byla značka úspěšných motocyklů našich. Myslím si, že to místo je Java Týnes nad Sázavou. Tam sídlí, nebo sídlila ta firma. Dělali i mopedy, dělali i babety, to všechno bylo Java. Byli jsme špička v terénních motocyklech. Na motocyklech Java se vyhrávali naši reprezentanti v podstatě motocyklovou olympiádu. Dokonce na Javě podle mě závodil i pan Šťastný, který jezdil světový pohár v silničních motocyklech.
1: A existuje firma Java ještě dnes?
2: Co jsem o ní zaslech?
4: To přesně nevím, ale asi ano.
5: Si myslím, že spíš ne, ale nevím.
2: Já myslím, že jo, ale už toho moc nevěrám.
0: Konstruktér a průmyslník František Janeček se narodil 23. ledna 1878 v obci Klášter nad Dědinou. Chtěl se stát lékařem. Otec, rolník, ale také obecní a okresní starosta ho ale viděl v nějakém technickém oboru. Takhle na to vzpomíná sám Janeček.
6: Můj otec, který ač byl sedlák, měl neobyčejné strojnické nadání, určil mne pro dráhu technickou. Ačkoliv já jsem chtěl studovat gymnázium a potom medicínu. Moje protesty musely kapitulovati před pádnou otcovskou rukou a tak jsem šel třeba nerad na strojařinu.
0: Po základní škole odjel do Prahy. Absolvoval strojní průmyslovou školu, pokračoval studiem elektrotechniky na Vysoké škole technické v Berlíně Charlottenburgu. Krátce působil v Norimberku a po návratu do Prahy se uchytil ve vysočanské továrně Emila Kolbena. Ten byl s jeho prací patrně nadmíru spokojen, protože ho poslal do Nizozemska řídit stavbu nové továrny. Nizozemsko se pro Janečka stalo osudným i osudovým zároveň. Už doma v Čechách byl vášnivým cyklistou a z kola nesesedl ani tam. Ostatně jako všichni Nizozemci, kdo by v té placaté krajině nejezdil do práce na kole. Stalo se to následovně. Je počátek 20. století. Mladý konstruktér je pověřen dohledem nad výstavbou továrny na dynamoelektrické stroje v nizozemském Maarsenu. Ve volném čase navštěvuje Vysokou školu polytechnickou v Delftu, učí se holandsky, k tomu ještě vynalézá, dokonce si už přihlásil svůj první patent. Má toho prostě moc. A tak spěchá. Možná je trochu nepozorný, ale možná za to vůbec nemůže. Zkrátka, srazí ho auto. Limuzína patří starostovi Maarsenu a zámožnému šlechtici. Řidič odveze potlučeného Janečka do domu svého zaměstnavatele a zde se mladík seznámí se starostovou dcerou, Johanou Karolínou Štrik van Linsotenovou. Nedlouho na to se slaví svatba. Učebnicový příklad toho, že všechno zlé je k něčemu dobré. Janeček holandský závod dokonce nějaký čas sám vedl a pak se vrátil domů do Čech, do Kolbenky. V 28 letech se stal šéfem všech továrních dílen. Ve Vysočanech postavil první martinskou pec a tím uvedl do chodu slévárnu oceli. Zkonstruoval generátory o výkonu 1900 koní, které v pražské elektrárně byly v provozu 30 let. Jeho činorodost neznala mezí. Byl vášnivým nimrodem, hodně cestoval, vrhnul se do vynalézání, započal výzkumné práce v aviatice, sestavil řadu modelů letadel i kluzáků, zkonstruoval zařízení pro fotografický záznam zvuku, zdokonalil obloukovou lampu, patent prodal do zahraničí a dostal za něj spoustu peněz. Než dojde na slavné motorky, uplyne ještě spousta vody. My se ale už teď podíváme do muzea.
7: Tam se vypravila za výkonným ředitelem Františkem Hruškou a obchodním manažérem Jiřím Kraftem kolegyně Světlana Lavičková.
8: Muzeum v Javě Týnec je až úplně v nejvyšším patře. Je tu krásný pohled na město Týnec nad Sázavou, na historické památky, na řeku Sázavu. Ale pravdou je, že srdce každého návštěvníka tady zaplesá právě nad těmi nádhernými motorkami. A já si netroufnu odhadnout, která je nejstarší, nejomšelejší. Mi tady připadá Java 175, rok uvedení do výroby 1932, ale to asi nebude nejstarší.
9: To opravdu není. Neuváděl bych jako omšelou, spíš, že má patinu. Každopádně nejstarším motocyklem je hned první motocykl. Je to Java 500 OHV, lidově označovaná jako Rumpál.
8: Taková ta nablízkaná.
9: Vzhledem k roku výroby 1929 tohoto motocyklu, tak samozřejmě ten motocykl není v původním stavu, je repasovaný, renovovaný, tak aby nám dělal reprezentativní vzorek.
8: Když teď budeme dál procházet to muzeum, tady vidím jednu nádhernou motorku vedle druhé. Všechny by si zasloužili, abychom se u nich zastavili, kolik je jich tady celkem.
10: Motocyklů tady máme zhruba 120, automobily 2.
8: Jak se vyvíjely z lidského pohledu právě ty motocykly Java? Na první pohled vždycky dvě kola, motor, rám, sedlo, co na tom měnit?
10: Na těchto základních prvcích motocyklu se v podstatě za ta léta nezměnilo vůbec nic. Pořád je motocykl složen ze dvou kol, z rámu, řídítek a sedla. Samozřejmě, že se mění technická výbava, že se mění schopnosti toho motocyklu, jízdní vlastnosti, ale když se podíváte na motocykly z roku 1900 nebo z počátku století a porovnáte je s dnešními motocykly, zas neuvidíte nic jiného než rám, motor, řídítka a sedlo.
8: Máte tu vystavený i některý ze sportovních motocyklů, třeba na kterém jezdil Franta Šťastný, anebo třeba na kterých se jezdila šestidenní motocyklová soutěž?
10: Samozřejmě máme je vystaveny. Nejedná se konkrétně o motocykly, na kterých třeba jezdil Franta Šťastný, jako tento fyzický kus právě na něm jezdil Franta Šťastný, ale na tomto typu motocyklu ano, jezdil Franta Šťastný.
8: Teď jsme přešli k vojenskému motocyklu Java.
10: Ano, je to vojenský motocykl, který Java vyráběla na přelomu 50. a 60. let, téměř do konce 60. let pro švédskou armádu. Tento motocykl vychází z původních motocyklů, které motoristé nazývají Libeňák, a to proto, že to je stroj, který se vyráběl v pobočném závodě v Praze v Libni.
8: Jak dlouho v té švédské armádě sloužil?
10: Ten motocykl sloužil ve švédské armádě až do roku 2000, o čemž máme doklad na technické kontrole nebo na známce z technické kontroly.
8: Čím se lišil tenhle ten vojenský model od těch běžných, které jsme potkávali tady u nás na silnici?
10: Tento vojenský model se lišil především motorem, kde byl použit hliníkový motor z tehdejších soutěžních motocyklů. To je jedna věc. A druhá věc, lišil se výbavou. Na první pohled vidíte, že je vybaven lyžemi. Jezdec sundal nohy ze stupaček, zašlápl je do pomocných lyží a v podstatě na třech jakoby balancoval při jízdě v zasněženém terénu.
8: Kdyby se do těchto motocyklů, které jsou tady, i třeba do těch s tou sidecarou, to je úplně jedno, nalilo všechno, co tam patří, tak mohli by se rozjet?
9: Samozřejmě, to kompletní a teoreticky funkční.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Když přišla první světová válka, pustil se František Janeček do zdokonalování zbraní. V tomto oboru si přihlásil na 60 patentů. V malé továrně v Mnichově Hradišti předělával staré rakouské kulomety a vyráběl ruční granáty své vlastní originální konstrukce. Zřejmě nejznámější byl ruční granát s nárazovou iniciací a takzvanou bezpečnou rozbuškou. Pak přikoupil bývalou zájezdní hospodu na Zelené Lišce v Praze na Pankráci a přestavěl ji na moderní zbrojovku. Po válce se jako průmyslník zasazuje o budování republiky.
1: Hned po převratu, již první den hlásil jsem se na Slovanském ostrově a 30. října jsme skládali přísahu na Staroměstském náměstí. Všechny své vynálezy jsem dal k dispozici republice.
0: Vlastní firmu založil v roce 1919 na Žižkově pod výzvou vojenské správy. Jednalo se o výrobu ručních granátů, ale výroba neměla dlouhého trvání. Po válce přestali jít zbraně na odbyt. Ani osobní život Františka Janečka nebyl bez komplikací. Se svou holandskou ženou Johanou Karolínou, se kterou má syna Františka Karla, se rozvádí a bere si Miladu Alžbětu Fabiánovou. Spolu pak mají dceru Dagmar a syna Marcela.

0: byl čas zamyslet se nad tím, do jaké práce se pustit. Vyrábět kuličková ložiska, kola, ledničky, počítací stroje, šicí či psací stroje, tyhle nápady František Janeček zavrhl. Přišel na něco ještě lepšího. Motocykly. Zkušenost s jejich výrobou neměl žádnou, ale tomu nevadilo. Šel na to chytře, nechtěl vyrábět vlastní stroj. Uměl počítat a věděl, že jeho podnikání zajistí úspěch spíše osvědčená a spolehlivá konstrukce. A tak zakoupil licenci německé továrny na výrobu automobilů, motocyklů a jízdních kol značky Wanderer. To se psal rok 1929. Byl to chytrý tah. Počátkem 30. let se k nám víc než 90% motorek dováželo, ale na konci dekády, i díky panu Janečkovi, byl poměr obrácený. Německá firma Wanderer, jen pro zajímavost slovo Wandern znamená německy putovat, cestovat a pochází z něj i ryze české slovo vandrák, tak tedy firma Wanderer vyráběla automobily, motocykly, jízdní kola a kancelářské stroje Continental. Začínala jako opravna jízdních kol, o několik let později už vyráběla vlastní kola. První motocykl zde byl vyroben v roce 1902 a o 3 roky později vznikl i prototyp automobilu Wanderermobil. Wanderer byl jedním z nejvýznamnějších výrobců v Německu. Vyvíjel mnohá zlepšení a řadu z nich nechal i patentovat. Protože ale firma měla na konci 20. let finanční potíže a banka, u které měla úvěr 5 milionů marek, na ní tlačila, prodala licenci na výrobu motocyklů Františku Janečkovi. Zbývalo už jen najít ten pravý název. Janeček Wanderer, to je poněkud dlouhé. Ja-va by mohlo stačit. Stačilo a bohatě. Spojení ja a va se ujalo. Značka byla jednoduchá, lehce zapamatovatelná, líbivá a s dvojitým V měla i lehce cizokrajný nádech. Firma se rozrůstala a získávala světovou proslulost. Janeček měl hrdý cíl – vyrábět sériově po vzoru Bati a Forda. Jenže prvním licenčním výrobkům značky Java 500 OHV se na trhu moc nedařilo. Byly příliš robustní, poruchové a navíc drahé. Říkalo se jim příznačně rumpál. Až Java 175 dobila trh se sloganem Lepší stroj za méně peněz. No a pak už šlo všechno jako na drátkách. Firma Java uvedla na trh desítky modelů motocyklů, na kterých jezdili ti nejlepší závodníci. A dokonce to jeden čas zkoušela i s automobily.
1: Když jsme si povídali u expozice motorek, tak jste řekli, že tady máte také dvě auta. Ono se to moc neví, že Java vyráběla také auta, ale existoval Minor.
2: Existoval Minor, ale několik let předtím existoval i automobil licence DKV. Ten byl první z automobilů javských. Poté na konci 30. let jsme připravili do výroby automobil, kterému se říkalo Minor. Jeho následníkem byl automobil, kterému se říkalo Aerominor.
1: Ten se ale už nemohl vyrábět v Javě, když to bylo Aerominor.
2: Aerominor se v rámci delimitace průmyslové výroby po roce 1948, po znárodnění, vyráběl v motorletu v Jenonicích.
1: Ta auta, která tady stojí, jestliže jste říkali o motorkách, že mohou jezdit, tak toto auto, které vypadá jako když jste ho právě vykopali někde z vrakoviště, to asi nejezdí.
2: Uráží mě příměr vykopali z vrakoviště, to auto je naprosto kompletní.
1: Kdybych šťouchla do blatníku, tak mi ten prst projede.
2: To určitě ne. Ta patina je tam zanechaná záměrně, aby byl vidět nálezový stav toho automobilu. Konkrétně, když se díváme tady na toho Minora, tak já si myslím, že kdybychom mu věnovali tak půl roku, možná rok pozornosti, tak ho určitě připravíme bez nějakých větších nákladů do pojízdného stavu.
1: Ale takhle má určité charisma to auto daleko větší.
2: Samozřejmě současný trend ve uchovávání těch automobilů samozřejmě platí i o motocyklech. Směřuje nikoliv k načinčaným výstavním kouskům, ale směřuje právě k dobovým stavům toho motocyklu či automobilu s patřičnou patinou.
1: Tenhle ten model Javy 600 se vyráběl i ve formě kabrioletu.
2: Ten se vyráběl ve formě kabrioletu, vyráběl se i ve formě roadsterů, a to buď jakoby dvousedadlové, anebo jakoby čtyřsedadlové provedení. To slovíčko jakoby je tam z toho důvodu, že ve srovnání s dnešními automobily je to pouze přirovnání, není to samozřejmě doslova.

0: Ve svých podnicích se Janeček snažil udržet domáckou atmosféru. Byl perfekcionista a maximalista, pyšný na špičkové technologie, doslova ať to stojí, co to stojí. Firmě se dařilo také proto, že kladl důraz na reklamu a na propagaci své značky. Jeho marketingovou strategii podporovala zvučná jména špičkových soudobých odborníků v tomto oboru. V roce 1929 se jela první zlatá přilba v Pardubicích a Janeček přišel na skvělý marketingový tah.
1: Každá vstupenka zakoupená v předprodeji je zdarma losem k loterii o zlatý, stříbrný a rudý motocykl Java. V předprodeji obdržíte nejlepší místa a ušetříte se návalu pokladen. Opět zlepšené hlediště a omezený počet vstupenek na všechna místa zaručuje letos pohodlí všem, kteří přijdou včas. Účastníci cílové jízdy Baťa mají zdarma parkování na vyhraženém parkovišti a obdrží v upomínku krásnou plaketu.
0: Soutěže, reklamy, letáky, slevové akce a také účast na nejrůznějších výstavách. I to bylo klíčem k úspěchu. O oblibě výstav a hojné účasti společenské smetánky vypovídá článek z roku 1937.
2: Vzácná návštěva na našem veletržním stánku. Pan prezident dr. Eduard Beneš z Chotí při své prohlídce jarního veletrhu zastavili se na našem stánku, kde jim podal vysvětlení o našich výrobcích náš šéf inženýr František Janeček.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Na pražském vzorkovém veletrhu v roce 1939 nechala firma zavěsit na jednoduchou konstrukci motocykl Java, připevněný zalisovanou vidlici vlastní výroby, aby tak prezentovala její výjimečnou pevnost a kvalitu. Stolky tu byly zkonstruovány z kol motocyklů a odpočinkové židle ze sedadel motocyklů. Firma Java si už tehdy uvědomovala, že nejlépe osloví zákazníka tím, že ho samotného zapojí do děje. Pokud jde o dnes tak populární interaktivní výstavy, předběhla Java dobu o víc než 70 let. Pro své zaměstnance začal Janeček vydávat časopis Java doma. První číslo vyšlo roku 1936 v březnu, poslední v říjnu roku 1945. Hned v úvodu prvního čísla byl čtenář obeznámen s důvodem Františka Janečka, proč se rozhodl časopis vydávat.
1: Zaměstnancům mého závodu rozhodl jsem se vydávat i tovární časopis, který jsem nazval Java doma. A který má sloužit i k tomu, abych přišel se svými zaměstnanci do pravidelného styku, abych je pokud možno seznamoval s chodem závodu, abych je seznamoval se svými plány pro budoucnost, abych je mohl odbornými články informovat i o technickém pokroku v našem oboru. Vítány budou také všechny náměty, jak obsah našeho časopisu zpestřiti a projevy, jakým otázkám se věnovati v odborné části.
0: Za druhé světové války obsadila Janečkovi závody německá armáda. Zakladatel firmy prozíravě nechal ukrýt před Němci tisíce náhradních dílů a konstruktéři pracovali na vývoji nových strojů ilegálně, ačkoliv museli podepsat prohlášení, že se budou věnovat pouze výrobě válečné a doslova tím nasazovali vlastní krk. V pankrácké Chytrovně, jak se říkalo jedné z dílen, se pod vedením konstruktéra Josefa Josífa tajně připravovala výroba nového motocyklu Péráku Java 250. A tak po válce měla Java díky nepřerušenému vývoji náskok před konkurencí a mohla začít ihned vyrábět. Pérák vzbudil v roce 1946 světovou senzaci a značka Java na řadu let ovládla světový trh. Toho se ovšem František Janeček nedožil. Zemřel 4. června 1941 ve svém pražském závodě na zápal pohrudnice. Pracujte, já odcházím. To byla prý poslední slova muže, který ke svým šedesátinám dostal čestný doktorát ČVUT. František Janeček byl rozhodně jednou z nejzajímavějších osobností meziválečného českého motorismu.
2: Představovala jsem si supermoderní linku, kde bude jeden motocykl za druhým ubíhat jako na tom běžícím pásu a ona to vůbec není pravda.
3: Máme v současnosti dva způsoby výroby motocyklů. Jedno je opravdu ta výrobní linka, na které vyrábíme především dvoutaktní 350, říkejme tomu historický model. Pak máme ještě druhý způsob výroby, říkáme tomu hnízdová výroba. Je to na jednom místě soustředěná výroba celého jednoho motocyklu.
2: A teď jsme tady v tom hnízdečku?
3: Jsme na montáži motorů, kompletace motorů, právě té historické výroby dvoutaktních dvouválcových 350.
2: To jsou ty 350, které jsou touhou každého milovníka Javy.
3: Určitě každého milovníka historických motocyklů s typickým zvukem. Teď jsme postoupili do druhé části montáže motorů, to už je kompletace. V té první části, kde jsme byli před chvílí, kde se lepily skříně a kompletovali s převodovkou a tlakovým mechanismem, tak jsme postoupili do druhé části, kde už se motor osazuje válci, písty, elektrickým zapalováním a spojkovým mechanismem.
2: Kolik těch 350 tak asi ročně vyrobíte? Těch historických nebo rekonstrukcí historických?
3: V této verze vyrobíme od 1500 do 2500 motocyklů ročně.
2: A kde se budou prohánět ty naše 350 Javy?
3: Tyto dvoutaktní krasavice tak jsou oblíbeným sortimentem a nástrojem dopravy především ve střední a jižní Americe.
2: A těch 50 našich kousků, to chodí k těm feinschmeckrům?
3: Určitě ano, to je přesně tak.
2: potom tady máte tu linku na běžícím pásu, to už jsou moderní motocykly.
3: Čtyřtaktní motocykly pro evropské trhy.
2: Když se řeklo Java, tak se řeklo ano, to je ta 350, 500. Jak se ta Java rozlišuje teď?
3: My jsme po roce 2004 se snažili nabízet motocykly o objemové kategorii 650 kubíků a 660 kubíků, ale v poslední době se nám osvědčuje vracet se do objemové třídy 350 kubíků, tudíž máme v současné době v nabídce modely Java 350 OHC právě s tím čtyřdobým motorem a ještě sportovnější verzi Java 350 OHC Speciál, která evokuje 60. léta, období úspěšného závodění Javy v sedle s Františkem Šťastným nebo Gustavem Havlem.
2: Když ta motorka sjede z toho výrobního pásu, musí se vždycky vyzkoušet?
3: Určitě. Každá motorka, která je vyrobená a sundaná z výrobní linky, tak jde na zabíhací válce, kde najede minimální počet kilometrů.
2: Co je to minimální počet kilometrů?
3: Minimální počet kilometrů je ten, než se motocykl ohřeje. Řekněme první 4 kilometry.
2: Nebudete teď některý ten motocykl takhle zkoušet?
3: Co by jsme pro vás neudělali?
2: Tak jdem. Za chvilku se rozběhnou válce. Už. Je to i náročné udržet balanc takhle na motorce, na těch válcích?
3: Určitě. Na těch válcích to není jako v běžném provozu. Je to fyzicky velice náročné a je to doména jenom několika vyvolených.
0: Po druhé světové válce byla Java znárodněna. Technický vývoj motocyklů pokračoval ještě v 50. letech, pak postupně upadal. V 60. letech musela Java opustit své provozy na Pankráci a v Libni a podnik přemístil své sídlo do Týnce nad Sázavou. Vývoj a výroba sportovních motocyklů se přestěhovaly do Strašnic a výroba motorů přešla do Strakonic. Sportovní stroje se udržely na světové špičce až do 80. let. Pérák byl exportován celkem do 112 států a společnost nestíhala uspokojovat zákazníky. Motocykly se exportovaly za nevýhodných smluvních podmínek také do Sovětského svazu, Indie a asijských zemí. A tyto bezedné trhy se nakonec staly příčinou stagnace. Vývoj nových motocyklů byl omezen, Java ztrácela náskok, neprobíhala modernizace a konkurenceschopnost klesla na bod mrazu. S pádem komunismu se společnost pokusila dohnat náskok zahraničních výrobců, ale trh už plně obsadili japonské motocykly. Jako nástupce tradičního výrobce motocyklů vznikla v roce 1997 Yava Moto SRO, která disponuje chráněnou značkou Java.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Čeští žáci se zhoršili ve čtení i v matematice. Liberecká společnost VUTS se rozšíří o centrum robotiky. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a v matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Téměř 100 milionů korun bude stát Centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce vedle svého sídla v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky, říká manažer firemního rozvoje Jaromír Ficek.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Špindlerův mlýn v Roudnici nad Labem se po opravě otevře na přelomu listopadu a prosince, uvedl krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského března. Náklady vzrostly z původních 120 milionů korun na 285 milionů. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu. V pondělí to schválili zastupitelé Ústeckého kraje.
3: Práce na mostě v Roudnici nad Labem rozdělili stavbaři krátce po zahájení na 2 etapy. Kvůli špatnému stavu mostovky, kterou pak museli celou sundat a nově postavit. V havarijním stavu byly taky pískovcové věžice. Jejich restaurování přijde na 12 milionů korun. Dělníci v těchto dnech pokládají obrubníky nebo obnovují artefakty. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Část aut v místě vybočuje. A na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru od Černého mostu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. A ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku už jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácněli na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařizové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, že jo? To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. A jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre! Slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my, Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne, to teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba ti tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařizové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, někdo je v chaloupce.
2: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
2: Fuj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
2: A je to.
3: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
2: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
4: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: гампак, ви два смутні.
1: Але оси до світа.
0: А проч пак то?
1: Але в халупці нам сидів вір. Його там од рогу к рогу.
0: То он оплаткав за датліка. А я то так не нехам.
1: Где пак, датлічко, проти вірови ніць не зможеш. Где пак?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motřičci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařizové chaloupce.
2: Už jste tu zas? Vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou a je jich zrovna 7 a 17 a 70 a střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já, abych radši, no zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč a navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs, no to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád, je s ním dobré popovídání, když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, dají mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil, zkrátka. No já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím, tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Donk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Dal prý jste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha, no jo, jenže to bysme nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje.
1: No. Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje.
2: A
1: zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne, do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný, až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou řečí před Rumcajsem nepodřekl. Když to všechno bylo hotové, vypravil se kníže pán za Rumcajsem do lesa Řáholce.
3: Stoj!
1: Pfuj, mordíje sa pristý, co na mě křičíš?
3: Takový otrhanec a mluví málem po francouzsku. Co si vlastně zač?
1: Zloděj. A co ty si zač?
3: Já jsem Rumcajs.
1: Já zloděj? Ty loupežník.
3: Tak s tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
3: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
4: Stoj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
4: Já nejsem klouček, já jsem Cipísek.
1: A vida.
3: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty, Cipísku, vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloděj, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
3: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
2: Hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardy je, vím, o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
4: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Mm-hmm. Střevice má nad ranc, ale punčochy z hedvábí.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Runcaj si?
3: Jebe, ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán.
4: Ano.
3: Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloděj.
1: Co tak najednou?
3: Já se vždycky rozhoduju po Runcajsím. Najednou.
0: A Runcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Runcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Runcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
3: Tak, pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
3: A proč bych tam lezl?
1: No sakrblí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
3: A co když nemusí?
1: Jak to?
3: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
3: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
3: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to, Runcaj, si děláš?
0: Jak by to Runcaj dělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
3: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
3: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
3: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
3: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
1: Já se chytím.
3: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
1: Vždyť už jsem tady.
3: Až nahoře?
1: Až skoro nahoře.
3: A hrušky tam vidíš?
1: Vidím. Tak už zavolej.
3: To víš, že zavolám. Rychtáři! Rychtáři! Máš Runcaj se na hruškách!
1: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho. Runcaj si! Hned se zdolu, hned! To si rychtář, hlupák si. Co pak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
5: Na toho kníže pána já se podívám. Mně se, Runcaj si, nevymluvíš. Setřesu tě jako hrušku!
1: Rychtáři, mordy je, Firok, když já si narazím.
5: No asi dole.
1: Rychtáři.
5: A pí kníže.
1: Rychtáři.
5: Fuj, takový otránec. Do šatlavy jsem řekl.
0: A rychtář popadl čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na Runcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. K Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat Rumcajse s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav IV. Si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, tři lány polí a kuslouky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: jsem nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko. Jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válel sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubu širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá...
2: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro kožík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá.
3: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
2: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu, pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany. Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli Hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl.
4: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by Hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať a schoval se s tím za vráteň. Tou dobou už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
4: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
4: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni:
4: mám ho uvázaného ve stodole na oprati. Protože si mi 2x zalhala, povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
1: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
2: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
1: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě zhledal trochu hlasu a zasípěl:
5: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu než

0: Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
1: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
0: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
1: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
0: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
1: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
0: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
1: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
0: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
1: Ela, hej, hej, hej!
0: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
1: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkal jim ty kůže jedna líná, mechová.
0: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář dvě a starosta ten tři. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti tři se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit Jandejska. Richtář si houkl pro dráby, vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět Jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro Jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá Hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
0: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V Hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se Hejkal, že zas našel hlas. On totiž hejkalý trest nikdy netrvá přes dvě půlnoci. Za to Jandejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

Skoro se mi teď chce říct milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, je 8. září úterý, začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a budu moc ráda, když následující 2 hodiny strávíme spolu. Možná jste si někdy při pohledu na někoho druhého řekli, jaké by to asi bylo být na chvíli v jeho kůži. Ne navždy, třeba jenom na jeden den. Ráno se probudit, mít úplně jiný život, jiné možnosti, jiné starosti a večer se zase vrátit do toho svého. A právě takovou možnost vám dnes v noční lince nabídneme. Samozřejmě jenom v představách. Kdybyste si mohli na jeden jediný den vyzkoušet život někoho jiného, koho byste si vybrali? Možná nějakého slavného herce nebo zpěváka, co říkáte, abyste zjistili, jaké to je stát před tisíci lidmi a sklízet potlesk. Možná vrcholového sportovce těsně před rozhodujícím závodem. Možná někoho z historie, krále, cestovatele, vynálezce nebo člověka, který byl svědkem události, o níž dnes čteme v knihách dějepisu. Koho byste si tedy na ten jeden den vybrali? Do jaké doby byste se chtěli podívat? A hlavně, co byste během těch několika hodin chtěli zažít, zjistit a nebo pochopit? O tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu, tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Já připomenu téma jeden den v jiném životě.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, je 5 minut po 23. hodině. Já se podívám na web, kdo nám píše. Je to paní z Přerova, paní Marie. Dobrý večer, já bych chtěla být jeden den svojí maminkou, když byla mladá. Maminka už 20 let nežije a já se jí na spoustu věcí nestihla zeptat. Ona se narodila v roce 1927 a za války byla ještě děvče. Vždycky říkávala, že se žilo těžko, ale moc o tom vyprávět nechtěla. Spíš řekla, co bylo, bylo. Chtěla bych vidět jeden den její úplně obyčejný život, úplně obyčejný den. Jak to u nich doma vypadalo, co vařili, co dělali večer, o čem se bavila s kamarádkami. Jestli měla starosti stejné jako my v mládí. Když je člověk mladý, rodiče ho moc nezajímají, bere je jako samozřejmost. A když by se už chtěl ptát, často není koho. Paní Marie, zdravíme do Přerova, děkujeme. A pojďme se podívat, kdo nás čeká na telefonu, ta je obsazena, telefonní linka. Halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je pan Robert z Olomouce Jarušku.
0: Pane Roberte, povídejte.
1: První řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka, nevím, jestli to bude přímo k tématu, ale spíš bych se chtěl zeptat s panem Budem Spencerem a s panem Terence Hillem, protože jsou to moc sympatičtí herci. Viděl jsem všechny jejich filmy a opravdu ty filmy stály za to a hodně mě to oslovilo.
0: Mm-hmm.
1: Takže... A asi by to chtělo překladat. Ale...
0: Takže byste chtěl být hercem?
1: Jo.
0: Dobře. Chtěl byste se dívat na něj, právě jakoby na ten jeho život, jak žil, nebo byste chtěl být přímo v jeho roli a prožít si to?
1: No, spíš jako, když se s něma chtěl zeptat, jenom protože bych se jich zeptal na spoustu věcí, jenomže to se nestane, protože pan Spencer ten už nežije. A pan Hill je už hodně starý, jo?
0: No.
1: Ale jako spíš bych se s něma chtěl zeptat, Jaruško, prostě bych se jich zeptal třeba, co je důležitý při natáčení filmu a asi bych se mohl naučit hodně nových věcí, víte?
0: Mm-hmm. Ono to dnešní téma zní jeden den v jiném životě. Čí život byste si chtěl zakusit?
1: No, možná mýho tátu, protože v mnohých věcech mu nerozumím.
0: Aha, budete konkrétní?
1: No, třeba nepochopím. Napsali knihu, že za totality utekl do Rakouska přes hranice s kamarádem. A já třeba nevím, kde vzal tolik odvahy, ale asi to považoval jako nezbytně, protože prostě režim byl, jaké byl, a protože nesouhlasil s režimem, tak mu házeli klacky pod nohy, jo. Tak spousta lidí utekl kvůli tohohle přes hranice.
0: No, tak to mu úplně rozumím a určitě chápu, že byste chtěl pochopit tady tuto důležitou část jeho života doby, kdy lidé utíkali před tehdejším režimem, by ale možná nechtěli prožívat moc lidé, že se vlastně jsem čekala, že budete říkat, jak chcete být v kůži nějaké zpěvačky, která sklízí ovace na pódiu, ale rozumím tomu, jak to myslíte. Jenom to by zrovna byla ta postava, kde bychom opravdu chtěli být jenom chvilku a vrátit se do toho našeho bezpečného světu, bezpečného prostoru. Dobře.
1: Víte, ještě chci říct jednu věc závěrem, jenom krátce. Víte, co si cením na mým tátovi a na mým synovi, že na rozdíl ode mě jsou oba odvážně, a víte v čem? Nebojí se zubaře, a když jdu k zubařovi a zubař zapne...
0: Roberte, to už jsme ale úplně mimo téma, takže já vám teď poděkuju, věřím, že jsme řekli všechno, co jste měl na srdci a připojte se k nám, k našemu vysílání zase příště, až se vám bude líbit téma. Ano?
1: Jo, děkuji, nashledanou.
0: Děkuji, naslyšenou. A pojďme se podívat ještě na jeden čtený příspěvek, co říkáte. Tak píše paní Alena. Dobrý večer do Zlína, já bych chtěla být jeden den svým manželem. Možná vám to přijde divné, byli jsme spolu 49 let a před lety zemřel. Člověk si po tolika letech myslí, že toho druhého zná úplně, ale asi to není nikdy pravda. Manžel byl málo mluvný. Když jsem se ho ptala, co mu je, nebo nad čím přemýšlí, většinou řekl, že nic. To asi zná hodně žen. Tak bych chtěla jeden den být jeho kůži a vědět, co se mu vždycky honilo hlavou. Jestli byl spokojený, co ho trápilo, něco by třeba nechtěla říct. A taky bych chtěla vědět, jak viděl on mě. Jestli úplně jinak, než se vidím já, nebo jak říkal. A kdybych si mohla vybrat konkrétní den, tak bych si vybrala neděli, kdy jsme byli oba doma, nic zvláštního, on na zahradě, já jsem vařila oběd. Dnes člověk zjistí, že právě ty obyčejné dny byly vlastně ty nejlepší. Tak děkuju, Alenko, to myslím, že jste tím posledním slovem vystihla něco hodně podstatného, když ty obyčejné dny žijeme, málo kdy nám připadají vzácné. Až s odstupem času nám potom dochází, že právě na ně někdy vzpomínáme nejraději.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu,

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince můžeme dovolit něco, co ve skutečném životě nejde. Na jeden den se stát někým jiným. Koho byste se vybrali? A proč právě jeho? To se teď ptám další návštěvy a je to paní Věrka. Odkud voláte?
1: Co Ostrova u Prachatic, ale nyní ve Vodňanech.
0: Tak povídejte, máte prostor.
1: No, našla jsem si přítele, příbuzný mi dal dohromady s ním a prostě takovej den, co jsem s ním prožila v Německu, asi bych nikdy nezažila, tak proto volám do vysílání. Jeli jsme na farmu německou a tam vlastně se vaří bez masa ten den a prostě co tam vypěstujou, mají tam krávy, ty podojí, udělají si máslo, tvaroh, všechno, sejry, co všechno teda já umím a bez masí jídla ty mám taky ráda, takže co tam uvaří, vlastně vypěstujou, to si sní ve 2 hodiny, jako je se dojdou na oběd. Tam je třeba cizinci, Němci a všelijaký možný státy, tam se nají a potom po obědě a na večer půl sedmí je taková jako bohoslužba, tam prostě jdou lidi do kostela, ono to se jmenuje jinak, ten můj přítel vlastně ví o tom všechno, protože tam vlastně dělal a říkal, že se tam může vrátit pracovat do kuchyně, jako já vlastně jsem vyučená tím.
0: Dobře.
1: A prostě a co se nesní v poledne, tak to mají jako na večer.
0: Věruško, dobře, držíme se stále tématu, teď nevím úplně kam míříte. Vy jste teda říkala, že byste se chtěla vrátit do toho Německa a pochopila jsem. Že chcete být v kůži toho vašeho partnera.
1: Aha.
0: Dobře, tak teď přemýšlím, jak to pojmout, ale vy jste tam byla s ním, vy jste to celé prožila a teď byste to chtěla vidět jeho pohledem?
1: Chtěla vrátit se znova, no. Tak jedno, vlastně se mi to už podařilo a tam bych to chtěla jako do třetice všeho dobrýho a zlýho prožít.
0: Jak to myslíte do třetice?
1: No to se zase se tam vrátit, protože říkal, že tam se může vrátit a zase tam jít pracovat i se mnou.
0: Dobře. A Věruško, když se na to podíváme, na to téma z nějaké jiné strany, kdybyste se mohla promítnout do života někoho jiného, být jeden den v jeho kůži, kdybychom nechali ty rodinné příslušníky stranou, napadá vás ještě někdo?
1: No, ještě bych se chtěla třeba někdy, jako když já jezdím na hobby nebo na živitelku, prostě zúčastnit nějaký soutěže ve vaření, jako jsem se už zúčastnila, tak bych se chtěla zúčastnit znova.
0: Dobře. Tak děkuju,
1: nebo se setkat zrovna třeba s vámi a s těma vašema, co mají tenhle ten pořad.
0: No, ale ono to téma zní, v čí kůži byste chtěla být. Takže chtěla byste třeba zkusit být moderátorkou, sedět tady, povídat se s lidma, ovládat tady techniku,
1: a moderátorka vašeho pořadu.
0: No, tak vidíte to. Možná, když přijdete někam na vaši stanici do otevřených dveří, tak třeba stane.
1: Jezdím do Budějc, vlastně jsem byla jednou a když to tam bude řeknou den do otevřených dveří, tak se tam půjdu podívat za těma účinkujícíma, co tam budou.
0: Ano, kolegama, rozhlasákama.
1: A ten právě kolega z práce, ten tam vlastně byl, takže mi přines ten papír, který ty vlastně to řekl moderujou.
0: No. Tak moc vám děkuju, že jste se s námi o tuto představu podělila. Přeju, ať se vám daří, hodně zdraví a klidných dnů.
1: A pohledy, tak to zlý. No a kdybyste mě poslala třeba tu magnetku, tak zase já bych poslala Prachatic a okolí, kam jezdím, vám. Navzájem, že bychom...
0: Věruško, počkejte teď na telefonu. Posluchačům pustím Janu Kratochvílovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdybyste se zítra ráno probudili v životě někoho jiného, čí život by to byl? Právě na to se vás dnes ptáme. Vítám pana Olina z Kopřivnice. Jak se vám daří, Oline? Máte se dobře?
1: Mám se dobře, díval jsem se, máme jasnou oblohu, fouká jižní vítr, asi teplota 23,5 stupně. Dneska ještě teď.
0: Neuvěřitelné.
1: Takže tropická noc.
0: No, možná jedna z posledních teplých.
1: No, tak právě slyšel jsem. No. Takže já bych to asi shrnul takhle. Já, kdyby se chtěl něčím stát na jeden den, tak by to bylo buď pilotem nadzvukových letadel, anebo kosmonautem. Proč? Protože bych chtěl zažít ten stav bez tíže, takového toho uvolnění, takového toho ztráta gravitace, prostě vážil bych tolik, kolik bych chtěl vážit, a jako ve skutečnosti potřeba bych něco zhodit. Takže opravdu toho kosmonauta, podívat se na to země kvůli z té výšky, podívat se třeba, aby byla v zákrytu za měsícem a prostě a tak dále, a tak dále. Nebo se podívat z hora na tu, naši, na tu planetu. Říká se, že s náma jsou schopni vidět řeky, jezera, města a takové věci. Prostě to bych chtěl zkusit.
0: A chtěl jste být, Oline, pilotem nebo kosmonautem už jako kluk?
1: No, myslím si, že to jsem nechtěl.
0: No, tak kde se vzala ta myšlenka, co myslíte?
1: No, mám zrovna zítra, máme setkání spolužáků z průmyslové školy, kde jsme chodili v Rožnu i pod Radoštěm na Vakovku ještě. A jeden z těch spolužáků je zrovna pilotem, byl teda pilotem nadzvukových letadel. Takže s ním jsem s ním v kontaktu. A dokonce, když byl tady na návštěvě v našem kraji, nebo on byl v Rožnově, potom přijel tady na návštěvu do Kopřivnice, tak jsem ho vzal na prohlídku Štramberka. Štramberk, víte, to je, jak se říká, Valašský Betlem. A tam je truba. To je taková věž, nahoře je takový ochos. A já jsem se mu divil a smál jsem se mu, já říkám, nebudu ho jmenovat. Říkám mu, prosím, že on totiž byl, jak byl na tom ochozu, on ani nešel k tomu okýnku a byl přilepený ke stěně té truby, té věže. On říkal, já mám strach, já říkám, ty to mi nevykládá, ty lítáš 20 km nad zemí a tady máš nějaký, kdyby zletěl, no tak dejme tomu 30 metrů, 40 metrů, ty máš strach. On říkal, opravdu mám. Takže to bylo takové zvláštní, jo. Takže zítra se s ním uvidím, takže mu řeknu, že jsem o něm mluvil teď večer v rádii.
0: No.
1: Takže to je takový prostě ten, ne že bych mu záviděl, jako to, no svým způsobem mu závidím, jsem mu záviděl, teď už neprotejte, jsme na stejné lince
0: to, důchod, ale jo. To je důležité, ale ta představa, že za oknem není ulice ani zahrada, ale vesmír, tak to musí být zvláštní, ne. Olina.
1: No tak to je právě ono, že byste třeba chtěla vyskočit z toho okna, tak to asi by nešlo, že jo? By nešlo otevřít.
0: Naštěstí by to nešlo.
1: No, je mi to jasný, no.
0: By člověk nenaskočil zpátky, no.
1: Přesně tak.
0: No, tak až do vesmíru jste nás zavedl. Tak
1: až do vesmíru. A ještě jednu takovou na závěr. Jak jste říkal o té výměně, tak manželka s manželem se domluvili, že se na jeden den vymění své úlohy, jo. Takže manžel z manžela se stala žena, z manželky muž, tak prostě si to vyměnili, ty práce dělali všechno dělali společně, nebo to mi vlastně pan stvořitel zřejmě umožnil. Ano, bylo to tak. A teď prostě uplynulo ty 24 hodin, na druhý den se zbudili a teď ten muž jako v těle ženy říká, pane Bože, tak prosím tě, vrať nás zpátky. A ten pan Bambu říká, chlapče, máš smůlu, musíš počkat 9 měsíců. Za tu noc se stalo prostě všechno, ale prostě stalo se i to, co... Takže ta výměna se mu na ten jeden den vyplatila na těch 9 měsíců. To bylo jen takové na odlehčení.
0: Na odlehčení prostě... na závěr. Tak děkujeme i za tu perličku, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál, ať se vám daří.
1: Mějte se krásně. Naschledanou, dobrou.
0: Jeden jediný den, kde nemusíte být sami sebou, můžete si vybrat kohokoliv ze současnosti, historie, ale i klidně ze své vlastní rodiny. Čí život byste chtěli na těch pár hodin poznat zevnitř? Na to se vás dnes ptáme ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se díváme na druhé a říkáme si, jaké by to asi bylo žít jejich život. Dnes této představě dáváme volný průchod a ptáme se, s kým byste si chtěli na jeden den vyměnit místo. Ve vysílání Českého rozhlasu vítám pana Jaroslava Spelhřimova. Je tady
1: Noční linka. Taky zdravím paní Jaruška, všechny posluchače Noční linky a také Danu z Blatné, jestli poslouchá. A teď tý žijící osobě, byl by to asi Willie Nelson z Ameriky, známý country zpěvák. Neže bych jako bral ten třeba ten jeho věk, jenom jako momentální věk, ale těžko říct, jako možná je do toho jeho věku teď současný, jak se cítí. A jak vlastně je furt plný energie.
0: Jaroslave, on už má požehnaně let. To
1: ano, právě. Přes 90. Má hodně právě. Tak já obdivuji tu jeho energii, kterou možná stále má, kterou rozdává lidem po celém světě. Natočil hromadu alb. No, vlastně možná nejvíc ve světě, alb, co by jakoby zpěvák zatím natočil je Velína, myslím, že má přes 100 alb, dokonce jakoby řadových. No. O to se stará ještě o koně. Má na farmě snad 72 koní jakoby, na ranči, o který jakoby, nějak uhynul, by mohli uhynout, tak se jich rozhostil, co si nějak jsem zaslech. Že to by chtěl v té situace, buď se s ním i setkat, nebo jakoby se do něj jakoby takhle na ten den do té situace vžít, do té žijící osoby.
0: Dobře, Jaroslava, kdybyste se chtěl vžít do právě mladého Viliho jako teď, anebo tehdy, když byl malý?
1: Jako možná do současné doby, no, spíš jako možná by mi to nevadilo v téhle době, jako má tu energii, jako těžko říct, no, jako na ten den. Uh-huh.
0: A umíte si představit, že byste stál a zpíval na tom pódiu?
1: Já nevím, jako bylo to, jako zpíval jsem jako mladý kluk, jako v country kapelách, nebo kapele nějaké, kde jako by se mi zkusil, ale chtěl bych třeba, jestli se dožiju nějakého toho rozumného věku, nebo nějakého toho požehnaného věku, chci říct rozumného požehnaného věku, aby si taky rád, že třeba tak jako by zaspíval, ale vím, že nebudu tak určitě slavný jako on, že jo, no tohle no.
0: No a Jaroslave, co myslíte, že je na životě tak slavného muzikanta úplně jiné, než si my posluchači
1: jako
0: představujeme?
1: Já si myslím, že je hrozně skromný, neznám ho, ale myslím si, že je skromný, že to nedává na jeho známá indiánku, že je z manželku z kmene Čeroký, že taky taky zaslech, že má takový indiánský kořeny manželky a tak jakoby je to takový zajímavý. A když ještě podbočil od toho Viliho Nelsona a zaměřil bych se na osobu, která už nežije, tak by se chtěl jednou stát prezidentem Tomášem Garrigou Masarykem. Mm-hmm. Chtěl bych pochopit tu dobu, jakoby, jak se v té době jakoby žilo, jak se panovalo. Jakoby, to myšlení jeho v té době, jak zvládnu, nebyly žádný auta, jezdilo se na koních. Auto vlastně skoro vlastně jakoby on, jako vládní vozidlo, že jo, v té době.
0: No.
1: Byl to taky zajímavý do tohle ještě situace do toho Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Přemýšlím, no. Jestli bych někdy chtěla nést tu odpovědnost, kterou
1: jako první
0: československý
1: na ten den, na ten den, jak to říkala. Jako nechtěl bych to asi pro ten den. Jakoby.
0: Já myslím, že já bych ani ten jeden den nezvládla v té jeho kůži, ale z jeho povahou. No. Ano, kdo ví,
1: já bych měla asi respekt, já bych právě měla respekt z toho koně, asi vylíst na toho koně, pak jako vylezu, ale jako jezdit na koni třeba.
0: No a Jaroslave, kdybyste se Masaryka mohl zeptat na jednu jedinou věc, kdybyste mu mohl položit jednu otázku, kdybyste s ním seděl a povídal, co by to bylo?
1: Jako seděl.
0: Je to taková konkrétní otázka, možná jsem vás trošku překvapila.
1: Já skučal, ne, trošku to jakoby jako dneska by se asi divil, si myslím, že se to hrobě obrací, ale nevím, jako těžko říct, jak by na to reagoval, jak by se vládl, spíš by se ho zeptal, jak by vládnul dneska, když, kdyby...
0: Jak by vyřešil?
1: Vyřešil si to asi dnešní, jako tu
0: problémy
1: dnešní
0: doby, no, ale to by byla výborná,
1: doby, no,
0: to by byla
1: ale,
0: výborná otázka.
1: Byla, ale jako každá doba nese svý a tak by těžko říct, jak by to... pokračoval. Každý se s tím nějaký prezident musí popasovat, jako já neodsuzuju žádného prezidenta, ale jakoby musí každý nějak, to se všechno mění, že jo.
0: Jaroslave, byl Masaryk osobností, o které se u vás doma mluvilo, rodiče, prarodiče?
1: Ale to, máme ho na nejvyšší hodnotě jakoby bankovky, takže je to asi nejvyšší osobnost jakoby v dějinách jakoby od České republiky, si myslím.
0: No, protože třeba to není jen tak, prarodiče, jakoby, no to bylo v podstatě
1: jako, myslím si, že tam na té 5000 na té hodnotě není jako, na té bankovce není jen tak náhodou. Jakoby to však musí hlediska jako to hodnoty bankovky, jakoby nominální hodnoty a jakoby tý výraznosti. Neříkám, že zase třeba na 100 korun je Karel IV, který podle to dokázal daleko více, jakoby si myslím, že více, těžko říct, jo. Je to asi jiná doba, že jo, Karel IV. Král. Ale jako každý, podle mě ty bankovky mají ty význam těch panovníků a v těch má nějaký smysl všeho. Ty tam ty zprávy jsou uvedený, všem ty nominální hodnoty, asi by tam nic neměnil a musí tam vždycky zůstat někdo, který tady není, aby, a nesmí se tam na tu bankovku dostat asi současná osoba, bych řekl. Která je žijící.
0: Jaroslave, tak moc děkuji za milé povídání i za zajímavou volbu. Třeba se ještě uslyšíme v tomto týdnu, budu se těšit. Zatím dobrá, se mějte dobře. Téma.
1: Taky hezký večer všem a dobrou noc.
0: A pojďme si poslechnout Helenu Vondráčkovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nemusíte toužit po životě někoho slavného. Možná byste se raději na jeden jediný den stali vlastní maminkou, tatínkem, nebo třeba člověkem, kterého jste kdysi znali. Koho byste chtěli lépe pochopit tím, že byste se na svět podívali jeho očima? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď oživí paní Lidka. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny despavce.
0: Liduško, prosíme stlumit rádio.
1: Jo, já se omlouvám.
0: Vám to došlo, to je dobře.
1: Já už jsem starší osoba, víte, takže mě už všechno dochází pozdě.
0: Vůbec nevadí, takže stlumíme.
1: Vydržte, já už vidím rádio ještě.
0: Hlavně pomalu. Jak říkáte, že se řídíte tak hlavně opatrně.
1: Já musím chodit pomalu, protože jsem spadla a strávila jsem noc na podlaze, protože jsem se nemohla zvednout.
0: No, tak o to víc opatrně. Tak zkuste už povídat k tématu.
1: No, tak ježiš, já mám trošku šok, protože se prvé jsem se jako divem, údivem dovolala po dlouhé době. No tak třeba milovala jsem Aničku Zagorovou, tak bych chtěla zkusit jednou být Aničkou. Zaprvé jako se jí mě líbil ten její hlas a co jsem se dozvěděla, oni neměla ten život taky jednoduchý a lehký. Vím, že byla vážně nemocná. Už od začátku neměla ty začátky, byly taky dost těžké. No, tak jenom bych to chtěla zkusit. Ale opravdu jenom na ten jeden den. To by mě asi stačilo.
0: A kdybyste měla její hlas a mohla zaspívat jednu jedinou písničku, kterou byste se vybrala? Kde byste
1: asi
0: měla stát na pódiu? Aha. Teď přemýšlím, jestli nám hrála v této hodině. Myslím, že nehrála, že? Že by vás potěšila
1: ne,
0: třeba
1: ne,
0: i tady zkusila najít s naším hudebním dramaturgem.
1: Já jsem teď procitla a připojila k vám. Bo těžku jsem dřímala, víte?
0: No. To je dobře, taky, že je noc a to je úplně v pořádku.
1: No právě, v noci jsem má spát, že?
0: Liduško, viděla jste ji někdy naživo? Setkala jste se s ní někdy?
1: Ne, právě, že ne.
0: Ne, na jejím koncertě jste nebyla.
1: Říkám.
0: Dobře.
1: Když jsem ji obdivovala, jakože měla tu pevnou vůli a prostě, že se nedala, víte. Že se s tou nemocí bojovala.
0: Dobře. Děkuju. Liduško, že jste se k nám teď připojila, no. Že jste nám zavolala. Já jsem vám teď v rychlosti našla jednu písničku za pomoci hudebního dramaturga, tak si ji pojďme vychutnat společně.
1: Ano, podle mě to byla velká hrdinka, která jako se prostě dokázala se rvat s tím osudem.
0: Tak, pojďme na to. Loučíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Hana Zagorová patřila k nejoblíbenějším českým zpěvačkám a během své dlouhé kariéry naspívala stovky písní. 9krát za sebou získala Zlatého slavíka a její písničky oslovují posluchače dodnes.

0: Už za 8 minut je tady půlnoc a dnes si v noční lince hrajeme s představou, že bychom na jeden den mohli opustit svůj vlastní život a vstoupit do života někoho jiného. Koho byste se vybrali právě vy a co byste chtěli zažít v jeho kůži, na to mi můžete odpovídat až do 1 hodiny. Teď je s námi Jindra. Zdravíme do Brna.
1: Ano, dobrý večer, srdečně vám zdravím. Já nad tím uvažuju, koho bych si vybrala jako nějakou postavu, no filmovou, dětskou, to je tak různý, to je takový téma široký vlastně, jako. Ale chtěla jsem, prosím vás, jako pozdravit tu nevidomou paní, která volává a jestli se dívá, teda poslouchá, tak já bych jí jenom mohla vzkázat takový malý moment. Já jsem včera mluvila o tom, že jsem poloslepá, že nevidím a že mě bude dopravený.
0: Paní Jindro, já se moc omlouvám. Můžete jenom říct větičku k tomu a že bychom se přesunuli k tomu tématu našemu? Abychom byli spravedliví.
1: Jo. Dobře.
0: No, zkuste to doříct. Dořekněte myšlenku.
1: No, donesl mě syn na ty obrazy, kazety a dneska jsem poslouchala, bylo to něco bezvadného, protože nic si nepřečtu. A tohle právě jsem si říkala, kdyby ta paní si mohla občas pustit, že by to bylo pěkný.
0: Dobře, a paní Dro, teď k tomu tématu. Vy jste říkala, že je to téma široké, že vás napadá spousta osobností, tak zkuste říct pár. V kůži koho byste se chtěla zítra probudit?
1: Mám říct filmovýho herce nějakýho.
0: Třeba.
1: Nebo filmovou herečku. Já nevím, co bych měla říct. Já myslím, že ten život byl takovej, jaký byl. Narodili jsme se v člověku v tom, v čem žijem. No a teď jako nemám takovou fantazii, no tak

0: Já bych se třeba chtěla vrátit, když jsem chodila do školky. Mně se tam strašně líbilo. Hrála jsem si, měla jsem vždycky čistou zástěrku, maminka mě připravila. Já jsem se na ní těšila, až pro mě přijde, a všechno jsem musela vypovědět, co tam bylo. To bylo moje takové šťastné období, kdy jsem prostě byla šťastná. Byla jsem možná i šťastná víckrát, ale člověk to tak si neuvědomuje, bere to prostě tak nějak samo za sebou.
1: No
0: to
1: ano, škola, školka, to jsou opravdu šťastné roky, je to nádherné období. Člověk ještě nemusí řešit starosti dospělého života a svět je takový vlastně trošku jednodušší. Děkuju, Jindro, za návštěvu, zdravíme vás, zavolejte zase příště. Ano?
0: Ano, děkuji vám, dobrou noc.
1: A teď si dáme jednu zahraniční písničku, co říkáte? Bude od Phila Collinse.

0: Máme minutu po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina dnešní noční linky, dnes s Jarkou Barboříkovou. Pokud jste s námi byli už v té první, tak jsem samozřejmě ráda, že zůstáváte. A pokud jste si Český rozhlas naladili právě teď, připomenu téma. Dnes si hrajeme s fantazí a představujeme si, jaké by to bylo na jediný den opustit svůj vlastní život a stát se někým jiným. Během první hodiny jste ukázali, že těch možností je mnoho. Někdo by chtěl poznat životní příběh vlastního tatínka, jiného láká kokpit nadzvukového letadla, stav bez tíže. Zaznělo jméno našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i Hany Zagorové. A pokračujeme dál, povídat se s námi bude pan Petr. Vítejte, máte prostor, máte slovo, voláte od Říčan, je to tak?
2: Ano, Petr od Říčan. A já jsem hodně o tom přemýšlel. A já bych chtěl být v politice. A chtěl bych být třeba Andrej Babiš.
0: Já bych vás teď jenom poprosila, kdybychom se tady tomuto tématu vyhli, protože v této době, v tomto předvolebním období, jakékoliv informace o politice nepatří do našeho pořadu. Mohl byste prosím zvolit někoho jiného? Možná jsem vás zaskočila. Měl jste ještě nějaké druhé eso v rukávu, nebo ne? Co říkáte? Slyšíme se? Tak vypadá to, že jsem vás tak zaskočila, že jste zavěsil, nebo jste to nějak omylem tlačítkem vypl. Mrzí mě to, Petře, ale teda musíme jít na linku číslo 2, já ji zvedám. A tam je?
3: Iveta.
0: Paní Iveta telefonuje. Vítejte a povídejte, paní Iveto. Téma znáte, předpokládám?
3: Chtěla říct, že mi se strašně líbí, on už umřel. Chuck Norris, já bych chtěla být jeden den v jeho těle, jo, já jsem dělala jako holka různý bojový umění, chodila jsem, já nevím, judo, karate a takový, sebeobrana. A mně se strašně líbilo ta jeho otočka s tím výkopem, jo, to je borec prostě, Chuck Norris, jestli lidi viděli Walker, Texas Ranger.
0: Já myslím, jsem to že milovala. Určitě.
3: No, vy byste
0: chtěla být právě v jeho kůži kvůli těm filmům, bojovým uměním nebo jeho pověsti neporazitelného chlapa?
3: No, on stál, víte, co mě fascinovalo? On stál tak chladně, tak se díval, stál a nic jako. A najednou, jo, když přišlo to nebezpečí, najednou se otočil, otočka, výkop, a ten ležel na zemi, to bylo perfektní. Fakt perfektní. Perfektní herecký umění, já jsem ho obdivovala, ale on nebyl herec zpočátku, jo? On se stal potom hercem v tom Hollywoodu.
0: No tak to nám prozraďte, kým byl?
3: On byl, počkejte, co on dělal? On nebyl zpočátku herec, já jsem to o něm četla. Teď si to neumím uvědomit. No,
0: víte co, tak zatím teda můžu říct, že jsem vlastně byla úplně překvapená, že odešel z tohoto světa v podstatě nedávno, víte, ve věku, nevím, jestli měl něco přes 85 let, protože já jsem si myslela, že je nesmrtelný. Já jsem si myslela, že to bude navždy.
3: On byl nádherný herec a s tou herečkou, jo, jim to tak sedělo v těch seriálech. To bylo nádherný, já jsem to fakt sledovala. To bylo krásný. No. Já jsem to musela vidět, Walker, Texas Rangers.
0: A víte, co jsem o něm měla ráda, že se říkalo?
3: Ne.
0: Že Chuck Norris je tak výjimečný, že umí zvednout i nepřijatý hovor.
3: Jo, to byly o něm takový perfektní
0: no,
3: vtipy.
0: A že jich bylo, no. A to mu právě vlastně vytvořilo tu jeho pověst nesmrtelného Chucka Norrise.
3: No, on měl rád humor, jako já, jo. On měl rád vtipy humor, on byl dobrý a jednou nějaký vtip jsem četla, co on řekl, že prý, počkejte, jak to bylo. Prý. slyšel jsi o tom, že tam a tam ten a ten, jo, je mrtvej, a on říká, jo, já jsem ho zabil. To bylo dobré.

0: Máme 12 minut po půlnoci. Kdybyste měli možnost být 24 hodin někým úplně jiným, kdo by to byl? Může to být slavná osobnost, někdo z historie, ale také člověk z vaší vlastní rodiny. Ptám se teď paní Jany Zírkova. Krásnou noc.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jaruško, vám i všem posluchačům, zase po další době se mě podařilo dovolat. No a já bych měla k dnešnímu tématu, kým bych chtěla být, aspoň na chvilku, tak by to bylo, chtěla bych být členkou královské monarchie, protože já už jsem o tom mockrát snila a já musím říct, že vlastně všechny členy královské rodiny, ať už je to třeba Anglie nebo kdekoliv jinde, tak je moc obdivuju, protože to opravdu není jednoduchý se chovat podle té etikety, co musí dodržovat a já musím říct, že mě by se to teda moc líbilo.
0: Jani, a chtěla byste být přímo královnou nebo v uvozovkách jen členkou královské rodiny?
1: No, královnou určitě ne, protože to je velká zodpovědnost. To jsem kolikrát pozorovala tu královnu Alžbětu, jak je měla povinnosti všelijaké a to opravdu nebylo jednoduché. A mě by stačilo opravdu být členkou té královské rodiny. No, já bych se například věnovala charitě a byla bych naprosto spokojená.
0: Já vám rozumím. Mě by to asi také přitahovalo být v životě monarchie, v životě monarchů, to prostředí, tradice, společenské události, možnost nahlédnout do jejich zákulisí je opravdu lákavá. My teda nemáme, ale tady si alespoň můžeme představit. Chtěla byste se zúčastnit nějaké velké slavnosti, korunovat se nebo nějaké královské svatby?
1: No, ano.
0: Chtěla byste být s nimi u stolu a zažít obyčejný den a nebo se účastnit takových výjimečných akcí, kde jim vlastně všechny davy leží u nohou?
1: No, tak i toho obyčejného dne i vlastně těch různých ceremoniálů, no.
0: Kéž by to šlo
1: všechno namíchat, líbilo. No. Jediné takové mínus velké, co by se mně asi moc nelíbilo, když asi musela bych se na to zvykat, tak to jsou ty média, no.
0: Ano, ztráta soukromí.
1: Tak, ano.
0: Já bych si klidně oblékla tu večerní robu, šperky, zúčastnila bych se nějakého královského plesu,
1: tak,
0: jenom bych nemohla tančit, protože tím bych na sebe až moc upozornila při mém stylu. Ale to bylo krásné.
1: To bylo krásné. To je pravda.
0: Jani, to se mi moc líbilo. Tak děkuju, že jste se k nám dnes přidala. Chcete něco říct závěrem?
1: Taky. No, tak asi závěrem bych popřála všem lidem, aby byli asi hlavně sami sebou, když třeba někteří to mají se sebou sami těžké a aby se jim v životě co nejlépe dařilo, no.
0: Děkuju. To jste řekla hezky.
1: Já taky.
0: Ať se vám daří, ať se vám třeba dnes v noci zdá o nějakém krásném královském paláci.
1: Jo, to bylo fajn, ano.
0: A ve skutečném životě hlavně hodně zdraví, pohody a lidí, které máte
1: ráda. Děkuju moc. Dobrou noc, Jaruško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezky se to poslouchalo, co říkáte. Karel Gott, posel dobrých zpráv. Pan František z Kralup nad Vltavou je teď s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás zdravíme.
1: Zdravím vás a všichni posluchače.
0: Jeden den v cizích botách, přesně tak by se dalo jednoduše popsat naše dnešní téma. Tak čí boty byste si chtěl obout a kam byste v nich vyrazil, Františko?
1: Paní Jaruško, já bych chtěl se narodit v jiný době, než jsem se narodil. Narodil jsem se, byly mi 4 roky, když Kralupy v březnu byl na ně spáchán útok, prostě bombardovaný Kralupy byly v březnu 45. A pamatuju si do dneška, když takhle třeba ležím a podívám se na strop, tak si vzpomenu, jak jsme byli ve sklepě, jak začali bombardovat a jak ta omítka lítala dolů, jak jsme se třásli, prostě vyjevení jsme z toho byli. Potom jsme vylezli ven, všecko všude prostě nepořádek, rozbitý budovy, všecko, ale co pak to odbočím. A teďko, byly mi 4 roky a táta mi zemřel. A teď to začalo. Máma, mladá ženská, že jo, tak si samozřejmě, jak to bývá, příroda to chce, tak honem scháněli mladá ženská, tak si sehnala hned taky normální chlapa. No ale to byl život, to vám řeknu. On to byl alkoholik, my s bráchou jsme byli normálně, jako když jsme tátu neměli, prostě byli jsme úplně odkázaní jen tak, jak jsme žili normálně prostě bez táty. A teďko začalo to všude, byla bída, nic nebylo, prostě šetřilo se, kde se mohlo. No já vám řeknu, když si vzpomenu, když vidím dneska vnoučata, co jsme, a děti, mám 2 kluky a teda 2 dcery a 1 kluka. A když, jak jsme se o ně starali, jak jsme všecko možný, aby měli pohodlí, dost potravy, všeho prostě, tak když to tak vzpomenu si na ty naše léta, co jsme prožili my, tak to se vůbec nedá rovnat. A přál bych všem, aby prostě přestali ty války a všecko, aby už byl mír. Dneska, když se koukám na nějaký ty krásný filmy přírodní, jak někde žijou lidi spokojeně, a třeba ty domorodci, když vidím, oni nic nemají, jak jsou šťastní prostě. A dneska se bojuje pořád jenom, aby jsme měli luxus a nejlepší auta a potraviny a všecko. A stejně nejsou lidi spokojení, víte. Tak si říkám, ta doba prostě přináší věci, vynálezy, všecko možný a stejně nejsme spokojení, stejně jsou lidi na sebe nevraživí a závistivý a všecko. To je doba prostě, že my jsme dříve tohleto, my jsme žili líp, ne líp, ale prostě byla taková soudržnost mezi lidma, že jsme byli chudí a byli jsme prostě nějak, jsme se k sobě chovali líp a dneska podívejte se, dneska je všeho dostatek a koupíte si na co chcete prostě, peněz mají dost, některý lidi mají peněz dost, koupí si všecko, zahraniční dovolení, to my jsme neznali, ale byli jsme způsobem spokojení.
0: Františku, ano, jedna z podotázek na webu je, v jaké době byste chtěli žít, takže děkuju za tu odpověď, za to, že jste zavolal. To, co jste si prožili jako dítě, muselo být velmi těžké. O to víc vlastně teď můžeme být vděční, že tato doba pryč a že dnes můžeme žít v úplně jiných podmínkách. Jenom kéž by si to uvědomovala ta mladší generace, která už to zná jenom z vyprávění a nedokáže to možná tak pochopit a tak pojmout jako my, ale myslím si, že když o tom vyprávíte vy, když o tom vypráví naše rodiny, pedagogové, takže alespoň co nejvíce jim tu dobu přiblížit, aby věděli, jak se mají dobře.
1: Přesně, ano, přesně tak.
0: Děkuju, že jste si s námi povídal. Bylo to k zamyšlení a řekl jste hodně silné myšlenky. Ať se vám daří a posílám kapelu Elán Člověčina. Zajímavá písnička.
1: Ať se mají dobře, já jim to přeju. Mějte se moc hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná existuje člověk, od kterém jste si už mnohokrát v životě řekli, tohle bych chtěl jednou zažít jako on. Dnes vám tu možnost alespoň v představách dáváme. Koho si vybere paní Anička, to se dozvíme právě teď. Vítejte v Noční lince.
1: Já vás všechny zdravím, přeju krásnou noc a paní Jiřince vzkazují, že knížek mám na čtení hory a hory a že už jsem jich taky za těch 21 roků docela dost přečetla a čtu dále. A tu, teď jdu k tomu tématu. Jaruško, já bych chtěla být ženou, která umí perfektně hrát na klavír.
0: Uhum. Já teď přemýšlím, jestli mám jako typovat nějakou hudební osobnost, nebo jestli to myslíte obecně.
1: No já když, já nechci být mužem, ale chtěla bych umět třeba hrát tak jak Petr Malásek.
0: Jste na to šla oklikou, abychom se k němu dostali. No a zkoušela jste to někdy? Měli jste doma klavír, piano?
1: Ne, neměli, ale zkoušela jsem to na klavír, když jsem byla holčička a mně se to líbilo, jenomže nebyly na to prostředky a nebylo na to... Spíš mi maminka řekla, že na to nemá a že pro takovou venkovskou holčinu se to nehodí a stejně bych u toho nevydržela. A já si myslím, že bych u toho vydržela.
0: Aničko, s dovolením vám skočím do řeči. Měla jste talent, nebo máte talent, si myslíte? Myslíte, že jste ho zahodila?
1: Já nevím, já jsem tak dlouho to neskoušela. Jo, prstama, tak jsem s prstama jsem cvičila jakoby na prázdno, ale u toho to bylo jenom kratičkou dobu. Ve škole, ve třídě jsme měli klavír, tak pár těch úhozů na ten klavír se mi podařilo, ale to by samozřejmě muselo být od začátku a být v tom trošku vypracovaná. To bych si přála, být v tom trošku vypracovaná. Já jsem si před lety chtěla koupit takovou to elektronický pianino, jak to tam navolíte a hrajete. No ale pak jsem z toho sešla. Takže...
0: Aničko, ale tak to je škoda. Tak se ještě vraťte k tomu snu.
1: To už nemá cenu, Jaruško. To už ta hlava není tak bystrá, já bych potřebovala poradit v mnoha věcech na počítači a už se toho bojím, že to nezvládnu na tom počítači. Mě tam naskakujou nějaký, že bych si měla zálohovat nějaký ty, nastavit nějaký nový aplikace a pořád to odkládám. Vždycky říkám, ty mě nezlob a nech mě klidují.
0: Hrála jste na nějaký jiný hudební nástroj?
1: Ne, nehrála.
0: Že to vás minulo?
1: To mě minulo. Já jsem byla taková 10 roku, tak mě to tak nějak zajímalo. 10 roku. No, ale bohužel na to nebylo ani čas, ani peníze. Takže jsem to zavrhla. A taky jeden čas jsem četla, nebo poslouchala audioknihu tu James Goodellové, jak se starala o ty opičky v Africe, o ty gorily. A tak to by se mě taky, to jsem nad tím přemýšlela, že by se mi to taky líbilo.
0: A to vám řeknu, že je hodně originální.
1: No, tak to by se mi taky líbilo, starat se o ty opičky. No a to mám asi, nějak pochycený od syna. Od syna, víte, on pracuje ve Dvoře Králové, jako zoolog ve Dvoře Králové v zoologické zahradě jako zoolog. Takže to asi jsem tak nějak podchytila od něho, nebo on to ode mě podchytil, já nevím. Mm-hmm.
0: A vypráví vám doma o své práci, o zvířatech?
1: Tak jo.
0: Nebo už se mu to tak zevšednělo, že to vlastně vůbec domů nenosí?
1: Pro něho je to práce, ale asi mu už zevšedněla, ale jo, když se ho zeptám, tak mi ledas co řekne, ale on je spíš takový introvert, takže on tu práci má jenom pro sebe a má to tam taky zodpovědný, protože on někdy přijede a moc času nemá, protože mu pořád zvoní telefon, pořád nějaký někdo po něm něco chce a to takže někdy není čas, no. Takže. No,
0: ono to je povolání, ve kterém asi žádné dva dny nejsou úplně stejné, protože zvířátka se zkrátka podle diáře neřídí a věřím, že je v té práci zoologa kus kouzla, no tak to věřím, že je práce, která vylákala mnoho lidí a nedivím se, že i vás by malinko lákalo nahlédnout do toho světa, ve vašem případě teda goril. Aničko, tak děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku.
1: Já bych jim možná těm gorilám hrála na klavír, no, kdyby to šlo.
0: Možná.
1: Možná. A té paní Jiřince vzkazuju, že ať si se mnou nedělá starosti chuděra. Já už mám přečtených tolik knih načtených nebo naposlechnutých tolik knih, že už mě nemají v té knihovně Karla Emanuela Macana v Praze co posílat. Už mě posílají takový, který mě moc to nebaví. Moc to nebaví. Budu s nima teďka volat. Mám knížky poslaný a budu s nima volat, jak se mám zařídit, jestli to mám si vždycky nějakou knihu vyhlédnout, nebo to. To už je mimo
0: Dobře.
1: Téma.
0: Ano, Aničko, tak děkuju ještě jednou. Já jsem teď jenom přemýšlela, co by chtěli gorily po vaší první skladbě, jestli by žádali přídavek anebo banán. Tak to.
1: Nám spadla. No.
0: Krásnou noc přejeme.
1: Jo, mějte se taky moc hezky.

Noční linka pokračuje. Máme 41 minut po půlnoci, já otevírám web Noční linky. Dobrý večer, téma se zdá být dobré. Budu poslouchat, koho si posluchači vybírají. Když na jediný den, tak bych se chtěla převtělit nebo alespoň setkat se svým dědečkem, se kterým jsme se minuli o 4 měsíce. On zemřel a já jsem se za ty 4 měsíce narodila. Přitom čím jsem starší, zjišťuji, kolik toho máme společného. Prostě to jsou geny. Hlavně jsem hodně podobná do jeho rodiny postavou a podobou v obličeji. Povahově jsem přímá, otevřená, maminka mi potvrdila, že on byl takový. Měl vztah ke vzdělání, přitom byl havíř, protože se narodil jako druhý ze 7 dětí a tak ti 2 nejstarší chlapci museli jít pracovat na šachtě, aby mohli uživit rodinu. Další mladší sourozenci mohli jít studovat a z těch 7 dětí 3 pak pracovali jako učitelé. Dědeček také bojoval v legích v Rusku. Tehdy byl naverbován do rakousko-uherského vojska a byl 7 let na vojně, byl vysláni na východní frontu. Občas babička mluvila o tom, jak vzpomínal o bojích na magistrále a pamatovala si město Omsk. Občas se mi vybaví jeho výrok: komunismus obejde svět, ale nezvítězí. Zkrátka mám pocit, že s tímto dědou bych asi hodně měla co říct a lituji, že nám to setkání osud nedopřál. Jana. Jani, děkujeme za vzkaz a volejte i vy ostatní, přidejte se k nám. Představte si, že ráno otevřete oči a zjistíte, že nejste sami sebou. Kým byste chtěli být, kdybyste si tentokrát mohli sami vybrat?

0: Až do posledních tónů Žalman a spol. Za 14 minut bude jedna hodina, ještě před sebou máme jeden příspěvek. Přichází s ním paní Petra, která volá z Krkonoš. Zdravím vás, paní Petro. Slyšíme se? Tak paní Petro, já teda přesně vím, o kom jste chtěla vyprávět, tak zkuste zavolat znovu, já zatím přečtu jeden krátký text z webu Noční linky, tam píše Pavel. Přeji všem posluchačům krásný pozdní večer. Já bych možná chtěl vidět očima člověka, který nemá oční vadu, což znamená, že bych mohl vlastně posoudit, co vlastně všechno vidím, nevidím, jak ostře lidé vidí, kteří vidí normálně, a mohl bych tak posoudit, co všechno je možné vidět a jak to asi vypadá, když se lidi dívají na mě, když třeba já nevidím, že už mám nějakou šmouhu na kalhotech a že by potřebovali vybrat a podobně. Když ještě žil bratr, tak jsme si říkali tolikrát třeba podle jmenovky tabule, kde byla napsaný název vesnice, a on říkal, od kdy už to vidí ten nápis, a já jsem se k tomu přibližoval a pak jsem řekl, od kdy už to přečtu, od kdy to nepřečtu, a tak jsme vlastně zjišťovali rozdíl mezi tím, jak vidíme. Zase na druhou stranu nevím, jestli by bylo úplně dobré se to všechno dozvědět, protože by to možná potom bolelo. Tak Pavle, děkujeme, že jste s námi teď vysílal. Pojďme se podívat, kdo se nám dovolal na 731 800 900. Tady je Jarka. Haló? Tak vidím, že tam někdo je, ale nedaří se nám propojit do vysílání, tak dám vám ještě pár sekund, zkusíme další telefonní linku, jestli mezi tím bude rozdíl a jestli nám budete moci odpovídat na dnešní otázku. Koho byste si vybrali, kdybyste si mohli s někým prohodit životní roli? V čí kůži byste chtěli být? Tak vítám dalšího posluchače. Haló, haló.
1: Ano, dobrý večer. Můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Já volám ze Staré Boleslavy, volám po několikáté, ale asi jsem byla mimo signál, tak teďka vás jdu do zahrady.
0: Teď nás to trošku zlobilo, všechny ty telefony. Jak se jmenujete?
1: Já se jmenuju Jaroslava, teď vlastně a to jméno příjmení asi nechci.
0: Ne, to není potřeba. Už jsme ve vysílání a můžete mluvit k tématu.
1: Tak já bych jenom se chtěla jako k tomu tématu, do kterého se převtělit na jeden den, bych chtěla do pana Punčucháře a pana Vodochodskýho, protože jsem byla na tu poslední sobotu měsíci v Kostelci nad Ohří na tom festivalu a oni byli teda úžasní.

0: jí vlastně se s ním chtěli fotit a já jsem tam jako stála a koukala jsem na něj a říkám si, úplně jsem viděla, jak on vždycky říká o tom bůčku a o těch věcech, ale jako v tomhle tom, co on jako říkají, tyhle ty páni, to bych jako jednou třeba jakoby nějakým snu nebo něco, to bych jako chtěla. Tak to je asi všechno.
1: Děkujeme, že jste se
0: a jinak volala. Mám hrozně tu linku, mám hrozně ráda. Já tady sedím vždycky jako venku na terase, dokud to jde, a poslouchám skoro každou chvíli. A tak jako je to příjemný a hlavně já miluji tyhle ty, jakože mě je 66, ale tyhle ty lidi, kteří tam jsou ty osmdesátníci a jak tam říkají ty příběhy, tak to prostě já to zbožňuji úplně. Nevím, no.
1: My jsme moc rádi, že jste jednou z těch, která se zapojuje, že aktivně voláte, protože právě od toho je noční linka. Bez vás by to nešlo.
0: Ano.
1: Děkujeme a opatrujte se
0: ano,
1: naslyšenou.
0: Tak jo, dobrou noc.
1: Tak to byla paní Jaroslava, my jsme u konce. Dnes jsme se mohli alespoň v představách vžít do rolí někoho, koho máme rádi, být někým slavným a podívat se do jiné doby, vzlétnout do vesmíru, usednout ke klavíru nebo se třeba starat o gorily. A ukázalo se, že vaše fantazie opravdu žádné hranice nemá. Děkuji všem, kteří jste zavolali, podělili se o své přání, vzpomínky a děkuji také vám, kteří jste jen poslouchali. Od mikrofonu z Zlínského studia se loučí Jarka Barbuříková, přeji klidnou noc, ať se vám ráno dobře spí a ráno, ať jste rádi sami sebou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, pokaždé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sýpění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kina k šandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se, paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena. Nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Otto Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, to ještě jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti, děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že jo, to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Otta Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, to ještě jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká teda pro mě, zatímco pro Ottu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Otta Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, ono se to v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tomto hezký. A nejhezčí se to ne jmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo ty, jak se ty
2: ano, vol, penso, vol. No já, když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijete natáčet rozhlas, viď?
2: Tak na to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na Mlejn za Otou Janečkem, to jest jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o svém, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nebudu...
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Takže já nevím, co to je. Jsem vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To je to, posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No mě vždycky, ano, to si uvědomu, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když
2: no, první... přinese si harmoniku. Ono to mi hraje, no. A já podlehnu. Kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli Na kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, ověřil jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: píšený. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu. Já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, v náhradí doplní se hudbou a tak to běží dál a najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem jsem si text té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a ty jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednou chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze, já nevím, co.
1: No, tak to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom. Já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti. To.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť až pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Báže takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revie. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revieho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledá dají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nímž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, Kostru.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím, co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já, člověče, nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, které mu docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši i jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: Čovětě, u nás je to jako v pekle.
4: Jo. A měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takovej byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali. V autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlíd, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla,
5: Čověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil a podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
5: haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
4: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
5: No pojď se podívat.
4: Tak jsem byl ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
5: Čověče, ty jezdíš jako Senna. To je rychlost, jo.
4: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že je to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebujou vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem mít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl,
5: haleť, ale to je prima, že my nekouříme.
4: Jo. Víte, František, na toho se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle to, jo, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal,
5: no samozřejmě, my máme zvířátka rádi.
4: Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal,
5: pane, oni jsou živí, a oni na něco vzpomínají.

0: povedá, Františko, no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se... A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nefila vzpomínám.
1: Děkuju vám.
2: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého Jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
3: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.